0: शांति शांति शांति। श्रीदीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। Very nice good morning.
1: Velice příjemné dobré ráno.
0: Welcome all here please.
1: Všichni tady vítejte.
0: And open little windows please.
1: Otevřte trochu okna.
0: Done.
1: Hotovo.
0: So it means Jordan. Done means go to Jordan. Well, it is a great harmony and divine atmosphere.
1: Je tady skvělá harmonická a božská atmosféra.
0: And we are very blessed one that we have such a beautiful sadhana hall.
1: A jsme požehnaní, že máme takovouhle krásnou halu na sádhanu.
0: It's called with the natural air condition.
1: A říkáme, že má přirozenou klimatizaci.
0: Every tree, every leaves, every creatures, birds, bees, and butterflies, they speak to us.
1: Každý strom, každý lístek, každý ptáček, každý tvor, každý motýlek k nám, každá včelka k nám promlouvají.
0: Nada. Nada means sound, resonance, vibration.
1: Nada to znamená zvuk, rezonance, vibrace.
0: When the soul separates from its origin.
1: Když se duše oddělí od svého původu.
0: Like one seed produces many seeds.
1: Jako jedno z jednoho semínka vzniká mnoho semen.
0: It means now multiplying.
1: To znamená, že se rozdělí, rozmnoží.
0: But that seed does not lose the quality, the characters of origins.
1: Znásobí, ale to semínko nestrácí ty vlastnosti, tu charakteristiku toho původu.
0: The seed which is growing here, and you take it in far distance countries, you put it in the earth, it will grow and it will give the same taste, same form, same qualities.
1: Semínka, která pěstujete tady, i když ho převezete do daleké země a tam ho zasadíte, tak tam vyroste rostlina stejných vlastností, stejné chuti, stejná.
0: So there is only one seed.
1: A tak je jenom jedno semeno.
0: That's called Brahman.
1: A tomu se říká Brahman.
0: And that is multiplying.
1: A to se násobí.
0: And each seed again multiplies.
1: A každé to semínko se opět roznásobí.
0: But it has that quality called the life.
1: Ale tu vlastnost, které se říká život, to pořád má.
0: That life, that quality is the light.
1: A ten život, ta vlastnost, to je světlo.
0: which represents the origin.
1: Které představuje onen původ.
0: Now this light, if it is filtered with the green color,
1: a když toto světlo prochází, je filtrováno přes zelenou barvu,
0: or the yellow,
1: nebo přes žlutou,
0: it takes the colors.
1: Tak se zabarví.
0: It comes on different environment.
1: Prochází různými prostředími.
0: So some form changes.
1: Takže ty tvary, podoby se mění.
0: But that origin doesn't change.
1: Ale onen původ se nemění.
0: The life of the seed.
1: To ten život semene.
0: And that life of that seed is that atma.
1: A oním životem v tom semínku je atma.
0: And what is carrying this light is the jiva, the soul.
1: To, co přenáší, v čem je to světlo přenášeno, to je jiva, to je duše.
0: And that soul enters into the different forms.
1: A ona duše vstupuje do různých podob.
0: But still has that tendency to multiply.
1: Ale pořád je tu ta tendence se násobit.
0: In this way, atma is one.
1: A tím a takto atma je jedno.
0: Doesn't matter is a small creature.
1: Nezáleží na tom, jestli je to malý tvor.
0: Or big one.
1: A nebo veliký.
0: So one is now clear that all we are one.
1: Všechno je teď jasné, že všichni jsme jedno, jedním.
0: Atma.
1: Atma.
0: That atma doesn't change.
1: A toto atma se nemění.
0: That's why it is said everlasting.
1: Proto se říká, že trvá věčně, že je věčné.
0: Immortal.
1: Nesmrtelné.
0: Unbreakable.
1: Nerozbitné.
0: The bliss.
1: Blaženost.
0: What is changing?
1: To, co se mění,
0: is the form.
1: To jsou podoby.
0: The elements. Which is made out of different elements.
1: Které prvky, které se vznikají z různých prvků, to, co je tvořeno z prvků.
0: So when we go individually, then there's a form.
1: Když se podíváme na individualitu, tam jsou podoby.
0: And that have different destinies.
1: A ty mají různé osudy.
0: Because what is moving,
1: to, co se pohybuje,
0: that is individual.
1: To je individuální.
0: What not moving,
1: to, co je nehnuté,
0: is the universal.
1: To je univerzální.
0: That's why it's called achala.
1: Proto se říká achala.
0: Chal, achala. Chal means movable.
1: Chal znamená pohyblivé.
0: Mobile.
1: Pohybující se.
0: Achal is steady.
1: A to je stále nehybné, achala.
0: So in this one bhajan, one prayer,
1: a proto v té jedné modlitbě
0: it is said,
1: se říká,
0: how do we imagine, or how should we see,
1: jak máme vidět, jak si máme představit
0: that guru tattva,
1: ono guru tattvu.
0: Tattva means also element.
1: Tattva znamená taky prvek, element.
0: But not this like fire, water, air and so on.
1: Ale ne ve smyslu ohně, vody, země a tak dále.
0: Gyan tattva. Gyan is also tattva.
1: Gyan tattva i gyana je tattvou.
0: So it is said.
1: A proto se říká.
0: Sri Guru Atma. Paramatma. Homatma. Purushottama. Sakal jag ki. Antarjami charachar ki atma. You know this prayer.
1: Znáte tuhle modlitbu?

0: So, Sri Guru Atma, the Sri means happiness.
1: Sri znamená štěstí.
0: Sri means Lakshmi.
1: Znamená to Lakshmi.
0: Sri means prosperity.
1: Znamená to prosperitu.
0: Sri means good.
1: Znamená to dobré.
0: Sri means happiness.
1: Znamená to štěstí.
0: So in our Vedic culture, in Indian tradition,
1: v indické tradici, v naší védské kultuře,
0: every names have, before that we put some title.
1: Před každým jménem přidáváme určitý titul.
0: And now you see in this title.
1: A v tom titulu
0: that tells the difference.
1: Ten naznačuje ten rozdíl.
0: Difference about modern system and the spiritual ancient systems.
1: V tom vidíte ten rozdíl v tom moderním systému a v tom starobylém duchovním systému.
0: The modern system is different title.
1: V moderním systému máme různé jiné tituly.
0: A driver.
1: Řidič.
0: A housekeeper.
1: Nebo domácí.
0: A farmer.
1: Sedlák.
0: A doctor.
1: Doktor.
0: A colleague.
1: Kolega.
0: A professor.
1: Profesor.
0: A engineer.
1: Engineer.
0: So these titles does not reflects on that reality of that person.
1: Ale takovýhle titul neodráží skutečnost toho kterého člověka.
0: Only the knowledge, learning, education.
1: Jenom to, jaké má vzdělání, to, co se naučil, jaké má znalosti.
0: But other one, what we call like Sri.
1: Ale ty jiné, které jsou například jako Sri.
0: Doesn't matter male or female.
1: A je jedno, jestli je to mužské nebo ženské.
0: So like this, we have those addressing.
1: A my máme taková to oslovení.
0: Then comes the name.
1: A pak teprve přijde jméno.
0: So in that name we see this quality.
1: A v tom takovém jméně pak vidíme on kvality, vlastnosti.
0: So Sri, Pujya, Adarniya, these are the words which have some great meanings.
1: A to jsou slova, která mají velký význam.
0: Pujaniya, this is a beautiful word.
1: Toto je krásné slovo.
0: Pujaniya means worshipped.
1: A znamená uctívaný. Ten, který je uctíván. Úctyhodný.
0: Universally worshipped.
1: V celém vesmíru uctívaný.
0: And Adarniya, adoring.
1: A toho, kterého si vážíme.
0: Glorious.
1: Slavný, přeslavný.
0: So when you say glorious,
1: když řeknete přeslavný,
0: or worshipped,
1: nebo uctívaný,
0: or a holy,
1: nebo svatý,
0: you cannot compare with any title of any educational institution.
1: To je nesrovnatelné, nemůžete to srovnávat s žádným titulem z nějaké školy, z nějakého výchovného zařízení.
0: So these are according to the Vedic dharma, Vedic sansa philosophy.
1: Podle védské filozofie, védské dharmy,
0: Vedic culture,
1: védské kultury,
0: is indicating towards the reality, the atma.
1: To směřuje, to nás nasměrovává ke skutečnosti, k atma.
0: And who is that?
1: A kdo to je?
0: Sri Guru. Guru Tattva.
1: Guru Tattva.
0: It is the mantra called Tamso Ma Jyotirgamaya.
1: Je mantra, je tato mantra.
0: This is the name of Gurudev.
1: A to je jméno Gurudeva.
0: But shortly we said Guru.
1: Ale my krátce říkáme Guru.
0: Lead us from darkness to the light.
1: Veď nás z temnoty ke světlu.
0: So go is darkness and
1: Gu
0: Lu
1: je
0: is
1: temnota
0: light.
1: A Ru je světlo.
0: One who leads us from the darkness of this worldly things
1: ten,
0: to the
1: který nás vede z
0: light
1: temnoty.
0: Of the self or wisdom.
1: Ten, který vás vede z temnoty těchto hmotných věcí ke světlu moudrosti.
0: So Sri Guru, who is that?
1: A kdo tedy je Sri Guru?
0: Atma.
1: Atma.
0: Not this body.
1: Není toto tělo.
0: So Sri Guru Atma. That Atma is Paramatma.
1: A toto Atma je Paramatma.
0: So your child and your father.
1: Tak vaše dítě a jeho otec.
0: Is the same.
1: To je stejné.
0: Different is the name.
1: Liší se jenom jméno.
0: So son and father.
1: Syn a otec.
0: Atma, Paramatma.
1: Atma a Paramatma.
0: So Sri Guru Atma, Paramatma, ho Mahatma. Mahan Atma. So there comes divide two.
1: A tak tady rozdělujeme dva.
0: To that Atma who have this self-realization, who's bestowing on us that knowledge of self-realization.
1: Takové átma, které má poznání seberealizace, které nám udílí, předává seberealizaci.
0: That's called Mahatma.
1: Tomu se říká Mahatma.
0: So, you know, the Gandhiji got also title Mahatma.
1: Víte, že i Gandhiji měl titul Mahatma?
0: So, nobody say Dr. Gandhi.
1: Nikdo neříkal pane doktore Gandhi.
0: Or the lawyer, he was a lawyer, justice.
1: On byl právník, on byl
0: advocate.
1: On byl advokát.
0: Nobody knows.
1: A nikdo mu neříkal.
0: But they call Mahatma Gandhi.
1: Ale říkali mu Mahatma Gandhi.
0: So that is Mahatma. So Mahatma is that who have equal visions.
1: Mahatma je ten, který na všechny nahlíží stejně.
0: See, the Atma love everyone.
1: Vidí Atma, vidí lásku v každém.
0: That doing good seva.
1: Který dělá dobrou sévu.
0: Protecting all creatures,
1: ochraňuje
0: the nature.
1: Všechny tvory a přírodu.
0: So this all that who is doing good things.
1: Ten, kdo dělá dobré věci.
0: That's called Mahatma.
1: Tomu se říká Mahatma.
0: So, but not that you will say that, can I please Swamiji give me title name Mahatma?
1: A není to tak, že přijete a Swamiji, prosím, vy mohl byste mi dát titul Mahatma?
0: So your asking doesn't mean that.
1: To, že si o to řeknete, to nic neznamená.
0: But it is other we who should decide. Oh, this is Mahatma.
1: Ale jsou to ti ostatní, kdo rozhodnou, ano, on nebo
0: so
1: ona
0: rare
1: Mahatma.
0: In who is in the grastashram,
1: ten, kdo žije v grastashramu,
0: in the family life,
1: v rodinným životem,
0: doesn't get Mahatma quality.
1: Ten nemá ty kvality Mahatma.
0: So, Mahatma, but as soon as you get that highest initiation of sannyasa,
1: jakmile získáte to nejvyšší iniciaci do sannyasa,
0: doesn't matter from which tradition,
1: a je to jedno z které tradice,
0: automatically we'll say Mahatma.
1: Automaticky říkáme Mahatma.
0: So this uniform of sannyasa,
1: tato uniforma sannyasy,
0: if you go somewhere,
1: pokud někam jdete,
0: in India,
1: v Indii, v Indii obecně.
0: If they don't know your name,
1: pokud neznají vaše jméno,
0: they will just call Mahatmaji.
1: Budou na vás volat jen Mahatmaji.
0: Mahatma, you forgotten your handbag.
1: Zapomněl jste si tu tašku, Mahatma.
0: Yes. He doesn't say, sir.
1: Nebudou vám říkat pane.
0: Mister.
1: Nebo.
0: And vážený. When they call the Mister, no, Mahatma will not look like that.
1: Když na někoho zavolají pane, tak Mahatma se nepodívá.
0: But as soon as said Mahatma,
1: ale jakmile řeknou Mahatma,
0: the Guru Mukhi, the real initiation,
1: Guru Mukhi, ten,
0: who
1: kdo má
0: understood this, will feel it.
1: Skutečné zasvěcení, ten, kdo to pochopil, ten to pocítí.
0: Opposite to Mahatma is called Papatma.
1: A o protikladem Mahatma, tomu se říká Papatma.
0: Gazanandji, good? So papa means sin.
1: Papa znamená hřích.
0: In our language.
1: V našem jazyce.
0: Now there is a duality again.
1: A tady zase conflict. Je ta, ten konflikt, ta dvojnost.
0: That language papa is the sinner.
1: V tom jazyce papa znamená hříšník.
0: And sinner have no access even into the hell.
1: A hříšníka nepustí dokonce ani do pekla.
0: It's a long waiting time.
1: Je tam dlouhá čekací listina.
0: And that time is not given free.
1: A ten čas, ten ani ten není zadarmo.
0: That time passes in torturing.
1: Ten čas, který tam čeká, ten mu plyne v mukách.
0: Then transfers you into the hell.
1: No a teprve potom vás přesunou do pekla.
0: And torturing is different way of the torturing.
1: A to mučení, ty muka, to jsou různá.
0: There you don't die.
1: Tam neumíráte.
0: In physical form, if someone is torturing you badly, you will die.
1: Ve fyzickém světě, když vás někdo bude moc mučit, tak z toho zemřete.
0: This body dies.
1: Tohle tělo zemře.
0: But that astral doesn't die.
1: Ale to astrální neumírá.
0: You feel all the karma.
1: Všechny karmy cítíte.
0: There is no one who will listen to you.
1: Není nikdo, kdo by vás vyslechl.
0: No one is hearing.
1: Nikdo neslyší.
0: No one see.
1: Nikdo to nevidí.
0: No telephone.
1: Žádný
0: no SMS.
1: Telefon, žádnou SMSku.
0: Nothing.
1: Nic.
0: But you see, you feel it, pain.
1: Ale vy to vidíte, vy cítíte tu bolest.
0: In different ways tortured.
1: Různé druhy mučení.
0: That is most painful.
1: A to je to nejbolestivější.
0: From this life easy to die.
1: Z tohoto života je lehké zemřít.
0: But how are you going to die there?
1: No, ale jak umřete tam?
0: Therefore sin.
1: A proto hřích.
0: Is there where there is a violence.
1: Je tam, kde je násilí.
0: Doesn't matter towards whom you are violent.
1: Nezáleží vůči komu jste násilní.
0: Animal.
1: Ke zvířatům.
0: Or the nature.
1: Přírodě
0: or humans.
1: Nebo k lidem.
0: You also can torture emotionally.
1: Můžete také mučit emočně, citově,
0: psychologically, mentally.
1: Psychologicky, mentálně.
0: Socially.
1: Společensky.
0: Economically.
1: Ekonomicky.
0: Many many ways to torture someone.
1: Je mnoho způsobů, jak někoho trápit, jak
0: violence.
1: Někoho mučit. Násilí.
0: Therefore ahimsa is such a beautiful word.
1: A proto ahimsa je tak krásné slovo.
0: When you said ahimsa is a relief.
1: Když řeknete ahimsa, je to uvolnění.
0: So there in somewhere in astral world you will tell your yamas.
1: A tak někde v tom astrálu těm svým jamům řeknete.
0: You will say please ahimsa.
1: Prosím ahimsu, prosím ahimsa.
0: And he says, "What is that?"
1: A oni řeknou, a cože to je?
0: We don't know this word.
1: Tohle slovo neznáme.
0: If you tell the computer, sorry.
1: Když řeknete počítači, promiň.
0: Computer said, "We have no any sorry."
1: Počítač řekne, tady žádná promiň neplatí.
0: So, papatma, pap atma.
1: Takže pap atma.
0: So that's atma.
1: To je takové atma.
0: Is in that jivatma, in that soul.
1: Je v takovém jivatma, v takové duši.
0: And that soul's destiny. And because that becomes a slave of the senses.
1: A osudem takové duše pak je, že se stává otrokem smyslů.
0: Physical senses.
1: Fyzických smyslů.
0: Gyanindriyas and karmindriyas both.
1: Gyanindri i karmindri.
0: And then comes other qualities.
1: A pak přicházejí další vlastnosti.
0: Greed.
1: Chamtivost.
0: Anger.
1: Hněv.
0: Hate.
1: Nenávist.
0: Jealous.
1: Žárlivost.
0: criticizing,
1: kritizování,
0: backbitings,
1: chtít se oplácení,
0: many, many things.
1: Pomstychtivost a tak dále.
0: This is also a sin.
1: A to je také hřích.
0: And these all sins are entitled to be given consequences, suffering the torture.
1: No, ale tyto hříchy ty sebou nesou následky. Následky v podobě onoho mučení, trápení.
0: Then the Yama said, we are tired.
1: A pak Yama řekne, už jsme unavení.
0: Then said, throw into the hill.
1: A řekne, no tak už ho hoďte do pekla.
0: And what is that?
1: A co to je?
0: In the hill.
1: Co to je v peklo?
0: Feel and suffer.
1: Cítíte to a trpte.
0: The pain of that torture.
1: Tam cítíte a trpíte bolestí toho mučení, toho trápení.
0: Without remedy.
1: Bez jakéhokoliv léku, bez jakékoliv pomoci.
0: That is called then suffering.
1: Tomu se říká utrpení.
0: Long, long.
1: Po dlouhou, dlouhou dobu.
0: And then again somehow you are transferred to the other creatures.
1: No a potom jste přejdete, jste přeneseni do jiných tvorů.
0: Out of the prison of the hell.
1: Z toho vězení pekla.
0: But then where?
1: Ale kam pak?
0: You go out, but where?
1: Jdete ven, ale kam?
0: In which form?
1: Do jaké podoby?
0: Jiv jiv bhakshatai. Life will eat life. Oh my God, again.
1: Život požírá život, oh, pro Boha zase.
0: So sometime other creature catches this creature.
1: Někdy tehle ten tvor chytí, uloví jiného tvora.
0: And they are eating you.
1: A oni vás snědí.
0: You are even half not died.
1: A ještě ani nejste na půl.
0: For them doesn't matter.
1: Na půl mrtví, ale pro ně jim je to jedno.
0: You know the hyen?
1: Víte, znáte hyeny?
0: The hyen doesn't attack on the throat.
1: Hyeny neútočí, nechytají, neútočí na hrdlo.
0: Who is attacking? The tiger, lion.
1: Ty lvy nebo tygři, když útočí.
0: Sometimes the wolves.
1: Někdy i vlci.
0: But others, they don't know.
1: Ale ty ostatní, ty útočí
0: they
1: na hrdlo.
0: They just bite your buttocks.
1: Ty útočí na hrdlo, ale ty ostatní, to je jedno, ty vás kousnou i do zadku.
0: Can you imagine?
1: Dovedete se představit?
0: And this part is still living.
1: A tahle část horně ještě žije.
0: All feeling.
1: Ty pocity, jaké jsou to pocity?
0: Jiv jiv bhakshate. This world is cruel.
1: Tento svět je krutý.
0: This means that after the hell again come torturings.
1: A to zná i potom pekle opět přicházejí muka, přichází trápení.
0: Then God is merciful.
1: A Bůh je ale milostivý.
0: And we get human life.
1: A dostane

0: Comfortably, papa.
1: A proto říkejte svému tatínkovi papa.
0: But you know, the word papa.
1: Ale to slovo papa.
0: Originally, it's not in your dictionaries, either Germany, or Croatians, or the Slovakians, or the Czechs, or the Hungarians. There's no word papa.
1: Ale když se podíváte do vašeho původního doslovníku, do vašeho jazyka, do spisovného slovníku češtiny, do jakéhokoliv jazyka chorvačtiny, němčiny, tak tam tohle slovo nenajdete.
0: Father.
1: Otec.
0: Or something different.
1: Nebo něco jiného.
0: Or mother.
1: Nebo matka.
0: Mother come from ma, mata.
1: To slovo matka pochází od slova ma, což je sanskritské slovo matka. Ale v angličtině říká mami, mumy.
0: Is in the pyramids.
1: Ale to je mumie, že? To je mumie z pyramid.
0: So if you said your mother mami.
1: A když teda říkáte mamince mami.
0: Indirectly, psychologically.
1: Nepřímo psychologicky.
0: You are putting blackmailing.
1: Tak ji už tam dáváte to vydírání.
0: Papa and mami.
1: Papa a mami.
0: This is words. Create in this modern language.
1: To jsou slova vytvořená v tomhle moderním jazyce.
0: So it has a effect.
1: A má to efekt. Má to účinek.
0: That's why all Vedic names.
1: A proto všechna védská jména.
0: Spiritual, why we call spiritual names.
1: Mají duchovní, jsou duchovní.
0: Has effect on you.
1: Mají na vás vliv.
0: And on others.
1: In a vliv i na ostatní.
0: When you call someone.
1: Když někoho zavoláte,
0: Pushpa.
1: Když na někoho zavoláte například Pushpa,
0: then you have beautiful vision of the Pushpa, the flowers.
1: A pak vy máte krásnou představu Pushpa, květiny.
0: Others has also visible nice feeling, oh, I'm flower.
1: A i ty ostatní slyší krásnou představu květin.
0: When you say Rampuri,
1: když někomu řeknete Rampuri,
0: oh, you are repeating name of God Rama.
1: Tak opakujete jméno Boží, Rámovo jméno.
0: And in other one is awaken Ram inside.
1: A i v ostatních se probouzí uvnitř Rám.
0: In the passport control.
1: Na pasové kontrole.
0: They said, Mr. Paramhans.
1: Říkají, pane Paramhansa.
0: I said, ano. Yeah. So when they call Paramhans is Paramhans.
1: A když říkají, když volají Paramhans, je to Paramhans.
0: And then comes Mr. Wolfgang.
1: A pak přichází pan Wolfgang.
0: And then Wolf.
1: A víte, Wolf to je vlk. Wolfgang je vlčí smečka.
0: So, language, the name.
1: Takže ten jazyk, ta jména.
0: Influence, psychologically.
1: Mají vliv.
0: So, in European language, there are beautiful names also.
1: I v evropských jazycích jsou krásná jména.
0: Divine names.
1: Božská jména.
0: I'm not saying they're not good.
1: Neříkám, že by nebyly
0: but
1: dobrá.
0: Certain names are meaningless.
1: Ale určitá jména jsou, nemají význam.
0: I read once a name.
1: Já jsem jednou četl jméno.
0: One man called me.
1: Jeden mi volal někdo.
0: That was I think in 70 end of 72.
1: Myslím, že to byl koncem roku 72.
0: And then I want to come practice yoga.
1: A říkali, já bych chtěl cvičit jogu.
0: And I said, what's your name, sir?
1: A já jsem si říkal, pane, jak se jmenujete?
0: He says, Löffler.
1: A on říkal, Löffler.
0: Yes, so I wrote it.
1: Já jsem si to napsal.
0: And then I asked the other, what is the Löffler?
1: A já jsem potom psal, co to znamená Löffler?
0: The Löffel, the spoon.
1: A on říkal, to je lžíce.
0: Soup.
1: Na polívku.
0: Luplarit. So that means cow cow, hum hum.
1: To znamená hum hum jako jíst.
0: The spoon is also not a bad.
1: Na lžíci není nic špatného.
0: But it's not for a name.
1: Ale jaké je, co je to za jméno?
0: Anyhow, there are many names I don't want to say.
1: A já nechci nikoho se dotknout.
0: So, atma. Paramatma, dharmatma or papatma.
1: Tak je dharmatma, papatma.
0: So papatma is that who is without ahimsa.
1: Papatma je ten, kdo nemá ahimsu.
0: Becomes distractor.
1: Kdo se stává ničitelem.
0: Butchers.
1: Řezník.
0: And without ahimsa.
1: Bez ahimsy.
0: That is next life soul will suffer.
1: A příštím životě ta duše bude trpět.

0: In Fiji I met one very old sadhu.
1: Na Fidži jsem se setkal s jedním velice starým sádhuem.
0: In my first visit.
1: Při mé první návštěvě.
0: And he was saying in the satsang there.
1: A on tam na satsangu říkal.
0: As many chickens you ate, meat you ate.
1: Maso kolika kuřat jste snědli.
0: That was times you had to be born as a chicken and that cut your throat.
1: Tolikrát se budete muset narodit jako kuře a nechat si podříznout krk.
0: As many cows and the goats you were eating.
1: Kolik krav a kost jste snědli.
0: That time there's no excuse.
1: Tam už nejsou žádné výmluvy.
0: You are in the system.
1: Jste v tom systému, tam nejsou výjimky.
0: Now in modern computer you are in system.
1: Teď jako v moderním počítači vás nahrajou do systému.
0: You want to check online, but the system doesn't accept.
1: Když se chcete někde nahlásit, a ten systém vás nepřijme.
0: You are in the system.
1: Už jste v tom systému tam zavedení.
0: So he was saying that many times you have to be born to give your throat.
1: A tak on řekl, tolikrát se musíte narodit a nechat si podříznout krk.
0: So I was talking in India in satsang.
1: A tak já jsem v Indii na satsangu říkal.
0: And there was about 89 years old man was sitting.
1: A seděl tam nějaký 89letý pán.
0: And with folded hands he said.
1: A se sepjatým rukama řekl.
0: Gurudev, I will never do anymore.
1: A říkal, Gurudev, já už to neudělám nikdy.
0: No, I will never do anymore.
1: Už to nebudu dělat nikdy.
0: But I said, but you ate many.
1: A já jsem říkal, ale už si tolik
0: yes,
1: toho snědl.
0: Never do anymore.
1: Ale on říkal, ne, už to nebudu dělat. Už
0: I said, who can, how can I help you?
1: A on říkal, jak já ti můžu pomoct?
0: Now stop, at least some will be less.
1: Prosím, tak aspoň teď s tím přestaň už, ať máš aspoň něco míň.
0: So, atma, pramatma, papatma, dharmatma. So you are all dharmatma.
1: A tak vy všichni jste dharmatma.
0: Dharma rakshita dharma. Dharma protects the dharma.
1: Ochraňujte dharmu.

0: But that one, that Mahatma, only you can be in human body.
1: A takový Mahatma můžete být jen v lidském těle.
0: Purushottama, that is the highest quality in the humans.
1: To je nejvyšší lidská kvalita.
0: So not that you have human body.
1: Nejen o to, že máte lidské tělo.
0: But what your inner spiritual work is.
1: Ale jaká je vaše vnitřní duchovní práce?
0: That calls you Mahatma.
1: To vám pak přinese ten titul
0: Purushottama. So Purushottama. Bhagavan. Purushottama maryada Purushottam. Bhagavan Ram. We call him maryada Purushottam.
1: Pánovi Rámovi, tak to říkáme, maryada Purushottama.
0: The follower of the ethic and spiritual principles.
1: Ten, který následuje etické Social. A duchovní principy ve společnosti.
0: Maryada Purushottam, best in the humans.
1: Ten nejlepší z lidí.
0: Hare Krishna.
1: Nebo Krishna.
0: So these great people called Purushottama.
1: A tyto velcí lidé, tyto velikáni jsou zváni
0: Purushottama. And therefore it is there is no nothing wrong.
1: Proto se říká, není nic špatného.
0: To adore such a people.
1: Není nic špatného na tom uctívat.
0: Because the body is different, but inside is a gold.
1: Vážit si takových lidí, protože jejich těla může být různá, ale uvnitř je zlato.
0: Inside the divine atma.
1: Uvnitř je ono božské atma.
0: So there are two bags you have.
1: A máte dvě tašky.
0: One bag is the garbage bag from your kitchen or anywhere.
1: Jedné tašce jsou odpadky z vaší kuchyně nebo kdekoliv vaše odpadky.
0: Drop into the dustbin.
1: No a tu odhodíte do odpadku do popelnice.
0: And in other hand you have the money from your the shop.
1: A v druhé tašce máte peníze na nákupy.
0: Few thousand liras.
1: Několik tisíc lir.
0: Or crowns or
1: nebo
0: whatever.
1: Korun nebo čeho?
0: To put into the bank.
1: Abyste si je dali do banky.
0: So, which bag will go in the garbage bin?
1: No a kterou z těch tašek teda odhodíte do popelnice?
0: So, the garbage will go there.
1: Tak odpadky půjdou tam.
0: And the money will go to the bank.
1: A peníze půjdou do banky.
0: It need not explain you.
1: A to vám nikdo nemusí vysvětlovat.
0: But who stands above garbage and money?
1: Ale ten, kdo stojí nad odpadky i nad penězi,
0: that can drop anything anywhere.
1: Ten může odhodit cokoliv, kdekoliv.
0: These are our little children.
1: A to jsou naše malé děti.
0: You throw the garbage, your little child will throw the money into garbage.
1: Vy byste tam vyhodili do popelnice odpadky a malé dítě tam klidně vyhodí ty peníze.
0: Because mother did it. Mother did it.
1: Protože maminka taky něco vyhodila.
0: Child does not know what means money.
1: Protože dítě neví, co jsou to peníze.
0: So we have to reach that level,
1: tak my musíme dosáhnout takové úrovně,
0: to become again innocent child.
1: Abychom se zase stali nevinnými dětmi.
0: But it doesn't let us become.
1: Ale on nám to nedovolí nám to
0: because
1: stát.
0: There's big distance.
1: Protože je tady veliká
0: and
1: vzdálenost.
0: So many karmas.
1: A tolik karem.
0: So you can't come back.
1: Už se nemůžete vrátit.
0: All you can go further.
1: Jenom můžete pokračovat.
0: Then will be recycled.
1: A potom přijde ta recyklace.
0: Purushottama. So you practice all this yoga in your life.
1: A tak vy cvičíte celou jogu v denním životě.
0: If you follow all the discipline.
1: Pokud následujete všechnu disciplínu.
0: You will become Purushottama.
1: Stanete se Purushottama.
0: Many people.
1: Mnoho lidí,
0: they don't want this.
1: Oni tohle nechtějí.
0: And they don't want that you also achieve that highest path.
1: A ani nechtějí, aby vy jste dosáhli té nejvyššího.
0: So they try to pull many back into the garbage.
1: No a tak se snaží mnohé stáhnout do toho odpadu.
0: Many flowed into the flushing.
1: Mnohé je spláchnuto do kanalizace.
0: And many will follow.
1: A mnozí to nás mnozí
0: and many are saved and coming to the Purushottama.
1: Mnozí jsou spláchnuti do toho odpadu, ale zase na druhou stranu mnozí následují a dosáhnou toho Purushottama. A kdo jsou? Kdo to je? Jak jim říkáme?
0: They are not existing.
1: Neexistují.
0: Individually.
1: Neexistují individuálně.
0: They are chara charki atma. They are atma of every creature.
1: Oni jsou atma každého tvora.
0: Every entity.
1: Každé entity.
0: So if you harm any creature.
1: A když ublížíte jakémukoliv tvoru,
0: you harmed, humiliated that atma.
1: Tak jste ponížili, poškodili ono atma.
0: Therefore.
1: A proto.
0: This tatva, guru tatva.
1: Tato tatva, guru tatva.
0: You can say master tatva.
1: Můžete říct mistrovská tatva.
0: If you like to know, if you don't can't pronounce guru.
1: Pokud nedokážete vyslovit, nedokážete říct slovo guru.
0: Once I was with one American person.
1: Jednou jsem byl s jedním člověkem z Ameriky.
0: He became sannyasi.
1: Který se stal sannyasinem.
0: And morning 4 o'clock.
1: A ráno ve 4.
0: 4 to 5:30 he was chanting kirtan.
1: Od 4 do 4:30 zpíval kirtany.
0: And this kirtan is favorite. Glory to Gurudev.
1: A jeho oblíbený kirtan byla sláva mistrovi, sláva Gurudevovi.

0: and early morning he couldn't pronounce Jai Guru.
1: A každý ráno on to nedovedl vyslovit.
0: Chai Guru, Chai Guru. So chai, you know what is a chai?
1: A on to zpíval to chai, říkal jako chai, víte, co je to chai?
0: And gur is brown sugar.
1: A gur, to je hnědý cukr, to je cukr.
0: So I thought he was for the chai and gur.
1: A tak já jsem si myslel, že on prosí o čaj s cukrem.
0: So often people brought him chai and gur.
1: Tak mu lidé nosili čaj, oslazený čaj.
0: So you see how the words can be misunderstood.
1: A tak vidíte, jak ty slova někdy se špatně pochopí.
0: In his language and his pronunciation.
1: Ale v jeho jazyce, v jeho výslovnosti.
0: He was pure.
1: On byl čistý.
0: So it's okay.
1: Tak je to v pořádku.
0: That's why I said.
1: A proto já jsem řekl.
0: The fighting is a language.
1: Ty boje, to je jenom o jazyce, o kultuře.
0: Not that essence.
1: Ale ne o té podstatě.
0: So if you said guru, or you said master.
1: Ať už říkáte guru, nebo říkáte mistr, učitel, nebo kněz, kazatel. Pokud je to, pokud někdo, kdo nesejde na jinou cestu.
0: So the gurus, sannyasis.
1: Guru, sannyasi.
0: Their position is all the times uplifting.
1: Jejich pozice, jejich místo je vždy neustále se pozvedat.
0: And the worldly titles is decreasing.
1: No a ty světské tituly ty jenom klesají.
0: That's it. This is a different in title.
1: A to je rozdíl v těch titulech.
0: But if you follow your path.
1: Ale pokud následujete, jdete po své cestě.
0: You follow dignity of your guru tattva, your spiritual lineage.
1: Zdržíte se vznešenosti své duchovní linie.
0: You see the Bhishma in Mahabharatas.
1: Znáte Bhishmu z Mahabharaty?
0: He was inside of the Pandavas.
1: On byl dítětem Pandavců.
0: And he will adore the Krishna.
1: A uctíval Krishnu.
0: But he was loyal to his chair.
1: Ale byl také věrný svému trůnu.
0: Of the Kauravas.
1: Tomu křeslu rodinné té rodiny Kauravů.
0: So anyhow,

0: देव नारायण भगवान की
1: जय।
0: सो दिस प्रेयर,
2: tato modlitba,
0: इज नॉट अ प्रेयर,
2: to není jen modlitba.
0: द ग्लोरी, द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट गुरु तत्वा इज,
2: je to sláva, je to představuje nám to, co je guru tatva.
0: So before was only here.
2: Předtím bylo jen
0: Shri
2: tady.
0: Shri Guru, Atma, Paramatma, Purushottama, Mahatma, sakal jag ke antaryami charachar ki atma. Here. Then further expanding.
2: Předtím to bylo jenom tady všechno a potom se rozšiřuje dál.
0: Nabha rup vyapi. Nabha. Nabha means the sky.
2: Nabha znamená oblohu.
0: Rupa is the form.
2: Rupa znamená podoba.
0: Nabha rupa vyapi. It's one with the entire sky.
2: Je zajedno s celou oblohou.
0: That's called equal vision.
2: A tomu se říká stejné nazírání.
0: And we are very narrow limited.
2: My jsme velice omezení v našem pohledu. Máme omezený pohled.
0: We are a frog from a small hole where water collect little.
2: My jsme jako ta žába v nějaké malé loužičce, kam se nazbíralo trochu vody.
0: And this frog have to come into the endless ocean.
2: Ale tahle žába musí se dostat do nekonečného oceánu.
0: There is one bhajan in Rajasthani language, you know, we have video.
2: Je jeden bhajan v jazyce Rajasthani, máme ho na videu, možná ho znáte.
0: Didiriya sod sileriya ki asa. A sileriya ghadi palak ka. Kar samundriya vasa. In dialect language, beautifully, the same thing.
2: Je to v dialektu a je to krásná věc.
0: Didiriya means a frog.
2: A znamená to žába.
0: O frog,
2: o žábo,
0: give up the hope of this little pond or little water.
2: Opust tu naději té malé louže vody.
0: Ye sileriya ghadi palaka, this small pond is only temporary.
2: Tahle malá louže je jenom dočasná.
0: Some seconds or minutes or hours.
2: Za jenom na několik okamžiků, minut, hodin.
0: So give up the hope of this.
2: Už v tohle už nedoufej.
0: Kar samandriya vasa. Go and live in the ocean endless.
2: Jdi a přebývej v nekonečném oceánu.
0: So this frog, we are a frog.
2: A my jsme taková žába.
0: And living in this little body.
2: Žijeme v tomhle malém těle.
0: And jumping always here and there.
2: A poskakujeme vždycky tady a tady.
0: But how long will you enjoy, my dear, in this body?
2: No, ale jak dlouho si ještě budete užívat tohoto těla, mý drazí?
0: Then body is gone.
2: Pak tělo je pryč.
0: Again you are without nothing.
2: A už a vy zase nemáte nic.
0: There are the different animals.
2: Jsou různá,
0: different birds.
2: Různí ptáci, různá zvířata.
0: The kind of the ducks,
2: a ty kachny,
0: they are waiting.
2: Čekají.
0: How you will jump now, have to come out of this loop.
2: Jak jenom si poskočíte?
0: This is the destiny.
2: To je osud.
0: This is the death.
2: To je smrt.
0: And looking. And you come little out, it goes out, you again go deep.
2: A jenom sotva vystrčíte hlavu, hnedka uvidíte toho,
0: my
2: toho
0: dear,
2: dravce a tak vy zase jdete pod vodu.
0: So come to the satsang.
2: A tak přijďte na satsang.
0: Endless ocean.
2: To je nekonečný oceán.
0: You will be there.
2: Tam už jste tam.
0: Take off.
2: Zvlétněte.
0: Stretch your wings.
2: Rozepněte křídla.
0: To that endless ocean of this Brahmaloka, Shivaloka.
2: K tomu nekonečnému oceánu Brahmaloky, Shivaloky. Tak je to.
0: So we have a chance.
2: Máme šanci.
0: Take it advantage of this chance.
2: Využijte této šance.
0: More I cannot tell you.
2: A víc vám nemůžu říct.
0: Today.
2: Dneska.
0: Tomorrow.
2: Zase zítra.
0: We will continue.
2: Zítra se budeme pokračovat.

Do not close your eyes, but don't look up, just like this.

and relax. The right

हरिओम।

heart five times. Then ten times, for you put out.

prasad. So now we can sit down with the prasad. Thank you.

0: nemám dobrý život, protože tehdy a tehdy můj otec na mě křičel a teď já kvůli tomu nejsem dobrým otcem.
1: That is the nonsense.
0: Co je to? To je nesmysl.
1: Excuse, excuse, excuse.
0: To jsou jenom výmluvy, výmluvy a výmluvy.
1: And yoga is not excuse.
0: A yoga není žádná výmluva.
1: Because of that yoga is not so easy.
0: Proto z toho důvodu není yoga jednoduchá.
1: Yoga is take responsibility for our life.
0: Yoga je o přijmutí zodpovědnosti za náš vlastní život.
1: It is nobody guilty that we are not self-realized.
0: Nikdo není na vině, že ještě nejsme seberealizovaní.
1: Usually your family is guilty one.
0: Většinou viníme rodinu.
1: Because of your family I can't go to the seminar, I am not able to meditate. Your family is guilty one.
0: Kvůli rodině nemůžu na semináře, nemůžu meditovat, prostě na vině je rodina.
1: But it's not your family.
0: Ale to není vaší rodinou.
1: Everything is on us.
0: Všechno jde za námi, je to na nás.
1: We are guilty one.
0: My jsme ti na vině.
1: But not guilty one like oh, I am sinner. Oh,
0: ale ne, vy jsme mysleli, že jsme hříšníci, moje chyba, moje veliká chyba.
1: But we need to decide.
0: Ale musíme se jen rozhodnout.
1: And to say what is the truth, what is not truth.
0: A říci, co je pravda a co ne.
1: And when we saw that something is not okay.
0: A když uvidíme, že něco není dobře.
1: Atam chintan meditation.
0: Atam chintan meditace.
1: You see, yesterday we talk about that we need to also be free of this position, what people we think about me, etc. etc.
0: A včera jsme mluvili o tom, že bychom měli oprostit se od názoru ostatních, co si o mě ostatní myslí.
1: And that is one perfect meditation, Atam Chintan meditation.
0: Ano, to je perfektní meditace, Atam Chintan.
1: And when you practice, you realize that Swamiji put inside really fantastic stuff.
0: A když ji cvičíte, tak si uvědomíte, že Swamiji do toho vložil opravdu neuvěřitelné věci.
1: You know this part of the meditation when you sit and ask yourself, am I happy or not?
0: A znáte tu část, když se ptáte sami sebe, jestli jste dobří nebo ne?
1: It's boring.
0: Ne, je to nudné.
1: No, it's very. Just question.
0: Je to jen
1: am I happy or not?
0: Otázka, jsem šťastný nebo ne?
1: Be honest.
0: Buďte k sobě upřímní.
1: Who knows? Nobody knows.
0: Kdo to ví? Nikdo.
1: Only you knows what you said inside.
0: Jenom vy víte, co jste si vnitřně odpověděli.
1: If his answer yes.
0: A pokud
1: excellent.
0: Je odpověď ano, výborně.
1: If his answer no, I am not happy.
0: A pokud je ta odpověď teď nejsem šťastný.
1: Also is excellent.
0: Taky je to výborné.
1: Everything is excellent.
0: Všechno je super.
1: Only is not excellent if you ask yourself am I happy and you have answer I don't know.
0: Co není dobré, když se zeptáte sami sebe a to po odpovědi já nevím, jestli jsem šťastný.
1: If you don't know if you are happy or unhappy.
0: Pokud nedokážete rozlišit, jestli jste nebo nejste šťastný.
1: That is from yesterday, I think. You are neither hot, neither cold.
0: Tak nejste ani horcí, ani studení, jak jsme mluvili včera.
1: Yeah, neither happy, neither unhappy.
0: Ani šťastný, ani nešťastný.
1: I don't know what I am.
0: A nevím, co jsem.
1: That is not good.
0: To není úplně
1: ideální. But when you are unhappy, that is excellent.
0: A pokud víme, že jsme nešťastní, tak to je skvělé.
1: You know.
0: Protože
1: next
0: víte.
1: Next question is why.
0: Další otázka je proč.
1: What is making me unhappy?
0: Co mě činí šťastným nebo nešťastným?
1: I don't know.
0: Nevím.
1: We know, but we don't want to tell.
0: My víme, ale nechceme to jenom říct.
1: And just sit, don't think. Yes, I know. Just relax.
0: Jenom sedíme, uvolníme se.
1: Because it's very important to relax.
0: Protože je velmi důležité se uvolnit.
1: When you answering something in the school.
0: Když odpovídáte na nějakou otázku ve škole.
1: And when you are completely relaxed.
0: A jste úplně uvolnění.
1: It will come from you.
0: tak to z vás ta otázka.

0: Even if you are read only once, you will in that moment, oh yes, Father.
1: I když byste tu otázku četli jenom jednou, tak si vzpomenete.
0: But you are completely in the stress.
1: Ale když jste neustále ve stresu.
0: Palms.
1: Potí se vám dlaně.
0: Ashwini Mudra is constantly running inside.
1: Ashwini Mudra se neustále stahuje.
0: Your intestine is.
1: Vnitřnosti vám takhle.
0: And somebody asks you, what's your name?
1: A někdo se vás zeptá, jak se jmenujete?
0: What do you think? How is my name?
1: Jaké je, že je moje jméno?
0: We don't know to answer.
1: Ani nedokážeme odpovědět.
0: Because we are completely in distress and our brain is kaput.
1: Ve stresu a náš mozek je úplně vyřazený z provozu.
0: Same thing in the meditation, nicely relax and am I happy or am not happy? Okay.
1: Stejně tak v meditaci se uvolníme, zeptáme se. Jsme šťastní nebo nešťastní a co znamená, když jsem nešťastný?
0: And relax.
1: A uvolněte se.
0: And slowly you will see with what you are not satisfied.
1: A pomaličku uvidíte, s čím nejste spokojení.
0: What is the stone in your shoes?
1: A co je ten kamínek, který vás tlačí v botě?
0: And slowly you will see what is that.
1: A postupně
0: your problem, your issue, how you will set.
1: Spatříte ten problém, který máte.
0: And after that is very important, like what we also hear in the Guru Gita.
1: A potom je velmi důležité to, co jsme slyšeli v Guru Gitě.
0: To see. It is maybe only program of other people, which is put in me like a Trojan horse.
1: Abychom uzřeli, uviděli, jestli to náhodou není jenom takový trojský kůň, který jsem přijal vlastně zvenku, jiný názor.
0: And also next thing is okay, I am unhappy and because I don't have a red Porsche.
1: A jestli to není to, že třeba nejsem maybe šťastný, sure. Protože nemám třeba like červené Porsche.
0: But okay, if I will have this,
1: a když to budu mít,
0: it will make me happy or unhappy.
1: Učiní mě to šťastným nebo nešťastným?
0: Just you have your red Lamborghini.
1: Máte už to červené Lamborghini?
0: Oh yes, I am running through the street.
1: Teďka projíždím tou ulicí.
0: But in the end you realize that you are not happy with this.
1: Ale na konci si uvědomíte, že s tím nejste spokojení.
0: More problems come with that.
1: Protože s tím přichází další problémy.
0: Where to park?
1: Kam to zaparkovat?
0: And cetera, and cetera.
1: A tak dále, a tak dále.
0: And try to analyze. That is the Atam Chintan meditation.
1: A zkuste to analyzovat, to je ta Atam Chintan meditace.
0: And sometimes you see that our happiness or unhappiness, I am good, I am not good, come because of projection of other people to us.
1: A někdy
0: and our projection to other people.
1: Ten pocit štěstí nebo neštěstí přichází z té projekce jiných lidí na nás nebo zase obráceně nás na ostatní lidi.
0: And it's important to be familiar with our thoughts, be familiar with our feelings, with our instincts.
1: A je důležité si uvědomit naše vlastní pocity, instinkty, myšlenky.
0: And
1: jsme je znali.
0: It is not meaning that we will kill this.
1: A neznamená, že je jako zabijeme.
0: Destroy.
1: Zničíme.
0: But we will know that is existing in me.
1: Ale víme, že v nás existují.
0: And next time when I will come in the situation when such instinct just jump from us.
1: A příště, až přijde ta situace, kdy nás vyskočí ten vlastní instinkt,
0: we will be little more caution.
1: Tak si ho budeme víc vědomi a opatrnější.
0: But it is important to be come back to Purusharat to be happy.
1: Ale je důležité se vrátit k tomu základnímu Purusharat a to znamená
0: because
1: být šťastný.
0: When you are happy, when you are satisfied,
1: když jsme šťastní a spokojení,
0: you will be good in your job.
1: Tak budete dobří ve své práci.
0: Because you will enjoy in your job.
1: Budete si ji užívat, bude vás bavit.
0: Always this American coach said if you are not anymore enjoying in your work, change the work.
1: A američtí kouči říkají, že když nejste spokojení v práci, tak ji máte změnit.
0: And we here in the Eastern Europe said, oh yes, it's easy to say to them.
1: A ve východní Evropě říkáme, no, tak to se snadno řekne.
0: We need to pay your bills.
1: Ale musíme platit účty.
0: How to found a new job?
1: A jak si najít novou práci?
0: And cetera, and cetera.
1: A tak dále.
0: But neither one side, neither other side is completely true.
1: Ale ani ta jedna strana nemá úplnou pravdu.
0: That it's very easy, okay, change a job.
1: Tak je velice jednoduché změnit práci.
0: Do not change job.
1: Ale neměňte ji.
0: Change attitude.
1: Změňte váš přístup.
0: And you will slowly change, not change, but slowly will open another door, and you will start to do something on the better way. Something you will change, and you will found some other field in which you will be good. And slowly, one not that you close the door and but. Slowly, slowly, something will start to flourishing and something will start to dry. And on the soft way, you will enter on other part.
1: A tak když změníte ten váš přístup, tak postupně se začnou otevírat dveře jiných příležitostí a tak tím pádem plynule přejdete do té nové příležitosti a pomalu za sebou zavřete ty staré dveře.
0: And with this question, how to be better and how to develop like a teacher?
1: A ta otázka, jak se lépe rozvíjet jako učitel?
0: It is answer how to be better and develop in any profession.
1: A to vlastně souvisí s tím, jak se lépe rozvíjet vlastně v jakékoliv jiné profesi.
0: And also in yoga.
1: A i v józe.
0: Always be curious.
1: Vždycky buďte zvídaví.
0: Always try to learn something more.
1: Snažte se naučit něco dál víc.
0: And always try to improve yourself.
1: A snažte se neustále zlepšovat.
0: Never be satisfied with this position in which we are now without knowledge.
1: Nikdy nebuďte úplně spokojení v té pozici, kde se teď nacházíme, jako bez znalostí, bez poznání.
0: Guruji said, who is not growing?
1: Guruji řekl, že kdo neroste,
0: that person will just fall down.
1: Kdo se nerozvíjí, tak ten upadne.
0: That means all the time. In every field what you are doing, especially we will say now for yoga.
1: To znamená kdekoliv, na jakémkoliv tom poli, kde pracujete, nebo zvlášť v józe. Potřebujeme se rozvíjet, růst.
0: We need to be better and better.
1: Potřebujeme se zlepšovat.
0: Always practice.
1: Vždycky cvičte.
0: And you saw Guruji.
1: A viděli jste Gurujiho?
0: Guruji complete everything in his life.
1: On dosáhl všeho v životě.
0: But still he was practicing and practicing and practicing.
1: Ale neustále cvičil.
0: Never think now I reach top and I don't need to improve myself.
1: Nikdy si nemyslete, že tak teď už jsem dosáhl vrcholu a dál už se nepotřebuju vyvíjet.
0: That is the problem with the yoga teacher.
1: A toto je problém se cvičiteli jógy.
0: And what we said? System is perfect.
1: A co říkáme my? Systém je dokonalý.
0: But this first level is boring.
1: No, ten první díl je takový nudný.
0: And we need to little improve the system.
1: A potřebujeme ten systém trošku vylepšit.
0: Look. I am not guilty one. I am always right.
1: Podívejte, no já nejsem na vině, já jsem vždycky.
0: But system is not functioning good. We need more active asana, more activity for the young people.
1: Já mám vždycky pravdu, ale ten systém potřebuje vylepšit, takový jako by byl pro ty mladší lidi, takový aktivnější.
0: I started yoga in daily life with 16 years.
1: A já jsem v 16 začal s jogou v denním životě.

0: And because of that fama of the young generation,
1: a proto ta fama mladé generace,
0: I bought one t-shirt.
1: Jsem si koupil tričko.
0: Never orange, of course.
1: Samozřejmě oranžové.
0: Never underestimate the old man with the yoga mat.
1: Nikdy nepodceňuj starého muže s jogovou karimatkou.
0: Yes. And if we continue with the talk that we need something for new generation,
1: a pokud se zabýváme
0: young generation,
1: otázkou,
0: I will wear only that t-shirt.
1: Že potřebujeme
0: něco. I will not
1: něco.
0: Use any more yoga. This only that t-shirt.
1: Že potřebujeme něco pro tu mladou generaci, tak já od teď budu nosit jenom to tričko.
0: I bought two.
1: Koupil jsem si totiž dvě.
0: One for Krishnananji.
1: Jedno pro Krishnanandu.
0: But Krishnananji passed away before I gave to him that.
1: Ale on bohužel odešel předtím, než jsem ho stačil předat.
0: But we don't need how to say it? If we are growing inside.
1: Pokud my vnitřně rosteme.
0: The most boring topic.
1: Je to nejjednodušší téma.
0: I don't know the boriest topic.
1: Nevím, jaké je to nejnudnější téma teď.
0: Okay, yes. TV commentator. You know who is on the TV was explaining and comment
1: třeba komentátor
0: in the sport.
1: V televizi třeba nějaký sportovní komentátor.
0: And football.
1: Třeba u fotbalu.
0: New generation don't know about this.
1: Nová generace to nezná.
0: But you know afternoon.
1: Ale odpoledne.
0: Sunday afternoon.
1: V neděli odpoledne.
0: Grandpa and such people have a radio.
1: Dědeček nebo podobní lidé měli rádio.
0: And listen the football match.
1: A poslouchali fotbalový zápas.
0: You remember maybe some of you.
1: Vzpomínáte si někteří?
0: And the commentator of this I don't know what is English for that.
1: A ten komentátor toho zápasu
0: was telling and ball is with this player and that is running yes and go nothing happened and that person was completely in.
1: A teď ten komentátor říkal, přihrávka a teď další a gól a nakonec se neproměnil a ten člověk toho úplně strhlo, kdo to poslouchal.
0: And for that you need to be a real one.
1: A na to musíte být
0: and it was in that time
1: opravdový.
0: Two, three who was really good commentator.
1: A v té době byli dva, tři výborní komentátoři.
0: And other was and he took the ball, yes, and he's putting to the next, yeah. Completely, oh my God.
1: A ti ostatní byli takový monotónní, takový nevýživní.
0: And that is the professor.
1: A to je problém.
0: On yoga class.
1: Na jogové hodině.
0: You have boring topic.
1: Máte nudné téma.
0: But you put life inside.
1: Ale vy do toho vkládáte ten život.
0: And make that is interesting.
1: A udělejte to zajímavým.
0: But
1: ale
0: only if you live for that.
1: Ale jenom když proto žijete.
0: If it's your passion.
1: Pokud je to vaše vášeň.
0: But if it's not your passion.
1: Pokud to není vaší vášní.
0: Oh my God, again, oh, I must talk about this.
1: Bože, zase o tom musím mluvit.
0: What to tell? Again, you know, guru feeds. Are very important.
1: No, víte, chodidla gurua jsou velmi důležitá.
0: But you must have passion for this.
1: Ale vy to musíte trošku prožívat, mít
0: passion
1: proto.
0: For and feel, you look and you feel that energy is flowing, the circulation is flowing.
1: Procitte, jak vám ta energie proudí.
0: Everything is in you, what you feel.
1: Všechno je ve vašem nastavení, ve vás, jak to cítíte.
0: And that is the key.
1: Also a to je ten klíč.
0: For our success in the work.
1: A je to klíč pro úspěch v naší práci.
0: To get money.
1: Abychom získali peníze.
0: To have a good relation.
1: A aby jsme měli dobré vztahy.
0: Marriage.
1: Manželství.

0: Nicely Swamiji once, not once, many times said.
1: Mnohokrát Swamiji říkal.
0: If you will wait your partner at home.
1: Pokud budete očekávat svého partnera doma.
0: Like your dog is waiting you at home.
1: Tak jako na vás čeká váš pes
0: you
1: doma.
0: You will never have problem with your marriage.
1: Nikdy nebudete mít manželství problém.
0: Okay, you don't need to move with the tailbone.
1: Nemusíte úplně kroutit ocasem.
0: But with such
1: energy. Ale s takovou energií.
0: Yes, but if you your partner went at home and you even oh my God, he again come and he will make or she will make problem.
1: Ale když jako čekáte, no zase je tady a budou problémy.
0: Where to run?
1: Kam utéct?
0: That relationship is it's not function.
1: Takový vztah není funkční.
0: For everything we need to have passion.
1: Ke všemu je třeba vztah vášeň.
0: When we talk about passion.
1: A když mluvíme o vášni.
0: That is our problem in yoga.
1: To je náš problém v józe.
0: Passion is not good.
1: Ta vášeň není dobrá.
0: Okay. You know that experiment.
1: A znáte ten experiment? Pokus?
0: That take poor mouse.
1: Vzali chudáka myš.
0: And put some electrodes to brain.
1: Dali elektrody na mozek.
0: And when he put some switch.
1: A když přepli kontrolku.
0: Electricity stimulate part of the brain like sexual fulfillment.
1: Takže když zapli nějaký tlačítko, tak jí elektrody stimulovaly jako vzrušení v mozku.
0: And also they put a food near that.
1: A dali poblíž jídlo.
0: Mouse was not eat.
1: A ta myš nejedla.
0: Hože.
1: Jenom mačkala na to tlačítko.
0: And if we are on that way, that we have forget everything in the life, just senses.
1: A pokud zapomeneme na všechno v životě a mačkáme, jenom mačkáme na to tlačítko smyslu, na to uspokojení,
0: we will die.
1: Tak zemřeme.
0: Very soon.
1: Velmi brzy.
0: And we will not accomplish anything in the life.
1: A nedosáhneme v životě ničeho.
0: And if you talk about that passion,
1: a pokud mluvíte o té vášni,
0: that is wrong. Tak, but we need always to understand
1: taková
0: about
1: vášeň
0: what
1: špatná.
0: We are talking.
1: Ale musíme vždycky pochopit, o čem hovoříme.
0: But when you have passion to your work,
1: a když máte ten zápal pro práci,
0: that passion to work is not any more passion.
1: Tak už to není vášeň.
0: That is the tapas.
1: To už je tapas.
0: And we know what Swamiji explained to us.
1: A víme, co nám Swamiji vysvětloval?
0: That we wrong understand what is the tapas.
1: A že špatně chápeme, co znamená tapas.
0: Tapas is that fire.
1: A tapas je ten oheň.
0: And Swamiji explained. Imagine that you have some scientist.
1: Swamiji vysvětloval, že si máme představit, že máme vědce.
0: And that scientist is completely in research.
1: A ten je naprosto ponořen do svého výzkumu.
0: For such scientist nothing else is existing, only research.
1: Pro něho neexistuje nic jiného než ten jeho výzkum.
0: Such scientist don't think about food. Sleep,
1: takový vědec
0: comfort,
1: nemyslí moc na jídlo, na spánek, na pohodlí.
0: Nothing.
1: Na nic.
0: He live only for that research.
1: Žije jen tím výzkumem.
0: And that is also yogi.
1: A takový je i jogín.
0: Because yoga is science.
1: Protože yoga je věda.
0: And we are scientists.
1: A my jsme ti vědci.
0: And we are in the laboratory.
1: A my jsme ve své
0: we
1: laboratoři.
0: Make experiment.
1: Děláme pokusy.
0: And not imagine, but remember what Gandhiji put like.

0: Not name of the book, but down this explanation of a book.
1: A pamatujte, jak Gandhiji vysvětloval, co je?
0: Not title of book, but subtitle, yes.
1: Ale takový jako podtitul, názvu knihy?
0: About autobiography.
1: O své autobiografii.
0: Diary of one experiment.
1: Diář jednoho pokusu, experimentu.
0: Which means everything was like scientists make experiment.
1: A tak to všechno měl tak jako vědci, když dělají pokus.
0: Because yoga is science.
1: Protože yoga je věda.
0: We are scientists.
1: A my jsme vědci.
0: And also you need to have your laboratory diary.
1: A potřebujete mít taky deník té vaší laboratoře, těch pokusů, to je taky důležité.
0: And with the passion.
1: S tím zápalem.
0: With the fire.
1: S tím ohněm.
0: And that will lead us in any field.
1: A to nás povede v jakémkoli odvětví.
0: And because of that they said it will be excellent that your job is your hobby and your hobby is your job.
1: A proto se říká, že je báječné, pokud je vaše práce vaším koníčkem a váš koníček vaší prací.
0: You know, with the hobby you have that passion.
1: Protože v tom koníčku máte ten zápal, máte to nadšení.
0: And every free moment you will spend with your hobby.
1: A každý volný okamžik, moment strávíte tím koníčkem.
0: And you are never said, oh my God, I must practice on or this take care about that project which is my hobby. No, you are.
1: A pak to neřeknete, no, už zase musím dělat ten projekt nebo zase musím cvičit, ne, protože je to váš koníček, baví vás to.
0: That is with the professor, that is with your job. That is to earn money, that is in spirituality.
1: U spirituality.
0: Everywhere is the same principle.
1: U obchodníka, u učitele, u čeho, kvůli to stejný princip.
0: And that is the Satsanatana Dharma.
1: A to je Satsanatana Dharma.
0: In Satsanatana Dharma is not religion.
1: Satsanatana Dharma není náboženství.
0: Satsanatana Dharma is about understanding the principle.
1: Je to o pochopení principu.
0: You don't need to talk about business school and etc.
1: Nepotřebujete biznisovou školu.
0: Because now we said what is the principle of be good in your job, in your family, in yoga, in science, in art.
1: Protože teď jsme si řekli ten princip toho, jak být dobrý ve vědě, v obchodním poli, v umění, v čemkoliv.
0: And now we have few minutes more for continue with Guru Gita.
1: A teď chvíli budeme pokračovat s Guru Gitou.
0: You are the source of the whole universe.
1: Ty jsi zdrojem celého vesmíru.
0: The form is just primary form is just a result.
1: A ta forma, podoba není prvotní, je to jenom výsledek.
0: But source is you. What means that cosmic energy, that chitta, that because Shiva, Guru, Brahman, Parabrahman is same.
1: Ale zdrojem si ty, to vesmírné vědomí, čitta, Brahman, Shiva.
0: And we need to understand in the short. We need to understand one thing.
1: A ve zkratce potřebujeme pochopit jednu věc.
0: And that is one story from Advaita Vedanta.
1: A to je jeden příběh z Advaita Vedanty.
0: If you put 50 cups of the coffee, water, any drinks, any liquid.
1: Pokud naplníte 50 šálků jakoukoliv tekutinou.
0: And each cup is different from different material.
1: A každý ten hrníček je z jiného materiálu.
0: On the moonlight.
1: A dáte to na měsíční světlo.
0: You will see 50 moons inside.
1: Uvidíte

0: tom odrazu té hladiny 50 měsíců.
1: But in reality is existing only one moon.
0: Ale v realitě existuje pouze jeden měsíc.
1: And all these 50 moons are a reflection of the one moon.
0: A všech těch 50 měsíců je jenom odrazem toho prvního měsíce.
1: What means there is not existing difference.
0: To znamená, že neexistuje rozdíl.
1: In everything, in everybody, in every creature, because of that is ahimsa, and because of that we are following the ahimsa, because in each creature is a reflection of the God, absolute cosmic self, that citta, that conscience, and I am that conscience, what means that I am in everything and everything is in me.
0: A proto následujeme ten princip ahimsy, protože v každém božím stvoření je odraz toho božského světla. A to božské vědomí je ve mně a já jsem v ostatních.
1: In the world is so many different forms, shapes.
0: Na světě je mnoho různých tvarů, podob.
1: And it's changing and Swamiji nicely explained that strophe with you have different gold necklace, ring.
0: Jsou proměnlivé a Swamiji to hezky vysvětloval, že máme různé zlaté šperky, náhrdelníky, prsteny.
1: Different form, nicely decorated.
0: Různé tvary, krásně zdobené.
1: But when you put all this gold on one pot,
0: ale když je dáte všechny do jedné misky
1: and put in the fire,
0: a dáte je do ohně,
1: you will get only gold.
0: Tak dostanete z nich pouze zlato.
1: And that it. That we need to understand whole this universe.
0: A to musíme chápat tak, že zlato je ten vesmír.
1: Is we see because of we don't have knowledge, we don't have a realization of that.
0: A nevidíme to, že nemáme to poznání a tak si myslíme, že to jsou různé věci.
1: But in reality is only one atma.
0: Ale ve skutečnosti je to jenom jedno paramatma.
1: Brahman.
0: Brahman.
1: Shiva. How you said? Same.
0: Nazvěte to jak chcete.
1: And also you have one story.
0: A taky máme jeden příběh.
1: When you go to the in India gets of where is the Ganga is flowing.
0: Když jdete v Indii, kde se Gange.
1: And one will in British will said that is the water.
0: Brit by řekl, že to je voda.
1: Other will say that is the jal.
0: Druhý řekne, to je jal.
1: Pani.
0: Pani.
1: Voda.
0: Voda.
1: But that is the water.
0: Ale je to ta jedna voda.
1: Name will not change anything.
0: To, že to pojmenujeme jinak, nic nemění.
1: And if you are thirsty,
0: a pokud máte žízení,
1: and you drink this water, any name what is written on this, it's who cares.
0: Napijete se té vody, je jedno, co je na tom napsáno.
1: And only because of our stupidness, we are fighting about the name of the that water.
0: A jenom kvůli naší vlastní hlouposti se hádáme o tom, jak tu vodu nazvat.
1: And it is existing saguna, what means with the gunas.
0: Existuje sarguna, to znamená
1: and that is,
0: gunami.
1: This physical form.
0: To je fyzická podoba.
1: But in the end, we need to go to the above saguna to the nirguna.
0: A nakonec musíme jít nad tu sargunu k nirguně.
1: But it is impossible to talk about without form.
0: Ale o tom nelze hovořit bez té formy.
1: If you said no, I believe only in the God without form.
0: A když řeknete no, já věřím jenom v Boha bez podoby.
1: Okay, how you will describe and how you will imagine and what you think about this?
0: Tak ale

0: jako ho popíšete, jak si ho představíte, jak o něm budete mluvit.
1: Blah, blah, blah, blah, blah.
0: A teď začnu od blah, blah.
1: But that is not true.
0: Ale tak to není.
1: When is something in without guna,
0: když je něco bez guny,
1: it is not it is impossible to explain.
0: Bez gun, tak to nelze popsat.
1: It is impossible to imagine. It není is impossible možné to understand and to realize.
0: Pochopit a realizovat.
1: And because of that we need something what is in the form.
0: A na to potřebujeme něco, co je v té formě.
1: Something what is possible to understand through our limitation.
0: Něco, co je možné pochopit s našimi omezeními.
1: Imagine that you are in the two-dimensional world.
0: Představte si, že jste v dvoudimenzionálním světě.
1: And how you will explain the ball?
0: A jak vysvětlíte míč?
1: Hm?
0: Kouli.
1: Impossible.
0: Je to nemožné.
1: It is circle. But
0: je to kruh,
1: it's also not.
0: Ale taky ne.
1: If you're above, you see the circle.
0: Když jste nad tím, tak byste
1: and
0: viděli kruh.
1: And in that situation we are. And because of that I'm always joking and talk one joke. You know that, but I will repeat once more.
0: A v takové jsme situaci, a proto tak vtipkuji, vy ten vtip znáte, ale já ho řeknu ještě jednou.
1: Two friends talk about banana.
0: Dva přátelé, dva kamarádi se baví o
1: banana.
0: Banánu.
1: And one never try banana.
0: A ten jeden ho nikdy neochutnal.
1: And ask please explain me.
0: A tak řekl, no prosím, vysvětli mi, jak to chutná.
1: That is Parvati ask Shiva, please tak tell me about Guru.
0: A to je podobné, že Parvati se ptá Šivy, prosím, řekni mi o Guruovi.
1: Please tell me what is the banana.
0: A tak řekni mi, co je banána.
1: And that other friend start to talk.
0: A ten druhý to začne popisovat.
1: You know what is the apple.
0: Znáš jabko?
1: Yes.
0: Ano.
1: An apple is nice around.
0: A jablko je takové krásně kulaté.
1: And full of the juice.
0: A je plné šťávy.
1: Yes.
0: Dobře.
1: And you explain apple.
0: A on popisuje jablko.
1: And in the end that man said to friend, and look, banana is not at all like apple.
0: No, a víš, tak banán není vůbec jako jablko.
1: That it's try to explain something which is possible to understand only through experience.
0: Snažte se vysvětlit něco, co lze pochopit pouze skrze prožitek, zážitek.
1: And that is the guru.
0: Je vlastní zkušenost. Guru, a to je guru.
1: Try to explain to people.
0: Guru se snaží vysvětlit lidem.
1: What is that another dimension?
0: Co je ten další rozměr, ta další dimenze?
1: What is the fruit what you never try?
0: Jaké je to ovoce, které jste nikdy neokusili?
1: And guru try to explain you, to inspire you, to practice, to get such experience.
0: A on se vás snaží motivovat k tomu, abyste cvičili a měli tu zkušenost dosáhlí.
1: And this topic is not possible to understand with the intellect.
0: A toto téma není možné pochopit naším intelektem.
1: And again, I will tell something. Maybe I am boring, but for me is the. You know when is you have the cake, you have the cream, schlag, and the this cherry is on the top.
0: A možná teď budu nudný, budu se opakovat, ale pro mě je to jako prostě na dortu šlehačka, tak ještě na té šlehačce je ta třešinka.
1: And for me that cherry on the top is that what I hear from Swamiji.
0: Ta třešinka je to, co jsem slyšel od Swamijiho.
1: I also said many time how Swamiji talk about this. He in Katu Ashram was talk give satsang.
0: A v ašramu v Katu měl Swamiji satsang.

0: course without mic.
1: Samozřejmě bez mikrofonu.
0: Not loudly.
1: A nebylo to moc nahlas.
0: And we try to listen his lecture.
1: A snažili jsme se poslouchat jeho přednášku.
0: But the lecture was so great.
1: Ale ta přednáška byla tak úžasná.
0: That we didn't understand anything.
1: A že jsme vůbec nic nechápali.
0: Just lecture was trying to keep awake.
1: Snažili jsme se udržet bdělí a pozorní.
0: And people after one line was not any more sleeping, but he didn't hear what Swamiji was talking.
1: A od určité vzdálenosti ty lidi vlastně Swamiji ho vůbec neslyšeli, o čem mluví.
0: And we are sleeping and try to get something.
1: A spali jsme a snažili jsme se z toho něco získat.
0: And somehow after that I ask and I can this and what I remember I got only I think one part of that lecture. What is more Swamiji said?
1: Různě ptát ostatních, co Swamiji říkal a tak.
0: And Swamiji explained how we will realize the cosmic self, the God. What is self-realization?
1: A Swamiji popisoval, jak dosáhnout seberealizace.
0: How to reach that?
1: Jak toho dosáhnout?
0: And he said, you know these 3D pictures.
1: A víte, znáte ty 3D obrázky?
0: Not this 3D picture, what you are visible with the glasses.
1: Ne, s těmi brýlemi teďka virtuálními,
0: but in the old magazine, on the
1: v těch starých časopisech na té zadní straně tam byly ty obrázky.
0: What was impossible to, what is this? 3D horse, of course.
1: Nebylo schopné se na to podívat, no tak 3D kůň, no dobře.
0: And we try to, you also try to see this.
1: Taky jste se zkoušeli to tam vidět v tom obrázku?
0: And you know how long was possible to be able to see that picture?
1: A víte, jak dlouho bylo schopné udržet ten náhled na ten obrázek?
0: Some people I know was stupid.
1: Někteří lidi to jenom tak vzali a řekli, on to je hloupost.
0: Other was trying how you see this and
1: jiní to zkoušeli, ptali se, jak to vidíš, ale nic.
0: But if you was very persistent, what means?
1: Pokud jste byli vytrvalí, persistent.
0: Persistent, yes. And try.
1: A zkoušeli jste to znova a znova.
0: Remember that.
1: Vzpomínáte.
0: In the end, on the one second, you saw something. Oh yes.
1: Nakonec na jednu vteřinu jste něco zahlédli.
0: What means that is not stupid things.
1: To znamená, že to nebyla hloupost.
0: Something is existing inside.
1: Nebylo to, něco tam bylo.
0: And you start again and again.
1: Znovu a znovu jste to zkoušeli.
0: When I talk this about this in America.
1: Když jsem o tom mluvil v Americe.
0: Somebody bring a whole book with such a pictures.
1: Tak někdo donesl celou knížku plnou těchto obrázků.
0: And I try to see again.
1: A já jsem to znovu zkoušel.
0: And what happens?
1: A co se stalo?
0: After 20 years no practicing of such gazing.
1: Po 20 letech bez toho, aniž bych to trénoval, tak tady toho
0: ten pohled. It was like a bicycle.
1: Tak to bylo jako jízda na kole.
0: It was possible.
1: Bylo to možné.
0: But also I need few minutes to
1: ale potřeboval
0: catch
1: jsem
0: again
1: to pár minut získat ten grif.
0: And Swamiji said, same thing is with the self-realization, to see that
1: říkal, že stejné another je to dimension
0: or to see Parabrahman.
1: Aby jsme uzřeli Parabrahma.
0: We need to practice.
1: Musíme trénovat, zkoušet to.
0: We will not be able to see and nobody will also be able to explain you how to practice.
1: My to sami neuvidíme na poprvé a nikdo vám to vlastně ani nevysvětlí, jak to cvičit.
0: Něco. Look on this angle, look this,
1: but how you will
0: how you will do with your brain?
1: Ale jak to uděláte s tím svým vlastním mozkem?
0: And what happens inside?
1: A co se děje uvnitř?
0: Nobody will explain you.
1: Vám nikdo nevysvětlí.
0: And also if you want to explain to other person,
1: a taky pokud
0: how to
1: vy
0: see that 3D picture,
1: se to snažíte někomu vysvětlit, jak uvidět ten 3D obrázek,
0: you will not be able. You will talk and talk years and years, but
1: tak nebudete toho schopni, budete roky mluvit.
0: If that person will not practice,
1: a pokud ten člověk nebude trénovat, tak to neuvidí.
0: And that is all this.
1: A o tom to je.
0: Just trying to little how to look a picture.
1: Jenom se snažit trošičku uzřít ten obrázek.
0: But in the end we need to understand that it is different form shape of that golden items.
1: A nakonec potřebujeme pochopit to, že ty různé zlaté tvary je vlastně jenom zlato.
0: Your two lotus feet is protecting us from the sorrow, pain of duality.
1: Tvé lotosové nohy nás chrání před bolestí a utrpením duality.
0: We talk about Padma, lotus.
1: Mluvili jsme o lotosu, Padma.
0: Why we always said lotus?
1: A proč vždycky říkáme lotos?
0: And yes, Guru try to explain this dvaita, like this, like black, white, and everything. Try to explain that that is the just a different form of the same of the gold.
1: A guru se to snaží vysvětlit té dvajitě jako bílá a černá v té dualitě, že jsou to jenom protiklady téhož
0: and now
1: podoby.
0: One very confusing verses.
1: A teď jeden takový verš na zmatení nebo matoucí
0: from
1: verš.
0: The rage of the Shiva,
1: skrze hněv Šivy,
0: Guru will protect you.
1: Tě guru ochrání.
0: But from the rage, yes, rage, mm-hmm, anger of guru.
1: Skrze zuřivost, hněv.
0: It is not safe. Nothing will save you from the rage of the guru.
1: A zároveň tě nic neochrání před hněvem guru.
0: And now what means this?
1: A teď co to znamená?
0: It's a little confusing when you listen Guru Gita.
1: Je to trošku matoucí, když posloucháme Guru Gita.
0: Yes, of course. To me also.
1: Pro mě taky.
0: Because of that I dig.
1: A kvůli tomu to se snažím.
0: You know what Swami said? The love of the mother is 1000 times more than the love of the father.
1: A láska matky je 1000x větší než láska otce.
0: The love of the God to the man is 1000 times more than the love of mother.
1: Láska Boha vůči člověku je 1000x větší než láska matky.
0: And love of guru to disciple is 1000 times more than the love of the God.
1: A láska guru a vůči žákovi je 1000x větší než láska Boha.
0: And here explanation that if you have problem with the God.
1: A tady je vysvětlení takové, že pokud máte problém s nějakým Bohem
0: angry,
1: a jste naštvaní na Boha
0: and you close the door,
1: a zavřete si vůči němu dveře.
0: Okay.
1: Dobře.
0: I remember myself.
1: Pamatuju si, vzpomínám sám na sebe.
0: I think with the 14 years,
1: myslím, že mi bylo 14.
0: I become atheist.
1: A stal jsem se ateistou.
0: Completely atheist.
1: Zcela ateistou.
0: And all these talks about God and cetera was for me, oh my God.
1: A všechny ty řeči o Bohu byly pro mě takové jako že
0: dogma.
1: Je to dogma.
0: And you need to translate on other language.
1: A je potřeba to přeložit trochu jiným jazykem.
0: And I met Swamiji.
1: A potkal jsem Swamijiho.
0: And I must say that through Swamiji's teachings.
1: A musím říct, že skrze Swamijiho učení.
0: I'm not fan of the religion.
1: Já nejsem jako fanda náboženství.
0: But through Swamiji I understand what religion wants to tell.
1: Ale díky Svamiji jsem pochopil, co se náboženství snaží říci.
0: What means

0: through guru,
1: to znamená, že skrze gurua,
0: you will get knowledge. Even if you close the door about what is in Shiva and this god, goddess, etc.
1: Skrze gurua dostanete to poznání, když si zavřete dveře vůči Bohu.
0: But here is this anger on you.
1: A tady je ten hněv.
0: It is not meaning that guru is angry on you.
1: Tady ten hněv neznamená, že se guru na vás zlobí.
0: But it means when you close that door and you said no, I don't want any more this, I will not go to spiritual path. I finish. I quit with guru. I quit with that knowledge. I quit with the practice.
1: To znamená, když si zavřete dveře vůči guruovi a řeknete, já už nebudu cvičit, nepůjdu tou duchovní cestou.
0: In that moment, it is not anymore on the wrong, not wrong, wrong but harsh way. I will said, it is not anymore possibility for us.
1: Tak v tu danou chvíli pro nás už není jiná možnost.
0: And we are not able to do anything more.
1: Nejsme už schopni cokoliv dalšího udělat.
0: Because all knowledge,
1: protože všechno poznání,
0: is coming through the guru.
1: Přichází skrze gurua.
0: Because guru will give to us that experience.
1: Protože guru nám dá tu zkušenost, ten zážitek.
0: Not just empty words.
1: Nejenom prázdná slova.
0: But with experience, because of that, the guru is Purushottara, Brahmanishtha Kshatriya.
1: Ale tu zkušenost a z toho důvodu je guru Brahmanishtha Kshatriya.
0: And because of that, try to, on any way, try to nourishing that. Relationship guru disciple.
1: A kvůli tomu se snažte vyživovat ten vztah mistr žák, žák mistr.
0: And find the shelter in guru's feet.
1: A what means najít to přístřeší u noho gurua. A to přístřeší znamená cestu.
0: And I bow down to the guru's feet.
1: Skláním se guruovým nohám.
0: And that guru's feet is beyond the words.
1: A cesta guruja je mimo slova.
0: And mind is not able to understand this.
1: A mysl není možná není možné pro mysl to uchopit, jenom o tom mluvíme.
0: That two feet of guru means Shiva and Shakti.
1: A ty dvě nohy gurua znamenají Shivu a Shakti.
0: Chit and Shakti.
1: Chit a Shakti.
0: O Parvati.
1: O Parvati.
0: It is said that guru, without three eyes, is also it's Shiva.
1: Bez tří očí je Shivou.
0: Without four hands, he is Vishnu.
1: Bez čtyř rukou je Vishnuem.
0: Without four face. He's Brahman.
1: Bez čtyř tváří je Brahmanem.
0: He's Nirguna.
1: Je Nirguna.
0: I pray.
1: Modlím se.
0: To the ocean of goodness.
1: Oceánu dobroty.
0: That mercy of guru is. Save us from this samsara.
1: Aby nás milost gurua spasila z této samsáry.
0: And with this, oh my God, it's already 12 o'clock. With this we will slowly finish.
1: A tímto pomalu skončíme.
0: We start with the neck.
1: Začali jsme u krku.
0: After that we touch the teacher.
1: Potom jsme se
0: profesor,
1: dotkli toho tématu profesora, učitele.
0: Any profession in the world.
1: Jakéhokoliv povolání na světě.
0: Successful.
1: Jak být úspěšný.
0: But

0: In the end, we come to the Guru Gita, what means we will be successful only through the mercy of Gurudev.
1: A skončili jsme u Guru Gity a to znamená, že budeme úspěšní pouze skrze milost Gurudeva.
0: Because any field.
1: A v jakémkoliv odvětví.
0: Try to remember just this.
1: Snažte se zapamatovat toto.
0: Try to remember when you put a question.
1: Pamatujte, když jste si dali tu otázku Swamijimu.
0: Any question.
1: Jakoukoliv otázku.
0: Stupid question.
1: I hloupou.
0: Question about how to make pickles.
1: Otázku o tom, jak dělat pickles.
0: Or once I was in India when Swamiji was explaining how to make plantage of the papaya to some Indians.
1: A Swamiji vysvětloval v Indii Indům, jak mít papájovou plantáž.
0: Yoga is in everything.
1: Že yoga je ve všem.
0: And if you want to know something,
1: a pokud chcete se něco dozvědět,
0: through yoga you will get right answer how to do.
1: A skrze jogu získáte tu správnou odpověď, jak na to.
0: But not through some wellness yoga.
1: Ale ne nějakou tu wellness jogou.
0: Stretching yoga and etc.
1: Protahování a tak.
0: But through yoga what we got from Vishwa Guruji.
1: Ale jogu, kterou jsme dostali od Vishwa Gurujiho.
0: Because really I know this. Really from my experience.
1: Já to vím ze své vlastní zkušenosti.
0: Anything.
1: Cokoliv.
0: It was no any topic on which Swamiji was not able to give answer.
1: Nebylo jediné téma, na které by Swamiji nedokázal odpovědět.
0: Not because it's my guru.
1: Ne kvůli tomu, že je to můj guru.
0: I try to be really very correct and try to be critic.
1: Já jsem se snažil být opravdu velmi kritický.
0: But really, try to go through your memory.
1: A snažte se projít svou pamětí ve vzpomínkách.
0: And because of that, I always said there is not existing the stupid question.
1: A kvůli tomu říkám, že neexistují hloupé otázky.
0: It is only existing the stupid answer.
1: Jsou jenom hloupé odpovědi.
0: And we know from Vishwa Guruji that any question.
1: A my víme od Vishwa Gurujiho, že jakákoliv otázka.
0: Stupid question.
1: Je hloupá.
0: And from the most stupid question he made a great satsang.
1: Z jakékoliv hloupé otázky dokázal udělat nádherný satsang.
0: And in the end of the satsang, in the beginning of the satsang, oh my God, which stupid question. Again, one stupid question.
1: Na začátku bylo vždycky, no, tak další hloupá otázka.
0: But in the end, oh my God, it's really good.
1: Ale na konci mi říkají, tyjo, to fakt bylo dobrý.
0: And not only answer on that question, but so many other questions.
1: Ale nejen odpověď na tu jednu otázku, ale spoustu dalších otázek.
0: Because of understanding, experience, what is the banana?
1: Kvůli tomu pochopení a vnitřní zkušenosti, co je ten banán.
0: Not only because we read a lot of about how to grow banana, which climate, which fertilizer and such.
1: A nejenom tomu, že jsme to nastudovali, jaké podnebí je na to potřeba, hnojiva a podobně.
0: Few weeks ago.
1: Před několika týdny.
0: I read one article.
1: Jsem četl jeden článek.
0: About one couple.
1: O páru.
0: And that couple try to grow vegetable.
1: A ten pár snažil vypěstovat zeleninu.
0: And of course, they read a lot of books.
1: A přečetli si o tom mnoho knih.
0: Permaculture.
1: Permakulturu.
0: All this.
1: Všechno možné.
0: And they said, nothing happens.
1: A říkali, že nic se nestalo.
0: They lose time.
1: Ztratili čas.
0: Money.
1: Peníze.
0: For two tomato.
1: Kvůli dvoum rajčatům.
0: And after few years.
1: A po pár letech.
0: They started to ask neighbors.
1: Se začali ptát sousedů.
0: Old grandma.
1: Starých babiček.
0: How to grow potato?
1: Jak how to grow tomato? Brambory a rajčata.
0: And they said that old lady was very happy to give the answer.
1: Říkali, že ta stará dáma byla hrozně šťastná, aby mohla odpovědět.
0: And when they start to grow on that way,
1: a když to začali pěstovat tím způsobem,
0: they said now they have not only for themselves, but also for others.
1: Tak říkali, že mají nejenom dostatek pro sebe, ale i pro všechny ostatní.
0: And that is not possible to learn such things from the books.
1: A takové věci se nelze naučit z knih.
0: But from the people.
1: Ale od lidí.
0: Because that people with the knowledge, with the experience.
1: Protože lidé s poznáním a se zkušenostmi.
0: Who knows the quality of the earth in that area?
1: Ti znají kvalitu té půdy v dané oblasti.
0: And through feelings, which is not intellectual, but
1: pocitům,
0: real knowledge, know how to grow fruit and vegetable in that area.
1: Které nejsou intelektuální, ale opravdu pocitové, tak ví, jak to pěstovat.
0: And that is the guru.
1: A to je guru.
0: But in field of yoga.
1: A na poli jógy.
0: Sridipna Bhagavana ki jai. Good up, no appetite. Good fasting.
1: Tak vám přeji pěkný půst.
0: And see you. We will practice. Yoga Nidra will be through this, what Swamiji said, can, konzerva.
1: Yeah. Yoga Nidra budeme mít z konzervy.
0: And after that we will continue with asanas.
1: Potom budeme pokračovat asanami.

शांति शांति शांति।

0: अलकपुरी जी महादेव भगवान की
1: जय।
0: देवाधिदेव देवपुरी श्री महादेव की
1: जय।
0: आराध्य भगवान श्री देवपुरी श्री महादेव
1: की जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की
1: जय।
0: श्यावर रामचंद्र भगवान की
1: जय।
0: शंकर भगवान की
1: जय।
0: श्यावर रामचंद्र भगवान
1: की जय।
0: कृष्ण कन्हैया लाल की
1: जय।
0: मात पिता गुरुदेव की जय। We all are here.
2: Všichni jsme tady.
0: This is beautiful what I tell you.
2: To, co vám řeknu, to, co vám říkám, je krásné.
0: And our all people was working very much.
2: A všichni naši lidé pracovali usilovně.
0: One and half year.
2: Rok a půl na tom.
0: Our Vasant does very nicely, very hard.
2: Náš Vasant to udělal velmi dobře a byla to těžká práce.
0: So it is very nice, but beautiful and one and half year.
2: A takže je to moc hezky udělané a trvalo to rok a půl.
0: And we will do more something.
2: A ještě to budeme dál vylepšovat.
0: And here suddenly when there rain something.
2: A teď, když najednou by třeba přišel déšť,
0: all you can sit here anytime.
2: Tak si tady všichni můžete sednout.
0: And this is our satsang.
2: A je to tady naše místo pro satsang.
0: So our satsang samaj.
2: Takže je to satsang samaj.
0: And this is that all we are for everyone.
2: A je to pro všechny.
0: But it has to not go with the your feet in this place.
2: Ale tady na to místo přede mnou byste neměli chodit nohama.
0: If do, then your shoes out.
2: A pokud tak bez bot.
0: And if it is your hands are cool.
2: A pokud máte ruce nebo nohy čisté.
0: So, like our all other temples of Mahaprabhuji's, Devapurichi's and our all else.
2: Tak jako všude jinde v našich chrámech, kde je Mahaprabhuji, Devapurichi a podobně.
0: And so he is also today for us this new one.
2: Tak i tady je to vlastně vysvěcení takového nového místa.
0: I would tell you.
2: A já bych vám k tomu řekl.

0: गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग।
1: दोबरी वेचर।
0: ऑल अवर डियर सिस्टर ब्रदर्स।
1: Všichni mé drahé sestry a bratři.
0: Round the whole world, yoga in daily life.
1: Po celém světě z jogy v denním životě.
0: And all gurus, all yoga teachers, yoga students, all religions, all I tell them all Om Namo Narayan.
1: Zdravím také všechny guruji, všechny učitele a všechny jogové cvičenci. Všechny je zdravím Om Namo Narayan.
0: Also, if one is a yoga practitioner or not.
1: A ať už někdo cvičí jogu anebo necvičí.
0: But many people around the whole world, different kind of path, and they are doing good. I respect to them very much.
1: A mnoho lidí po celém světě mají různé cesty a jim vzdávám také svůj respekt.
0: Now the time has come, day of guru.
1: A pomalu přichází den gurua.
0: We know that when we are saying Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha.
1: Víme, když říkáme guru tuto
0: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. So, Brahma, Shiva, Vishnu.
1: Tam Brahma, Shiva i Vishnu.
0: All together.
1: Všichni jsou společně.
0: It is said, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. All they are also guru.
1: Říká se, že všichni Brahma, Vishnu i Shiva jsou také guruemi.
0: But it is said that guru is above that.
1: Ale říká se, že pravý guru je ještě nad nimi.
0: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma. So Guru Dev is Par Sakshat. Saksh means real, at real.
1: Guru a Saksh, to znamená, že je opravdový, reální.
0: Tasme Sri Guruve Namaha. So therefore, we blessing getting from that Guru.
1: To znamená, že dostáváme požehnání Gurua.
0: Now, when Brahma, Vishnu, Shiva also, they fall down to them, God, the Shiva,
1: I bohové, Shiva, Vishnu a Brahma se pokloní Guruovi.
0: Now, I would like to give little bit about why that Guru is the highest.
1: A chtěl bych trochu popovídat o tom, proč Guru je ten nejvyšší z nich.
0: But my dears, not like this. Now how the gurus? No.
1: Ale mí drazí, není to v této době, jak se tady povídá.
0: But we are behind the disciples. We are trying to go to the path of the guru.
1: My jsme všichni žáci a snažíme se jít až za všechno. Snažíme se jít po cestě za gurem.
0: So now the word guru.
1: A teď slovo guru?
0: Can be like a teacher.
1: Může to být význam mít jako učitel?
0: There is many things.
1: Může to být mnoho dalších věcí.
0: So anyone who gives us some path.
1: Tak kdokoliv, kdo nám dává nějakou cestu?
0: Some knowledge.
1: Nějaké poznání.
0: Is the guru.
1: Tak ten je guruem.
0: If someone learning us cycling.
1: Pokud nás někdo učí vědu,
0: that is our guru.
1: Tak je také náš guru.
0: Driving car learning.
1: Když jsme v autoškole,
0: is a guru.
1: Tak ten řidič je také naším guruem.
0: And all teachers, schools.
1: Všichni učitelé na školách.
0: Wherever schools, colleges, university, etc.
1: Kdekoliv je buď základní škola nebo univerzita, kdekoliv, tak všude tam je guru.
0: They are giving us some knowledge.
1: Předávají nám nějaké poznání.
0: So that knowledge is a guru.
1: A to poznání je guru.
0: So in that way.
1: Tímto způsobem.
0: Everyone is a guru.
1: Jsou všichni guruem.
0: Because we are giving someone the path.
1: Protože někomu dáváme cestu.
0: And it is said the first mother is the guru.
1: A říká se, že prvním gurujem naše matka.
0: Father is guru.
1: Otec je také guru.
0: And our teachers, students, they are our guru.
1: A náš učitel je také guru.
0: And then is coming Sataguru.
1: A poté přichází Sataguru.
0: So that Sataguru is not easy.
1: Není jednoduché se dostat k Sataguruovi.
0: We can say that now I am Sataguru.
1: Můžete si říct nebo prohlásit se za Satagurua?
0: So the Sataguru will not say I am Sataguru.
1: Ale sám Sataguru nikdy nemůže říct, že jsem Sataguru.
0: On that day when Sataguru will tell.
1: V ten den, kdy to ten Sataguru o sobě řekne.
0: Means that he don't know.
1: Tak to znamená, že nemá vůbec ponětí.
0: Sataguru, we can say.
1: My ostatní to o něm můžeme říci.
0: And we are saying Sataguru Dev.
1: A nazýváme ho Sataguru Devem.
0: But that Sataguru doesn't tell, yes, my Sataguru. They don't speak, they speak other name.
1: Ale ten sám Sataguru to o sobě neřekne. Řekne si nějak jinak, nějakým jiným jménem.
0: So, that is a many, many things who's teaching us anything. Is our teacher.
1: A ať už nás kdokoliv učí cokoliv, tak je naším učitelem.
0: And that means the guru.
1: Takže je naším guruem.
0: So we said, student, teacher.
1: Takže je učitel na škole.
0: So we can say teacher.
1: Můžeme mu říct učiteli.
0: Or guru.
1: A nebo ho můžeme nazvat i guruem.
0: This is a language.
1: Je to pouze jazyk.
0: All teachers in the school is known as a guru.
1: Všichni učitelé na školách jsou guruové.
0: If a female.
1: Pokud je to žena.
0: And she is teaching us something.
1: A něco nás učí.
0: Then she is also our guru.
1: Tak ona je také naším guruem.
0: Because guru is not only male, it can be also female.
1: Protože učitel nebo guru nemusí být pouze

0: mužského pohlaví, ale může být i žena.
1: There is a great saint of the God, and he has said, whenever he sees something, even the snake is his guru.
0: A jeden světec, anebo Bůh, tak říká, že když vidí hada, tak dokonce i ten může být jeho guruem.
1: What's giving us something, our God or the dog, also our guru.
0: A zároveň i pes může být naším guruem.
1: Not the body.
0: Není to jeho tělo.
1: But from that what they are doing.
0: Ale můžeme se poučit z toho, co dělají.
1: You know so many times that some go with men with the dog.
0: Možná jste viděli mnohokrát, že když má páníček psa.
1: And the person fall down.
0: A ten páníček někde spadne.
1: And he cannot get up.
0: A nedokáže vstát.
1: That his dog is running back home.
0: Tak jeho pes rychle běží domů.
1: And coming with because this his master, dog's master, is fall down and he cannot come up.
0: Přivede nějakou pomoc, aby pomohla tomu majiteli, tomu paníčkovi, protože nemůže vstát.
1: So the dog will go and show us and we will help it.
0: Takže pes rychle přiběhne domů a přivede nějakou pomoc.
1: Many animals.
0: Mnoho dalších zvířat.
1: They follow us.
0: Nás následují.
1: So all that is like a quality of guru.
0: A všichni tato zvířata mají kvalitu gurua.
1: So that is the knowledge who's giving us.
0: Je to princip toho, že guru je ten, kdo nám předává poznání.
1: Similarly, there is spirituality in humans, what she said, we let's say the gods.
0: Podobně duchovní lidé, anebo můžeme je nazývat i bohy.
1: And after that God is coming finally is guru.
0: A ještě za těmi bohy přichází guru dev.
1: But not guru like this what we are talking.
0: A není to ten guru, o kterém se teď tady takhle bavíme.
1: Of course many are thinking I am guru.
0: Možná si mnoho z vás myslí, že jsem guru.
1: Then we said yes.
0: Tak my jim odpovíme ano, ano.
1: So it is not easy to learn from the guru and take your gurus as in your head, in your heart, in your words, in everything.
0: A není tak jednoduché následovat guru a opravdu ho vzít do své hlavy, do svého srdce a do svých slov, do všech činů.
1: Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshvara, Gurur Sakshat Parabrahma. Sakshat means the Saksh means he knows everything and he has given us that yes, he is a God.
0: Sakshat je ten, který všechno ví a že
1: guru.
0: Je to ten Bůh, je to Guru.
1: Now, we will tell everybody when somebody become sannyasi or some other person become like a guru.
0: A tak když se někdo stane sannyasiem a stane se jakoby guruem.
1: So in many different countries there are religions, there are different.
0: A v mnoho zemích jsou nejrůznější náboženství.
1: So that is just because we put the person on the path.
0: A protože jsme vlastně dali cestu určitému člověku.
1: So when all we are sitting here and one is giving lecture.
0: My všichni tady sedíme a jeden dává přednášku.
1: Or speaking something.
0: A něco povídá.
1: Then we are all listening, we respect. And they all listen us.
0: Tak my všichni mu nasloucháme a respektujeme ho. Pouze posloucháme, jsme potichu.
1: So wherever he behave here in the church everywhere, at least they go to the gods there, give the worshiping, etc.
0: A zároveň, když chodíte do kostela, tak se tam taky modlíme k Bohu.
1: And you know there are so many different religions.
0: A mnoho různých druhů náboženství.
1: When I went to America,
0: když jsem přijel do Ameriky,
1: there are so many different gurus or they have different kind of Jesus workers or disciples.
0: A tak je tam nespočet mnoho gurů a zároveň je tam i různých náboženství, křesťanských náboženství.
1: Jesus is one.
0: Ježíš je jeden.
1: But on the name of the Jesus they have doing different things.
0: Ale s tím Ježíšovým jménem dělají nejrůznější věci, mají různé odvětví.
1: And they will follow them.
0: Následují ho.
1: But still Jesus is there.
0: Ale stále je to jeden Ježíš.
1: And many now they are coming that they are Jesus in me and I am the Jesus. Now people begin to think like that.
0: A mnoho lidí si jen tak přijde a řeknou, že teď je uvnitř mě Ježíš a já jsem Ježíšem. Mnoho lidí si to může myslet.
1: So this as long we are in physical body.
0: Tak dlouho, dokud jsme ve fyzickém těle.
1: Doesn't matter who is who in whose religion or something.
0: Tak nezáleží na tom, kdo je kdo, jaké máme náboženství.
1: We are in living life.
0: Žijeme tady tento život.
1: And we are the surrender to that God.
0: A klaníme se s pokorou k našemu Bohu.
1: So,
0: odevzdáváme se mu.
1: So when, for example, I'm here, sitting here.
0: A tak například si tady sedím.
1: And gurus, there are many, many gurus, of the gurus, disciples.
0: Mnoho, mnoho žáků tady se mnou.
1: But Holy Guruji had many, many disciples, became sannyasis.
0: A byl také Holy Guruji a mnoho žáků, nejrůznějších žáků se stalo sannyasíny.
1: But he chose me.
0: A že Holy Guruji měl další sannyasiny, ale Holy Guruji se vybral mě.
1: And of course all Holy Guruji's disciples, all many, many sannyasis or other people, they follow and they say me pranam.
0: Tak Holy Guruji měl nespočetně žáků, sannyasinů a všichni mě přijmuli, všichni se mě jakoby odevzdali s pokorou.
1: On Guru Purnima, there will be that guru that will be getting blessings to all.
0: Na Guru Purnině dostává guru všem požehnání.
1: But first that guru, he will worship. That guru is not anymore that. His statues or photos or names only we will worship. That me, for example, I will worship my guru who passed away, but he's still with me.
0: Tak například já, když jsem gurujem, tak na den Guru Purnimy stále uctívám svou paramparu, všechny další guruji.
1: And when all will come, I'm leaving body here. Guruji has given me that you should sit on this holy chair.
0: Až všichni přijdete, tak přijdete za mnou, protože Holy Guruji mě dal to poslání sedět na této židli.
1: And there not that is, this is my only and not the. No, Holy Guruji said, each and every one, even they are not my disciples, but who comes near to you, you accept, respect, give them everything what they can. If they have some problems, try to do something good like this. That is your duty. Who said? Holy Guruji said to me, my duty.
0: A Holy Guruji mi dal jedno poslání, jedno rozhodné poslání, že nikdy nesmím rozlišovat mezi jedním člověkem a druhým. Kdokoliv, kde se dostane do mé přítomnosti, do mé blízkosti,

0: s nimi svázán.
1: Then bounded, then doesn't matter what you are doing, good things, everything, but still it is your.
0: Jste s nimi svázány. Ať už děláte jakékoliv věci, dobré věci, tak stále je tam to pouto.
1: So it is said. When you become sannyasis,
0: a tak se říká, že když se stanete sannyasínem,
1: or holy saint,
0: nebo nějakým světcem,
1: then yes, we have our mother, father is there.
0: Tak ak se akceptujete a víte, že máte matku a otce,
1: if they have problems, something we can help them.
0: Pokud mají nějaké problémy, tak jim pomůžeme.
1: But equally all is there.
0: Ale jakoby všichni lidé jsou na stejné úrovni.
1: And that's why it is said now, from here you come to the monastery, means ashram.
0: A když se stanete sannyasínem, tak jdete do nějakého ašrámu, do nějakého chrámu.
1: So there, for example, I'm here, I'm equally for me always.
0: A když jsem tady přítomný okamžiku, tak jsem vždy pro všechny zároveň.
1: But many said, no, you are more for me, you are me with me, there on.
0: Mnoho lidí si mě tak jako přivlastňuje, že ty jsi tady víc se mnou, a nebo s tamtím.
1: Of course. Because many, they are with me and working everything, doing everything for us all.
0: Ano, mnoho lidí tady se mnou pracuje a pracují pro všechny ostatní lidi.
1: So, like that. And some other religions or something, they are doing of their puja, but they are normal like this.
0: A mnoho lidí působí nebo dělají své obřady, ale jsou tady tak normálně.
1: But this parampara of the gurus, and this was from the Shankara Shiva.
0: Ale tato parampara, která pochází už od Shankary Shivy.
1: And from there Shiva is coming slowly, and then people make many spirited different and different.
0: Tak z doby Shivy to pomalu přichází a vlastně ta yoga se mnohokrát už rozdělila. Stále se rozšiřuje.
1: In America often I see how many different kind of churches.
0: Třeba v Americe můžete vidět, kolik nejrůznějších kostelů tam je.
1: Also they call me, I was there, I was giving lectures.
0: Mě se tam také zavolali a dávala jsem tam různé přednášky.
1: They are all very neutral, they said.
0: Všichni říká, že jsou neutrální.
1: Many different others and others.
0: Bylo to na mnoha místech.
1: So, in that, when we are coming to the spiritualities of like a spiritual or like a swami.
0: A když se dostáváme
1: or a monk.
0: Duchovna, když se stáváme tím světcem.
1: Then we have to respect.
0: A nebo mnichem, tak musíme respektovat.
1: We help them.
0: Všechny respektovat a všem pomáhat.
1: And or any time they will ask you if you have problems this or that.
0: A kdokoliv se zeptá o pomoc, že potřebují s něčím poradit.
1: And we give the mantras.
0: Předáváme i mantry.
1: Blessings.
0: Požehnání.
1: Everything.
0: A všechno ostatní.
1: But still I am not that one.
0: Stále nejsem tím.
1: But it has given to me.
0: Ale bylo mi to předáno.
1: So in my pocket.
0: Že tady v mé kapse.
1: My guru has given me this.
0: Gurudev mi dal tento klíč.
1: That is with me.
0: Ten je tady se mnou.
1: So with this I will open my the door.
0: Že s tímto klíčem otevřu své dveře.
1: So I am only who can get this key.
0: Jsem pouze ten, kdo dokáže
1: udržet
0: ten klíč.
1: And this key you will throw it away.
0: Pokud ten klíč zahodíte.
1: Okay, no problem.
0: Tak v pořádku.
1: You throw it in the river.
0: Zahodíte ho do řeky.
1: Then it means you are lost, gone.
0: Tak to znamená, že jste úplně ztracení.
1: Then it's like a blind person.

0: person going round and round, where is door, where is the door.
1: Stanete se slepým člověkem, který se stále vtočí v kolách a neví se dostat z místnosti, protože nemůže najít dveře.
0: So that parampara, it is called a parampara.
1: A máme něco, co se nazývá parampara.
0: And parampara means one after other.
1: Parampara je jeden za druhým, to posloupnost.
0: And not only that, from my father's parents and my father's parents and my father, not only like this.
1: Není to pouze ten rodokmen, že otec jsme otce a další pokolení.
0: Everyone can become this sannyasi.
1: Kdokoliv se může stát sannyasinem.
0: And it's my duty to give them if they want to become a sannyasi.
1: A je to mou povinností jim to předat, to sannyasi.
0: But when they have a sannyasi, then they have to go out of the families.
1: Ale pokud se sannyasinem stanou, tak se musí oddělit od rodiny.
0: You should help everyone. And nowadays,
1: a musíte pomáhat všem.
0: There's a different systems in the world.
1: Ale v současné době jsou jiné systémy.
0: Therefore you have to work.
1: A proto musíte pracovat.
0: Yes, you should work.
1: Ano, měli byste pracovat.
0: And at the same time do your sadhanas.
1: A zároveň cvičit svou sádanu.
0: And teacher or our guru will give you the instructions and everything.
1: A váš guru, učitel vám dá všechny instrukce.
0: Nowadays, for example, if someone just very ill.
1: A třeba je příklad, když je někdo opravdu nemocný.
0: Or accident.
1: Nebo se stane těžká nehoda.
0: Now come to the hospital.
1: Tak přijde do nemocnice.
0: But hospital they will say, from where are you?
1: Ale v nemocnici se ho zeptají, odkud pocházíš?
0: Have you letters?
1: Máš nějaké papíry?
0: A money, this, etc.
1: Máš peníze, pojištění a tak dále?
0: No, I have nothing.
1: Ne, nemám nic.
0: What to do?
1: Tak co s tebou budeme dělat?
0: Yes. And so now it is like this. Without money and work, we cannot go.
1: A tak v poslední době je ten systém postavený tak, že bez peněz a bez práce nemůžeme
0: dělat. In your ministry, they are also giving the money and everything that they are working, helping, living.
1: Když se dostanete do chrámu, to tam také dostáváte nějakou mzdu. Žijete tam, dostáváte nějaké peníze.
0: But it's very important if you become a sannyasi.
1: Ale pokud se stanete sannyasinem, tak je velice důležité.
0: Doesn't matter if you have orange dress or white dress or the black dress or the yellow dress.
1: Je jedno, jestli máte oranžové,
0: pinky dress,
1: černé, bílé, žluté nebo růžové.
0: But that kind of dress that you have, that you should respect this one.
1: Ale ten druh oblečení, který nosíte, tak ten byste měli plně respektovat.
0: You have some symbols so that you are a ministry or yogis or swamis, etc.
1: Máte nebo nosíte nějaké symboly toho, že jste mnich anebo sannyasin, že žijete ve chrámu, že jste yogin.
0: In the Muslim, there is all, they have their some symbols, they have, everyone have the cap.
1: Například u muslimů je to tak, že všichni mají takovou speciální čapku.
0: And
1: nebo závoj.
0: And the women have different dress.
1: A ženy mají odlišné oblečení.
0: Now in this other modern, in this life, modern life, that have now different dress. Okay.
1: Teď v moderním světě mají už takové jiné oblečení.
0: But when they have their holy time, then also they have to dress something.
1: Ale pokud i ty muslimky jdou poté na nějaký obřad, tak se musí správně obléci.
0: So why we have orange dress?
1: A tak proč my máme oranžové oblečení?
0: And this orange, this dress is like a blood.
1: To oranžové oblečení je jako naše krev.
0: So this is not my

0: Dress is my skin.
1: Není to mé oblečení, ale má pokožka.
0: And then everybody knows that this is some monk or swami or what is that.
1: A tak všichni poznají, že toto je nějaký mnich anebo svámí.
0: So if you want to become something like a sannyasi or something, but still in this life now, these times, you have to work.
1: Tak pokud se chcete stát sannyasiným, tak stále v tomto životě musíte pokračovat pracování.
0: When many things happens, when accident is lot of money.
1: Když se stane nějaká nehoda, tak to potřebuje mnoho peněz.
0: There nobody will give you the money. The doctor will not give you the money.
1: Nikdo vám jenom tak nedá peníze, třeba doktor vám nezaplatí za to vyšetření.
0: So there are different countries. In India,
1: jsou různé země, a například v Indii,
0: they also now try to make that something that they save their money.
1: Se snaží trošku ušetřit nějaké peníze.
0: Or where they are, in which house, in village, in cities, they have some ashrams, then the people, they will help him all. They will help all.
1: A ať už bydlí v nějaké vesnici, anebo ve větším městě, v chrámu, tak si navzájem pomáhají.
0: So, this is what I'm thinking, saying, that Guru Parampara, so from Shiva, all is the Shiva. First is the Shiva is born,
1: takže
0: before not any humans.
1: Celé parampary, vlastně původní, je Shiva.
0: And so from it is coming, now our Alak Puriji.
1: A postupně to přichází u našeho Alak Purijiho.
0: So there is Sat Yugas, Dvapar Yugas, Treta Yugas, and now Kali Yugas.
1: Tak jsou všechny tyto yogi.
0: This is time where there, and then it is said, maybe also Shiva now will change.
1: A v této Kali Yuze se říká, že možná Shiva to změní.
0: Shiva. One Shiva and Vishnu, Vishnu and Shiva.
1: Budou to Shiva a Vishnu.
0: Brahma. The Brahma is always.
1: Brahma je tady vždy.
0: Brahma is Guru.
1: Brahma je Guruem.
0: So, Brahma is creator, then after.
1: A Brahma je stvořitelem.
0: So, in that, we are coming, and now Guru Purnima.
1: A pomalu přichází Guru Purnima.
0: And Guru Purnima full moon, complete full moon.
1: Guru Purnima je v den, kdy je úplněk.
0: And that time is that Guru.
1: Je to so den this Gurua.
0: Is Guru Purnima. Now what is the Purnima?
1: A co znamená Purnima?
0: Purnima means complete.
1: Purnima znamená úplnost.
0: The moon is complete.
1: Že ten měsíc je úplný, je v úplně.
0: That is that guru. We worship that guru.
1: A uctíváme našeho gurua.
0: We guru from the Shiva till all our guru.
1: Guru a už od Shivy, všechny naše guru až doteď.
0: So Sataguru is that when he go pass away.
1: Sataguru je ten, který už odešel.
0: And
1: z tohoto
0: he gives
1: světa.
0: To his disciple, his can be, you can say Sataguru or Guru.
1: A ten Sataguru, který odešel, tak předává to svému žákovi, který se postupně stává Gurem Satagurem.
0: But what is that?
1: Ale co to je?
0: So, he give us one the stick, stick.
1: Přidá nám jednu tyč.
0: So the stick is always that make all clear all the times.
1: A tato tyč vždy všechno jakoby vyjasňuje.
0: You have also the stick from the Jesus stick.
1: Například i Ježíš měl takovou bedli.
0: So the Pope, he have his stick.
1: A papež má určitou bedli.
0: And what means that stick?
1: A co ta hůl znamená?
0: This is for giving path.
1: Ta hůl slouží k tomu, aby nám dávala cestu.
0: Yeah.

0: is not me. It is Jesus, the stick.
1: Nejsem to já, ale je to ten Ježíš v podobě té hole.
0: As far as I understand, maybe.
1: Tak jak to já chápu, možná.
0: And so we also have danda.
1: My máme také dandu.
0: Danda is that always 1, 2, 3.
1: Bůh nám vždycky počítá 1, 2, 3.
0: So similarly, any you belly different kind of religions.
1: V jakémkoliv náboženství.
0: But there is one who will take care of it.
1: Je jeden, který se o všechno postará.
0: And so Guruji gave me this chair.
1: A tak můj guru mi předal toto křeslo.
0: And a stick.
1: A hůl.
0: And this cloth.
1: A toto oblečení.
0: This is for all.
1: A je pro všechny.
0: And make clean this all.
1: Je třeba všechno očistit.
0: And go on the path.
1: Pouze jděte po té cestě.
0: Many will come and go and there. Okay.
1: No, přijde a odejde. To je v pořádku.
0: But you should not fall down.
1: Ale vy byste neměli spadnout.
0: Then you will be the guru.
1: Tak poté, když to zvládnete, tak se stanete guruem.
0: It's a guru and the one is the head of the guru.
1: A tak je guru a je také jeho.
0: Many people can think I am a guru, I am na parabrahma, I am brahman.
1: Také jeho guru. A vy se možná můžete myslet, že jste guru, že jste parabrahma.
0: Understand.
1: Ale pochopte.
0: We can become a so and so.
1: Můžeme se stát čím, onačím.
0: But still, let's say, the Pope is still there.
1: Ale zároveň i papež je stále jakoby vedoucím toho křesťanství.
0: And tell from here someone that I am now the what? No. Pope.
1: A co když se třeba tady někdo jenom tak stoupne a prohlásí se za papeže?
0: So someone will say that I am the Pope.
1: A tak někdo si řekne, tak já jsem papež.
0: We will say yes.
1: Tak my se mu s pokorou pokloníme.
0: Yes.
1: Ano, ano.
0: Please come.
1: Prosím, přijď.
0: Come. Sit down.
1: Tak přijď a tady si sedni.
0: Telefon. There. So quickly Pope was here. We don't know.
1: A přichází nějaký telefon a ten papež je tady tak rychle, ani jsme o tom nevěděli.
0: So we think I am now. We cannot now.
1: Ale nejde to jenom tak z okamžiku na okamžik.
0: And still my Gurudev.
1: Stále je tam můj guru.
0: He is now not physically here.
1: Není tady ve fyzickém těle.
0: But maybe I am all the time for my life.
1: Možná celý život.
0: But it will not, I will not go further.
1: Jsem guruem, ale třeba to nebude pokračovat dál.
0: I will not go to Brahmalokas.
1: Nepůjdu do Brahmalokas.
0: I will go somewhere.
1: Půjdu někam jinam.
0: So this is what I want to tell, what means the Guru Purnima.
1: A chtěl bych vám říct, co znamená Guru Purnima.
0: So, Pura means the sun and the moon, complete moon.
1: Purna je úplněk.
0: And that is, we have to become complete.
1: A my se musíme stát úplní.
0: After 40 days, the moon is going completely back, then coming completely fine. So where, when, how we will become complete?
1: Takže za těch 30-40 dní se musíme stát úplnými.
0: Full moon day, if someone die, is something great.
1: Pokud někdo zemře na úplněk, tak je to výborné.
0: But there are constellations when, who, why it will go.
1: Ale jsou určité konstelace, které určují, kdo kdy odejde z tohoto světa.
0: So that day we are worshipping Guru.
1: A tak den Guru Purnimy uctíváme
0: Guru. Our Gurudev, Alakpuriji, Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
1: Uctíváme naše guruji, Alakpuriji, Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji.
0: And that has given me here that yes, you can do the worship you, but you are worshiping, it means me.
1: A bylo mi vlastně předáno, že skrze ně, že jsem tady.
0: Then is how we can go further.
1: A tak to se můžeme dostat dál.
0: Otherwise, many yoga exercises, everything.
1: Jinak můžeme cvičit mnoho jogových cvičení, asán a tak dále.
0: Everything.
1: Cokoliv, všechno.
0: But if there is a professor, is a professor.
1: Ale profesor je profesorem.
0: But other one tells, I am the professor.
1: Ale když nějaký začátečník se prohlásí
0: za profesora, nice professor.
1: Tak výborně, jsi profesor.
0: Professor is par means complete. You are not complete still.
1: Ale stále nejsi úplný.
0: So like this, I want to tell you because always we are thinking that Guru Purnima, Guru Purnima. So it is said that whole life, wherever you are, is going okay. But on this Guru Purnima day, that Guru, that Sannyasi, that he have to sit there to worship the Guru Purnima.
1: Ale tak ať už klidně celý život, celý rok děláte cokoliv, tak na den Guru Purnimy byste měli uctívat svého guruva.
0: For example, in the Christian, how to call the in winter time, there is a
2: Christmas.
1: Například v zimě se slaví Vánoce.
0: And Christmas means worshiping the Jesus.
1: A Vánoce znamená uctívat Ježíše.
0: And maybe he is somewhere in other the who is that in the pope.
1: A možná je někde papež na nějakém místě.
0: Pope is giving blessings to all.
1: A papež předává požehnání všem.
0: But all others, they are in whole village, every whole house, they are worshipping.
1: A všichni jeho žáci křesťané jsou doma a uctívají.
0: And wherever there is a church in the village, they are also doing this exactly.
1: A v jakémkoliv malém kostelíku v nějaké vesničce, tak dělají všichni
0: to stejné.
1: But
0: is given the blessing from the Paul's Pope.
1: A dostávají požehnání papeže.
0: So similarly, from the Guru Parampara,
1: podobně je to Sadguru, s Guru
0: Parampara. And that Sadguru which has given here, there he is taking care.
1: A je tady Sadguru, který se o všechno stará.
0: And so, they have a danda, stick.
1: A má tady hůl.
0: And this stick is like for the animals, this is what they call this. Shepherds.
1: A ta hůl může být připodobněná té holi od pastevce.
0: So, simply, that we are all like goat.
1: A podobně to můžeme přirovnat tomu, že my jsme všichni jako stádo kos, ovcí.
0: And that stick is the stick of for the like shepherds.
1: A je hůl, pastevecká hůl.
0: So there are, it have been like this and it will be.
1: A bylo to tak a zůstane to tak.
0: If you believe or not believe.
1: Pokud tomu věříte a nebo ne.
0: If you will do something or not. But the path will be there and that Lord will be always with.
1: Ať už budete dělat cokoliv, tak ta cesta je tady stále s vámi a Pán bude s vámi.
0: Lord is very low. I'm sorry, not very low, but it is a different. In British, they said Lord.
1: A v Británii je Pán.
0: Also, in British, in London, and they said, my house is in my... So what they said? Who is the Lord of this house? Yeah. So there are how name very good, it's okay.
1: A tak například v Londýně jsou jakoby landlord, což je vlastně vlastník toho domu.
0: So If we believe or we don't believe.
1: A pokud už věříme a nebo ne?
0: God has given to humans now it derived on the top of the mountain.
1: Tak Bůh nás poslal až vlastně na vrcholek té hory.
0: Either you have to come back again down.
1: Buď se musíte vrátit zpátky z kopce dolů.
0: Or you go how some.
1: Nebo se povznesete do nebes.
0: So go and sit on the peak of the there in the and big mountain.
1: A tak běžte na ten vrcholek hory a sedněte si tam.
0: And now we sit. All right. Om Namah Shivaya. I'm going up.
1: A tak si řeknete Om Namah Shivaya a budete stoupat vzhůru.
0: I will be so great.
1: Tak to bude úžasné.
0: That this Gurudev have put me up there.
1: Že Gurudev mě vyzvedl až nahoru.
0: Otherwise, slowly come down.
1: Jinak pomalu se musíme belhat zpátky z kopce dolů.
0: So, that is that. We can talk anything, I am good and this and best and this. Okay.
1: Můžete si říkat, že já jsem dobrý, jsem nejlepší a všechno možné.
0: But we should know what it is.
1: Ale měli bychom vědět, co to je.
0: So my dears, you are my brother and my sisters.
1: Mí drazí, vy jste mé bratr, sestry a
0: bratři. You are my father and mother.
1: Jste mým otcem a matkou.
0: You are all my friends.
1: Všichni jste mý přátelé.
0: I am with you.
1: Jsem tady s vámi.
0: And I am with no one.
1: A zároveň jsem s nikým.
0: I am only one.
1: Jsem pouze jedno.
0: But the duty is to me that I have to be with you.
1: A jsem tady stále s vámi.
0: And I cannot push them away.
1: A nemůžu nikoho odstranit nebo.
0: I shall help.
1: Nebo někoho odmítnout. Pouze mohu pomáhat a pomáhat.
0: Whenever is possible, worship or be bowed down to our Gurudev, Sadgurudev, who is not physically now.
1: A kdykoliv máte možnost, tak se pokloňte svému Sadgurovi, který s námi teď není.
0: So when we have the statue of Mahaprabhuji,
1: když tady máme sochu Mahaprabhujiho,
0: the person who was working, he was doing with everything, with hand like this, hand this, leg was there.
1: A tak ten člověk, který tu sochu vytvářel,
0: but when it is colored and everything nice and we made a puja, then Mahaprabhuji was.
1: Tak mu trvalo různě dlouho a měl na ní mnoho práce. A až ji nabarvil a udělala se puja, tak tady byl Mahaprabhuji.
0: It's not a stone.
1: A není to kámen.
0: It is nothing but it is life. Mahaprabhuji is that.
1: Je to živoucí Mahaprabhuji.
0: And no one we will sit there beside near then sit with him.
1: A nikdo by se tam k němu nahoru nesednul.
0: Then you can.
1: Možná můžete.
0: But it will not good for you.
1: Ale nebude to pro vás dobré.
0: That's why we are worshipping.
1: A proto ho uctíváme.
0: The bell, you know the bell here?
1: Všichni tady znáte náš zvon.
0: This bell is very nice, beautiful, and it is from the church.
1: Tento zvon je tady opravdu krásný a pochází z toho zámku.
0: And was calling that this time you should come to the church or say something like all the time.
1: Původní význam toho zvonu byl ten, že vždycky přivolával lidi k modlitbě.
0: So we are all guru, but we are still not guru.
1: A všichni jsme guruem, ale zároveň stále
0: first we
1: nejsme.
0: Shall become a student.
1: Ale můžeme se stát studenty.
0: Time by time, slowly by slowly.
1: A pomalu, krok za krokem.
0: If we go to the college, university, then you study there, but still not. There's more. There will be something to learn in the university. More and more.
1: Pokud se dostanete na vysokou školu, tak možná ji dokončíte, ale stále se musíte vzdělávat dál.
0: So, I was, when Holy Guruji passed away, from since that time, Guru Purnima, I am in the Jadan.
1: A tak od té doby, co Holy Guruji opustil tento svět, tak jsem měl vždycky Guru
0: Purnimi
1: předem mě.
0: But these two years, due to this corona, people cannot be always. So I was also here, and I was so happy also because Holy Guruji was there on the full moon of Purnima here.
1: A tak už druhým rokem kvůli podmínkám, kvůli koronaviru, tak jsem tady. A jsem tady opravdu šťastný, protože Holy Guruji tady byl také.
0: We don't know if we can come or not due to the corona.
1: Nevíme, jestli se nám podaří přijít kvůli
0: covidu. But someone, even you can come for 1 hour or 2 hours and then you can go back.
1: Ale klidně můžete přijít jenom na hodinu a nebo dvě a zase se vrátit zpátky domů.
0: Darshan.
1: Získat darshan.
0: Darshan de Guru Dham Mat. Yes? That even bhajan, no? Thank you. So this is that, my dear brothers, sisters, everything you are my, everything you are my.
1: A tak mi drazí sestry, drazí bratři, všichni jste moji.
0: And I for you.
1: Jsem tady pro vás.
0: Hari Om.

0: this understand what we are doing,
1: ta anuštána, které se tu věnujeme,
0: it takes 2-3 days to again calm down.
1: Tak trvá 2-3 dny, než se sklidníme.
0: It is about 1 year.
1: A je to zhruba rok.
0: One can do alone, but is it long, boring?
1: Když to člověk cvičí sám, tak je to dlouhé a nudné.
0: And sometimes one can get different kind of thoughts.
1: Různé myšlenky.
0: Sometimes a lone person can become depressed.
1: A někdy, když to člověk cvičí sám, tak se může dostat do depresí.
0: Not all.
1: Ne všichni.
0: But someone who have some tensions or stress or family problems, it colleagues problem, etc.
1: Ale někdo, kdo má třeba nějaký veliký stres, kdo je pod tlakem, kdo má problémy v rodině nebo v zaměstnání.
0: Therefore, it is said,
1: proto se říká,
0: for 100 people,
1: když je 400 lidí,
0: is one walking stick.
1: A každý má hůl, se kterou jde.
0: And 100 sticks for one person to carry is heavy.
1: Ale kdyby jeden člověk měl unést všech 100 chodeckých holí, tak by to bylo pro něj těžké.
0: So we even we don't speak, but we are coordinating each other.
1: I když spolu nemluvíme třeba, tak jsme vzájemně skoordinovaní.
0: We are giving energy to each other.
1: A vzájemně si vyměňujeme energii.
0: So this kriya anushtan.
1: A tak tato kriya anushtana.
0: It's like what we call the regenerating.
1: Má takovou regenerující funkci.
0: Our energy.
1: Znovu nás nabíjí energií.
0: And our spiritualities.
1: A duchovností.
0: It is like kaya kalapa.
1: Je to jako kaya kalapa.
0: It is a Sanskrit word.
1: Je to sanskrtský pojem.
0: Many you know from our lectures.
1: Mnoho z vás ho zná z našich přednášek.
0: And many don't know.
1: A mnoho z vás ho nezná.
0: And many knows but don't know this word. It's a Sanskrit word.
1: A mnoho z vás ví, co znamená to slovo, ale neznají to slovo konkrétně.
0: Kaya means body.
1: Kaya znamená tělo.
0: And our body is just from 5 elements.
1: Naše tělo se skládá jenom z 5 prvků.
0: Spontaneously, this morning you got one beautiful yoga nidra.
1: A spontánně dnes dopoledne vyplynula krásná yoga nidra.
0: And this yoga nidra, which we were connected with the solar energy.
1: A při té yoga nidře jsme se napojovali na solární energii.
0: To regenerate our whole body system.
1: Abychom regenerovali celý tělesný systém.
0: All organs.
1: všechny orgány.
0: The bones.
1: Kosti.
0: Muscles.
1: Svaly.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: This energy which you try to get this morning.
1: Ta energie, kterou jste se snažili získat během dopoledne.
0: And if you do every day.
1: Tak když to budete cvičit každý den.
0: I can tell you it will be like a kaya kalapa.
1: Tak vám zaručuju, že to bude stejné jako ta kaya kalapa.
0: You see that our one sister who is working in the garden.
1: Víte, že jedna z našich sester pracuje na zahradě.
0: And you see that if you look on her blood test and everything, she's one of the most healthiest person.
1: A když byste se podívali na její zdravotní výsledky, rozbor krve a tak, tak byste zjistili, že to je jeden z nejzdravějších lidí.
0: She has very clean her mind.
1: Má velmi jasnou mysl.
0: She has lot of energy.
1: Má spoustu energie.
0: Very awakened, alert.
1: Je velice bdělá.
0: So she's working in the garden with the beautiful plants.
1: A pracuje na zahradě s krásnými rostlinami.
0: Plants like our family, like a children.
1: A rostliny jsou jako naše rodina, jako děti.
0: And very pure earth.
1: A je tu čistá půda.
0: Work with the without gloves.
1: Pracuje bez rukavic.
0: And without socks and shoes.
1: A bez ponožek a bez bot.
0: If it's cold and very muddy, very slippery, then of course we have to take some different.
1: Samozřejmě, že když je zima a bláto a klouže to, tak se musíme tomu přizpůsobit.
0: We are sitting here on this meadow.
1: A tady sedíme na louce.
0: And this is the piece of earth.
1: A je to kus země.
0: And between this we have this big, beautiful old tree.
1: A mezi námi stojí tady ten krásný starý strom.
0: Now this tree is radiating immense of energy for us.
1: A ten strom vyzařuje obrovské množství energie pro nás.
0: And this tree gives so much energy since we know or we came here.
1: A je to tak už od té doby, co jsme sem přišli. Má obrovské množství energie.
0: Also with Guruji was here.
1: Také tady byl Guruji.
0: So every day if we count,
1: a kdybychom
0: whenever we are here,
1: spočítali všechny ty dny, kdy tu jsme,
0: per day how many people
1: kolik lidí za den
0: in this park on this meadow getting beautiful energy.
1: Kolik lidí už tady na té louce sedělo a přijímalo tu krásnou energii.
0: So per day we have hundreds of people.
1: Čili denně jsou to stovky lidí.
0: In one week how many?
1: Za týden kolik?
0: And one year and so many years.
1: A za rok a už to trvá tolik let.
0: So this energy what we have here.
1: Čili ta energie, kterou tady máme.
0: No one will say it's not good here.
1: Nikdo neřekne, tady to není dobré.
0: We are longing, looking forward to come again.
1: Všichni se těšíme na to, až se sem zase vrátíme.
0: Because of the mother nature.
1: Díky matce přírodě.
0: So in this anushtan what we are doing.
1: A tak během té anuštány, které se tu věnujeme.
0: In this anushtan, though you are in your practicing hall.
1: Přestože jste v té hale, kde cvičíte.
0: But the radiance, the air energy is everywhere.
1: Ale to vyzařování, vzduch, ta vibrace je tady všude.
0: I see from my window.
1: Já to vidím z okna.
0: Early morning.
1: Brzo ráno.
0: Many people are sitting here and meditating.
1: Tady sedí spousty lidí a meditují.
0: And some are practicing asanas.
1: Někteří cvičí asány.
0: Someone doing pranayams.
1: Někdo se věnuje pranayámě.
0: Because this is a very precious atmosphere and precious place.
1: Protože tohle je cenné místo a je tu cenná atmosféra.
0: So it's purifying all five elements.
1: A pročišťuje se tu všech pět prvků.
0: So our body.
1: Naše tělo.
0: Our body needs purification.
1: Potřebuje pročištění.
0: Good energy.
1: Dobrou energii.
0: All balance the space.
1: Rovnováhu mezi prostorem.
0: The space within us and outside of us.
1: Mezi prostorem uvnitř nás a vně nás.
0: If our nose is blocked.
1: Když máme zablokovaný ucpaný nos.
0: We can't inhale.
1: Nemůžeme nadechovat.
0: Also, if our throat is not in order.
1: A když nemáme v pořádku krk.
0: We can't properly inhale.
1: Tak také nemůžeme pořádně dýchat zhluboka.
0: In every part of the body.
1: V každém kousku těla.
0: Including the tissues.
1: Včetně tkání.
0: Is have a space inside.
1: Je prostor.
0: What we call tolerance.
1: Čemu říkáme tolerance?
0: So there are different kind of tolerance.
1: Jsou různé typy tolerance.
0: There is also tolerance. If somebody is not good to you, you say doesn't matter, tolerate.
1: A je tolerance, že když někdo se k vám zachová nepříjemně, tak vy nad tím mávnete rukou a tolerujete to.
0: But also our body needs tolerance.
1: Ale naše tělo také potřebuje takovou toleranci.
0: One finger.
1: Jeden prst.
0: Two fingers.
1: Dva prsty.
0: They all have tolerance of movements.
1: Všechny prsty mají určitou toleranci pohybu.
0: If this will be stiff, you can't bend your knee or the finger.
1: Kdyby ty klouby byly napevno, tak byste nemohli pohybovat prsty.
0: So, every joint, every, this is a tolerance.
1: Každý ten kloub má určitou toleranci, určitý rozsah pohybu.
0: So called mechanical tolerance.
1: Taková mechanická tolerance.
0: And if we do not practice exercises.
1: A když necvičíme cvičení?
0: If we don't eat good food.
1: Když se nestravujeme dobře.
0: Then your hip joints becomes stiff.
1: Tak nám tak jako tuhnou kyčle.
0: Your knees also.
1: A stejně tak kolena.
0: Ankle joints.
1: A kotníky.
0: Back.
1: Záda.
0: The whole body.
1: A celé tělo tuhne.
0: And it is the calcium is getting inside solid.
1: A je to tak, jako kdyby jsme vápenatěli zevnitř.
0: Why?
1: Proč je to tak?
0: Because we doesn't eat proper food.
1: Protože nejíme vhodnou stravu.
0: And people who are eating meat.
1: Lidé, kteří jedí maso.
0: They have problems of the joints.
1: Mají potíže s klouby.
0: Yes. And many people, their brain. They're getting lost their memory.
1: A mnoho lidí má potíže s mozkem a ztrácí paměť.
0: So because in the brain is also what we call this calcium.
1: Protože taky jako kdyby ten mozek vápenatěl, tvrdnul.
0: Why?
1: Proč?
0: Why we should not practice something or change our diet.
1: Proč bychom neměli cvičit nebo změnit výživu?
0: Ayurveda said.
1: V Ayurvédě se říká.
0: Eating oil is not good.
1: Že není dobré jíst olej.
0: You should give your body oil from the skin. Massage.
1: Ten olej by mělo tělo přijímat prostřednictvím kůže, například při masáži.
0: The most cholesterol comes from the oil.
1: Protože většina cholesterolu právě pochází z oleje.
0: And if you eat the ghee.
1: A když budete jíst ghee?
0: That kind of ghee, this they call the Brahmin cows.
1: To ghee, o kterém jsem mluvil.
0: Indian cows.
1: Indických krav, těch brahmínských krav.
0: Their ghee is one of the best.
1: Tak to jejich ghee je jedno z nejlepších.
0: Memory will be good.
1: Budete mít dobrou paměť.
0: There will be no cholesterol.
1: A nebudete mít vysoký cholesterol.
0: Sure.
1: Zcela jistě.
0: Every cow is a good creature.
1: Každá kráva je dobré stvoření.
0: But those cows are different.
1: Ale tyhle krávy jsou ještě jiné.
0: But still better if you have this cow's ghee if you are taking.
1: Ale i tak je by bylo dobře, kdybyste používali ghee kravské.
0: But not butter.
1: Ale ne máslo.
0: Yes, milk is okay.
1: Mléko je v pořádku.
0: Yogurt is okay.
1: Yogurt je v pořádku.
0: But not the butter.
1: Ale máslo ne.
0: You have to melt the butter.
1: Je třeba to máslo rozpustit.
0: Then will be good for your body. Otherwise it will be the cholesterol.
1: A pak bude vašemu tělu prospívat, jinak bude zvyšovat cholesterol.
0: I am not a doctor.
1: Já nejsem lékař.
0: And there are many doctors sitting here.
1: A tady mezi námi sedí spoustu lékařů.
0: Svámiči.
1: A ty si řekl, no jo, ten svámiči.
0: It's okay, it's our svámiči.
1: Je to v pořádku, to je prostě náš svámiči.
0: But it is Ayurveda and everyone said.
1: Ale v Ayurvédě se to tak říká.
0: If you have lot of cholesterol,
1: když máte vysoký cholesterol,
0: though you don't eat butter,
1: tak i když nejíte máslo,
0: that means don't think that if you don't eat fat, you will not have fat in the body.
1: Nemyslete si, že když nebudete jíst nic tučného, že nebudete mít v těle tuk.
0: Body will do it.
1: Tělo si ho vytvoří.
0: In the grass there's no fat.
1: V trávě není žádný tuk.
0: But how does cow produce the fat, the butters?
1: A jak to, že kráva dává plnotučné mléko?
0: It is happening in the body.
1: Děje se to v jejím těle.
0: So, if we supply the ghee from outside,
1: čili když my
0: eating,
1: si poskytneme to ghee,
0: then the body will not produce that fat.
1: V jídle, tak ho pak tělo nebude muset vytvářet.
0: That cholesterol.
1: Nebude muset vytvářet tuk a ten cholesterol.
0: And that's why nowadays 80% people have high blood pressure.
1: Proto má teď 80% lidí vysoký krevní tlak.
0: Give up all kind of butters.
1: Vzdejte se veškerého másla.
0: And oil very little only if you need for your vegetable.
1: A
0: little bit.
1: Oleje si dávejte jenom trošičku na zeleninu, pokud potřebujete.
0: But come to the pure ghee.
1: Ale přejděte na čisté ghee.
0: In 3 weeks your blood pressure will come normal.
1: Za 3 týdny budete mít normální krevní tlak.
0: And if you want to do good quickly, that blood pressure will come down or balance.
1: A jestli chcete rychle dostat do rovnováhy ten krevní tlak a rychle ho snížit?
0: Then 15 minutes massage a cow back. The back of the cow.
1: Tak 15 minut masírujte krávu na hřbetě.
0: Cow babies or the cows everywhere, yeah, like this. Yeah, because this is a chaos energy that will balance your circulation.
1: A můžete masírovat krávu anebo telátko a ta její energie ovlivní tu vaši, ten váš krevní oběh.
0: Yes, if you can't bring your blood pressure down, go to the pharma.
1: Nedaří snížit krevní tlak, běžte někam na statek.
0: And see if the cow is a good cow.
1: A zkontrolujte si, jestli jsou to dobré krávy.
0: Otherwise it is, she will put your cow the pressure down.
1: Každá kráva vám ten tlak sníží.
0: But the bones will be broken.
1: Ale také vám může přelámat kosti.
0: That's it. So we have to come close and feel and become free and friend.
1: Čili musíte napřed se k ní pomalu, opatrně přiblížit a zpřátelit se s ní napřed.
0: So better to have little babies.
1: A tak lepší je to dělat z telátky.
0: So yes, in fortnight.
1: Za 14 dní.
0: Your allergy will disappear.
1: Vám zmizí alergie.
0: From the cow. Not from goat, not from pig.
1: Ale funguje to jenom s krávami, nefunguje to s kozami.
0: Not from sheep.
1: Ani s prasaty, ani s ovcemi.
0: No. But especially this what we call this Indian cows.
1: A zvlášť to funguje s těmi indickými krávami.
0: Our Swami Gajanand is in South India already 3 months.
1: Gajanand je v jižní Indii už 3 měsíce.
0: And he was always distant from the cows.
1: A on se vždycky od krav udržoval bezpečnou vzdálenost.
0: Ah, the stinking.
1: Smrdí.
0: The dungs of the cows.
1: A dělají ty kravince všude.
0: And urine.
1: A čurají všude.
0: He was always away.
1: Tak se držel stranou.
0: So karma comes back.
1: Všem karma se vrací.
0: So when karma brought him to the cows.
1: No, takže jeho karma ho přivedla ke kravám.
0: Now he had to drink cow urine.
1: Teď ta terapie spočívá v tom, že pije kravskou moč.
0: Get injection from cow urine.
1: Dostává injekce kravské moči.
0: Clean his eyes with the cow urine.
1: Čistí si oči kravskou močí.
0: And the cow dunks.
1: A dokonce i kravince používá.
0: And he likes it now.
1: A teď se mu to líbí.
0: Yeah. He becomes healthy.
1: Že se uzdravuje.
0: And he's also coming to the cow and putting hand.
1: A taky chodí ke kravám a hladí je.
0: I hope he will not bring a cow here.
1: Jenom doufám, že se nějakou krávu nepřineze sem.
0: To the Strilky.
1: Do Střílek.
0: Because I don't want to bring the Indian cows here.
1: Protože nechtěl bych dovážet indické krávy sem.
0: We don't want them to slaughter.
1: Nechceme, aby tady byly na jatka.
0: They are doing also in India, unfortunately.
1: Jsou bohužel jatka i v Indii.
0: But still we are protecting.
1: Ale daří se nám je ty krávy chránit.
0: So it is said that in you will see there are some pictures that in the body of the cow.
1: A uvidíte to i na fotografiích, že v těle krávy.
0: There are many how many goddess living.
1: Žije mnoho božstev.
0: How many thousands goddess are living in the body of the cow?
1: Tisíce božstev v kravském těle.
0: Now what we understand about the goddess?
1: Jak to máme chápat? Božstvo v těle krávy.
0: A good quality.
1: Je to dobrá kvalita.
0: Something very good.
1: Něco, co je velmi dobré.
0: And so that whole cows

0: cancer, etc., etc.
1: Můžete mít rakovinu a další choroby.
0: The dead part of the body.
1: Nejíst ty mrtvé části těla.
0: Is not good.
1: To není dobré.
0: So, but we are coming through our practice and what we call the kaya kalapa.
1: Ale přicházíme k tomu našemu cvičení a mluvili jsme o kaya kalapa.
0: Kaya means the body.
1: Kaya znamená tělo.
0: Or we have in Slovakia on Czech a name of the girl Kaya.
1: A nebo taky v Česku a na Slovensku je to jméno Kaya.
0: She's also very nice.
1: Také.
0: I have one Kaya here.
1: I tady mám jednu Kaju.
0: And she's singing very good bhajans.
1: A zpívá krásné bhajany.
0: Okay. Kaya means body.
1: Čili Kaya znamená tělo.
0: Kaya Nagar. It's called Kaya Nagar. Nagar means a city.
1: Kaya Nagar. Nagar znamená město.
0: Like a big city.
1: Obrovské velké město.
0: And that big city is in our body.
1: A to velké město je v našem těle.
0: So it is said in Vedas.
1: A ve Vedách se říká.
0: Yatha brahmande tatha pinde. Yatha brahmande, what is in universe existing?
1: Co existuje ve vesmíru?
0: That's existing in our body.
1: To existuje v našem těle.
0: And what is not in our body?
1: A co není v našem těle?
0: Is not in the universe.
1: Není v celém vesmíru.
0: So it is like seed.
1: Je to jako semínko.
0: And this seed has the whole quality of that tree.
1: A v tom semínku je kvalita celého stromu.
0: So in a small seed you can carry this whole tree.
1: V semínku můžete přenášet celý strom.
0: It will grow.
1: Vyroste.
0: And we know that the genes of our bodies.
1: A víme, že v těle máme geny.
0: From our parents.
1: Od svých rodičů.
0: Already few years ago.
1: Před několika lety.
0: They were researching the genes of the Australian aborigines.
1: Dělali genetický výzkum australských domorodců, aboriginců.
0: And they found Indians.
1: A našli tam indické geny.
0: The Chinese was thinking that it their genes.
1: Číňané si mysleli, že tam najdou čínské geny.
0: And then they were calling about the British said they discovered the Australia.
1: A údajně Britové objevili Austrálii.
0: Then China presents the map of the Australia before the British.
1: Ale v Číně už měli zmapovanou Austrálii dávno před Brity.
0: But Australian Chinese are very smart.
1: Ale Číňané jsou velmi chytří.
0: Making what we call the imitation.
1: Protože jsou dobrý v napodobování.
0: Imitation.
1: V imitacích.
0: In China, yoga and daily life is very famous now.
1: V Číně je yoga v denním životě teď velmi známá.
0: Our Mataji, Mata brought yoga and daily life, and then our few disciples.
1: Naše Mataji přivedla jogu v denním životě do Číny a už je tam několik našich žáků.
0: And other yoga teachers.
1: A další učitelé jogy.
0: They saw Mataji was teaching yoga and daily life.
1: Viděli, co Mataji učí jogu v denním životě.
0: And they made a copyright.
1: A tak hned si to udělali si copyright.
0: So it's easy.
1: Tak snadné to je.
0: Yeah. So you write 4,000 years.
1: Napíšete něco 4,000 let.
0: They just put 7,000.
1: A oni k tomu napsali, no ale ne, my to máme už 7,000 let.
0: Anyhow.

0: We see that South Indian,
1: Na v Jižní
0: they have ceremonies
1: Indii jsou obřady
0: with tilaks.
1: s tilakem.
0: So they have here
1: A
0: white color
1: oni si nabílí tady paži
0: from some kind of stone powder,
1: z takového
0: white stone powder.
1: kamenného prášku bílého si ozdobí paži.
0: Here.
1: Čelo, tváře,
0: Here.
1: hruď.
0: And that's exactly the origins of the Australia is doing.
1: A úplně to samé, tu samou výzdobu, tou bílou barvou na těle mají ty australští domorodci.
0: And many words, their language is like a South Indian.
1: A mnoho slov je podobných anebo stejných v té australštině a v Jižní Indii.
0: The origin of the Australia, there are many languages.
1: Australští aboriginci mluví spoustou různých jazyků,
0: Because the land is very big.
1: protože ta země je opravdu veliká.
0: So that doesn't matter what I want to tell.
1: Ale to nevadí, co jsem chtěl říct.
0: The similarly, we are from that Svayambhu, the one who, ekoham bhavishyami, I am one and now I will multiply.
1: Je to ten princip svayambhu. Jsem jeden a teď se zmnožím.
0: So everything, one in all and all in one.
1: Je jeden ve všem a všechno v jednom.
0: So every creature have certain abilities,
1: Každé stvoření má určité schopnosti.
0: but human have lot.
1: A člověk jich má hodně.
0: But that is changing according to the culture.
1: Ale ty jeho schopnosti se mění podle kultury.
0: Czech culture is different.
1: Česká kultura je jiná.
0: Eating is different.
1: Jídlo je tu jiné.
0: When they will go to eastern countries,
1: Když Češi vyrazí na východ,
0: okay, they will like it, eating or this and that.
1: tak se jim bude líbit, jak se tam stravují lidé.
0: But attitude, mentality is like a check.
1: Ale ponesou si sebou tu českou mentalitu a český přístup.
0: And so where we are born, grown,
1: A když vyrosteme,
0: is different.
1: tam, kde vyrosteme, tak tam je to jiné.
0: So, but still, all humans are one.
1: Ale přesto veškeré lidstvo je jedno.
0: They say the first human
1: Říká se, že první člověk
0: was in the Himalaya, now what we call the China Tibet.
1: byl v Himalájích v čínském Tibetu.
0: The first human was there.
1: Čili první člověk pochází odtamtud.
0: And also they declared the science and people that there's only one human.
1: A podle vědců se ukazuje, že člověk je opravdu jenom jeden.
0: No racism.
1: Že není žádný rasismus.
0: Okay, color is different, this, that.
1: Může se lišit barva kůže,
0: But human is human.
1: ale lidé jsou lidé.
0: And they have all the same power, thinking, everything.
1: A všichni mají stejné schopnosti, způsob uvažování,
0: But
1: všechno.
0: how we are educated,
1: Ale to, jak se vzděláváme nebo jak jsme
0: in that
1: vychováváni,
0: way we are coming.
1: tak tím tam směřujeme podle výchovy.
0: So similarly, when the yogi begins to research itself, its body,
1: A tak když se jogín začne věnovat výzkumu svého vlastního těla,
0: then if that person loves its body
1: tak pokud člověk miluje své tělo,
0: and would live happy, comfortable and pleasant in this body,
1: tak bude v tom těle žít spokojeně, šťastně a zdravě.
0: then they will reject the outer test.
1: A pak bude odmítat ty různé vnější chutě.
0: Outer test means ice cream.
1: To znamená zmrzlinu.
0: Junk food.
1: Takové to jídlo z těch fast foodů, nekvalitní.
0: Eating hot food, eating.
1: Nebude jíst příliš horké jídlo.
0: Then ice cream.
1: A hned na to zmrzlinu.
0: Cold.
1: Zase studené.
0: Then hot coffee.
1: Pak se dá horkou kávu.
0: So body said, have you something in the brain lost?
1: A tělo volá, co pak si přišel o rozum?
0: So that who's doing kayakalpa?
1: A ten, kdo praktikuje kayakalpu?
0: You have to reduce your diet till 35.
1: Tak tu to svoje stravování musíte zredukovat na 35.
0: Yeah. That's it. And we eat over.
1: My se neustále přejídáme.
0: Do you know, is there any day that you didn't swallow anything about 8 hours, except water?
1: Vybavujete si nějaký den, kdybyste nejedli po dobu aspoň 8 hodin? Voda se nepočítá?
0: Jeli. Aha. 18 hours, no bones, every day. No, yeah.
1: Každý den je to?
0: No. You are Austrian. And how often you have chewing gum in your mouth? That's it.
1: Počítají se i žvíkačky do toho.
0: Yeah. No, if you are like this, then I am very happy with you, with one thing not.
1: Pokud někdo opravdu si dělá ty pauzy mezi jídlem 8 hodin, tak to je výborně.
0: I will ask your husband.
1: Ale ještě to ověřím u manžela.
0: And I will ask your daughter and son.
1: A zeptám se syna a dcery.
0: And your neighbors.
1: A sousedů.
0: Yes, I am very happy to know.
1: Rád se to dozvím.
0: 18 hours. Yes, maybe because I'm for telling you fasting.
1: Možná do toho započítáváte půst, když se máte postit.
0: But she's taking some fruits.
1: Ale během půstu si dáváte třeba ovoce.
0: Water. Then live with me for 1 week. I will test you.
1: Týden, pojďte žít se mnou a já vás otestuju.
0: But it's very good, we are happy.
1: Ale jsme šťastní.
0: At least one person is like that.
1: Aspoň někdo žije podle toho.
0: And after 18 hours, how much do you eat?
1: A pak je otázka, kolik toho sníte po těch 18 hodinách, kdy nic nejíte?
0: Oh, that's it. Okay, so she covers everything with one meal about 24 hours.
1: Čili 18 hodin tady vepředu se postí, ale pak si to všechno vynahradí po těch 18 hodinách.
0: Okay, it's good. I'm happy for you.
1: Je to dobře, jsem šťastný.
0: But still you have problem with your joints.
1: Ale stále máte potíže s klouby.
0: Yes.
1: She
0: can't sleep.
1: Nespavostí.
0: While meditation also she have eternal nad yoga.
1: A během meditace má neustále nada yoga.
0: That's very good.
1: To je velmi dobře.
0: Because this is from the past.
1: To je z minulosti.
0: This life, what she did in young age.
1: Vrací se to, co dělala ve
0: But when she came to me.
1: Ale když přišla ke mně.
0: Now it's a strict training.
1: Teď probíhá takový tvrdý výcvik.
0: So, kayakalpa.
1: Takže jsme u kayakalpy.
0: Now, some people are thinking.
1: Někteří lidé si myslí.
0: Speaking.
1: A A mluví o tom?
0: But that I don't think so. I wouldn't. I have not seen anybody.
1: Ovšem, já jsem nikoho takového neviděl.
0: That kaya kalpa means that you are like in newborn.
1: Že kaya kalpa spočívá v tom, že jste jako kdyby znovu zrozený.
0: You become younger.
1: Že omládnete.
0: Your hair will be original color from birth.
1: Že se vrátí vaše přirozená barva vlasů, jakou jste měli, když jste se narodili.
0: Only don't grow like a little baby.
1: A akorát se nezmenšíte co do velikosti.
0: But all the organs, all the systems, very healthy and very good.
1: Ale jinak všechny ty orgány a systémy v těle budou takové mladistvé a v dobré kondici.
0: So that's called kaya kalpa.
1: Čili tomu se říká kaya kalpa.
0: Kalpa means that regenerating the body.
1: Kaya kalpa je v podstatě taková tělesná regenerace.
0: So there are some people, they are also, they don't eat anything.
1: Jsou někteří lidé, kteří nejí vůbec nic.
0: And in Europe some people are giving training.
1: A v Evropě dokonce někteří lidé dávají takový jako výcvik, že
0: that you don't need to drink and eat.
1: Naučit od nich nic nejíst, nic nepít.
0: So it is like, but that we should not do.
1: Je to možné, ale neměli bychom do toho jít.
0: We should eat.
1: Měli bychom jíst.
0: But natural, healthy.
1: Ale přirozeně a zdravě.
0: Limit.
1: A omezeně.
0: And purification of the body, that's very important.
1: Velice důležité je pročišťování těla.
0: Why cancer comes?
1: Proč přichází rakovina?
0: Why some different diseases develops in the body?
1: Proč se v těle rozvíjí nejrůznější choroby?
0: Because this is impurity in the body.
1: Protože je jsou v těle nečistoty.
0: So there are different techniques.
1: A jsou různé techniky.
0: Shank prakshalan, fasting.
1: Shank prakshalana, půst.
0: But fasting not too long.
1: Ale nejde o nějaký dlouhý půst.
0: Then again you will become ill.
1: Protože z toho byste pak mohli onemocnit.
0: Maximum 24 hours.
1: Maximum je 24 hodin.
0: And with force 48 hours.
1: A jako na sílu můžete dát 48 hodin.
0: But enough liquid water.
1: Ale musíte přitom dostatečně pít vodu.
0: Some herbal water.
1: Můžou to být bylinky ve vodě.
0: Or like some juice.
1: Můžou to být šťávy.
0: But we have to purify the body.
1: Ale je třeba takto tělo pročistit.
0: And very very good is prana.
1: A velice dobrá je prana.
0: Pranayama.
1: Pranayama.
0: We are inhaling and exhaling all the times.
1: Neustále nadechujeme a vydechujeme.
0: We are cleaning the body.
1: Pročišťujeme tělo.
0: Can you imagine how many tissues dies in the body?
1: Dokážete si představit, kolik všech těch tkání umírá v těle?
0: And that becomes impurity in the body.
1: A z toho vznikají ty nečistoty tělesné.
0: And the system comes to the lungs.
1: A když ten systém, když přijde na plíce.
0: And with the breath we always purify.
1: Tak tím dechem se neustále pročišťujeme.
0: You inhale very fresh air.
1: Nadechujete čerstvý vzduch.
0: And you exhale.
1: A vydechujete.
0: And ask someone, can you smell my breath exhaling?
1: A můžete se zeptat někoho, jestli ucítí ten váš dech, když vydechnete.
0: I inhaled just now fresh air.
1: Teď právě jsem nadechla svěží krásný vzduch.
0: And half second.
1: A za půl vteřiny.
0: I exhale.
1: Vydechnu.
0: So you will talk. Yes, very good, yeah, yeah.
1: A budete říkat, jo, všechno yeah. Dobrý.
0: So how much impurities coming from our body?
1: Čili kolik těch nečistot vychází z těla?
0: Why we have bad exhaling?
1: Proč máme takový ten špatný dech, zápach?
0: Why we have bad taste in the mouth?
1: Proč máme špatnou chuť v ústech?
0: This because impurity in the body.
1: To všechno je z těch vnitřních nečistot.
0: So the what we call kaya kalpa.
1: Takže to, čemu říkáme kaya kalpa,
0: is that with pranayama.
1: Se rozvíjí pranayamou.
0: And take good spices in the body.
1: A je třeba do toho těla dostat dobré koření.

0: that neutralize this all bad energies.
1: Které zneutralizuje tu špatnou energii.
0: Yes. You know that mostly in India also after eating they chew the it's called the
1: anise.
0: Fenkel.
1: Fenikel. A víte, že v Indii po jídle mají ve zvyku žvíkat fenikel?
0: Or the ilaji.
1: Nebo kardamom.
0: Yes. Because it is healthy.
1: Protože je to zdravé.
0: It is neutralizing.
1: Neutralizuje to.
0: And good smell for you and for others.
1: A vytváří to dobrou vůni pro vás i pro druhé.
0: And who eat the meat and drink alcohol and coming and talking to you, how are you? And ah.
1: A když někdo si dá maso a zapije to alkoholem a pak si s vámi bude chtít popovídat.
0: That is not good energy.
1: Tak v tom není dobrá energie.
0: So purification through yoga.
1: Jde o pročištění skrze jógu.
0: In Ayurveda they call panchkarma.
1: V Ayurvédě je panchkarma.
0: And in yoga is satkarma.
1: A v józe máme satkarma.
0: One point more.
1: O jeden bod navíc.
0: And more soup.
1: A víc polévek.
0: The herbal soups.
1: Bylinkových polévek.
0: Leaves vegetable soup.
1: Listovou zeleninu zapojte do polévek.
0: Thin soup.
1: Můžou to být řídké
0: polévky.
1: That's
0: very, very healthy, very healthy.
1: Ty jsou velmi zdravé.
0: So, it was not the fridge in the houses.
1: Dřív v domech nebyly žádné lednice.
0: People were preserving in different way.
1: A lidé uchovávali potraviny jinak.
0: And vegetables, which the countries which is a hot countries,
1: a zeleninu
0: hot climate,
1: v těch zemích, kde mají horké podnebí,
0: they keep this all vegetables in the a clay pot.
1: Tak tu zeleninu uchovávají v takových hliněných nádobách.
0: It will never spoil.
1: Tam se nikdy neskazí.
0: Because nicely dried.
1: Protože tam hezky vyschne.
0: And that is very, very healthy.
1: A to je velice zdravé.
0: We did not know what is a cancer.
1: Nevěděli jsme, co je rakovina.
0: But it was cancer.
1: Byla rakovina.
0: But not so much.
1: Ale zdaleka ne tolik.
0: Maybe between 5-10,000 one person had a cancer.
1: Možná jeden z 5000 měl rakovinu.
0: And now in 5000 is 4000 people have the cancers.
1: A teď z 5000 lidí mají 4000 rakovinu.
0: You know, you will laugh.
1: Budete se smát?
0: In India, there's one train.
1: V Indii je jeden vlak.
0: And now the name of the train is called cancer train.
1: A ten vlak se jmenuje rakovinný vlak.
0: Because so many cancer persons are going to the hospitals and like that far distance. Yeah.
1: Protože vozí hlavně pacienty s rakovinou, kteří jedou do nemocnice.
0: From Punjab to the New Delhi and Mumbai and so on.
1: Z Punjabu do New Delhi a do Bombaje.
0: You can look now in your computer.
1: Klidně si to vyhledejte v počítači.
0: It's called the cancer train.
1: Opravdu se mu říká rakovinový vlak.
0: And that's called also yoga train.
1: A taky je jogový vlak.
0: Do you know that?
1: Víte yes. To?
0: So the cancer train, please look it. I'm not making a joke.
1: Podívejte se na to na internetu, ať víte, že to není jenom vtip.
0: And now will be coming the cancer aeroplane.
1: A teď bude dokonce rakovinové letadlo.
0: So it is like that.
1: Tak to je.
0: So kaya kalapa is through our anushtana.
1: Čili kaya kalapa probíhá během té naší anushtány.
0: Our anushtana is very, very powerful.
1: Naše anushtána je velice účinná.
0: It cleans everything.
1: Všechno pročišťuje.
0: Body.
1: Tělo.
0: Our thoughts.
1: Myšlenky.
0: Our mind.
1: Mysl.
0: That's it. So anushtan is very good. Kaya kalapa is very good.
1: Anushtana je velice dobrá. Kaya kalapa je velice dobrá.
0: The yoga nidra which we did Very good.
1: Ta yoga nidra, kterou jsme dělali, je velice dobrá.
0: And I will tell you that you have a golden chance.
1: A ještě vám řeknu, že máte takovou zlatou příležitost.
0: To do something 20 minutes.
1: Udělat něco.
0: Or half hour.
1: Je to na 20 minut nebo na půl hodiny.
0: In this area.
1: V této oblasti.
0: Please don't go all in my garden.
1: Prosím, nechoďte všichni do mé zahrady.
0: There is no space.
1: Protože tam není dost prostoru.
0: But ask the Jayadevi, she will ask what you can do.
1: Ale zeptejte se Jayadevi, co byste mohli udělat.
0: Or this garden.
1: A můžete jít pracovat tam do té zahrady.
0: Otherwise walk barefoot.
1: A nebo se můžete jen tak projít bosy.
0: Our meadow, our spot is very pure. There is no any chemicals.
1: Tady to místo, kde se pohybujeme, je velice čisté, bez jakékoliv chemie.
0: You can take the earth and with the finger brush your teeth.
1: Můžete si vzít prach, hlínu a prstem si vyčistit zuby.
0: Very, very good.
1: To je velmi dobré.
0: Yeah, take from one corner from somewhere earth.
1: Klidně si někde naberte
0: little water.
1: V rohu hlínu.
0: Make paste and then make clean it.
1: Dejte vodu, udělejte si z toho
0: takovou pastu. You have so good smell in your mouth.
1: A vyčistěte si zuby.
0: And so nicely cleaned.
1: Jak budou krásně čisté, jak vám bude vonět z úst.
0: This toothpaste came about in 80 years ago.
1: Vynález zubní pasty je tak 80 let starý.
0: There was a different kind of paste.
1: A předtím byly jiné pasty.
0: All farmers and all they were using from the different things. Yeah.
1: Farmáři používali různé větvičky nebo lecos jiného.
0: Also the ash from the fire.
1: Také se čistili zuby popelem.
0: So come back to this.
1: Pojďte se vracet zpátky k tomu.
0: The toothpaste have destroyed our gums.
1: Zubní pasty zničily naše dásně.
0: Doctor will say, Swamiji is stupid.
1: Lékaři teď na to řeknou, Swamiji říká
0: hlouposti. But you know, how many people have problem with the tooth?
1: Ale víte, kolik lidí má potíže se zuby?
0: Every tooth is ill.
1: Každý jednotlivý zub je nemocný.
0: Then why we are using so much paste?
1: A proč používáme tolik
0: toothpaste?
1: Pastu? Zubní pastu.
0: That is good and that's good and that's good. Why 90% people teeth is not good?
1: Proč existuje tolik past a přesto 90% lidí nemá v pořádku zuby?
0: Yeah. Recently someone told me that is very old and said, No, I don't go to the doctors and only two teeth is out from my body. That's some from my mouth.
1: Nedávno jsem
0: Who was it?
1: S někým, kdo byl už v pokročilém věku a říkal, že má všechny zuby v pořádku, že nechodí k zubaři a jenom dva zuby mu chyběly.
0: Who was it?
1: Kdo to byl?
0: It was a female.
1: Byla to žena.
0: I'm sure I did not dream.
1: Jsem si jistý, že se mi o tom nezdálo.
0: Yeah. Really. This was a person, old person.
1: Byl to někdo starý, stará žena, která mi to říkala.
0: So, all this kind of past is not best.
1: Takže všechny ty zubní pasty nejsou tak skvělé.
0: You should take some herbs.
1: Měli byste si vzít nějaké bylinky.
0: Make some ash of this good dry trees.
1: Udělat si popel z dobrého proschlého dříví.
0: And that is good.
1: A to pak je dobré.
0: This. Or what they call this from the eggplants vegetable.
1: A nebo také z lilku.
0: Long times it was macrobiotic. And macrobiotic they were using this from ash of the eggplants.
1: V makrobiotice už před dávnou dobou používali popel z lilku.
0: And very good, it was very good.
1: A mělo to výborné účinky.
0: Paradans who had they got laid.
1: Kdo měl parodontózu, tak se jí díky tomu zbavil.
0: Or better is that few minutes keep oil in your mouth.
1: A ještě lepší je několik minut si jakoby mít v ústech olej.
0: And then you spit it.
1: A potom ho vyplivnout.
0: All bacteria dies.
1: Všechny ty bakterie zemřou.
0: So in few minutes oil in your mouth.
1: Stačí pár minut oleje v ústech.
0: Can kill the bacteria.
1: A zabije vám to všechny bakterie v ústech?
0: If it is a few hours a oil in your mouth, stomach.
1: A teď si představte, že ten olej máte několik hodin v žaludku.
0: What makes things?
1: A co tam dělá za rotiku?
0: So oilless.
1: Čili méně oleje.
0: And ghee is the best.
1: Ghee je nejlepší.
0: And eat sugar.
1: A jeste cukr.
0: As much as you reduce the sugar, you will have problems.
1: Protože jakmile se vzdáte cukru, tak budete mít problémy.
0: But not too much.
1: Ale nejeste ho moc.
0: So the fat and the sugar we need.
1: Potřebujeme jak tuk, tak cukr.
0: But not this white sugar.
1: Ovšem nemluvím o tom bílém cukru.
0: The cane sugar.
1: Mluvím o třtinovém cukru.
0: So come again to the natural way.
1: Vraťte se zpátky k přirozenému způsobu.
0: We will be very healthy.
1: Budeme velmi zdraví.
0: Try, it is your life.
1: Zkuste to, vyzkoušejte to, je to váš život.
0: Yes. You will lose some kilos.
1: Ztratíte pár kil.
0: Because that was not healthy.
1: A to stejně nebyly zdravá
0: kila. And you will recover back that energy, but better and stronger.
1: A vrátí se vám energie a bude lepší a silnější.
0: So, Kaya Kalapa.
1: Takže Kaya Kalapa.
0: Through this our anushtan.
1: Během této naší anushtány.
0: And this today we did yoga nidra.
1: A ta yoga nidra, co jsme dneska dělali.
0: And we will continue.
1: A dál budeme pokračovat.
0: Deepnan Bhagwan ki jay. Deveshwar Mahadev. Satguru Swami Madhavananji Bhagwan, Satya Sanatan Dharma ki jai.

0: की
1: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म की So, today or this weekend, this whole week, it is the time what we call the Jesus was crucified.
2: Dnes, tyto dny, tento týden, jsou dny, kdy Ježíš byl ukřižován.
1: And what they call God Friday.
2: A to, čemu se říká Velký pátek.
1: Many people misunderstands.
2: Mnoho lidí špatně chápe.
1: And they are saying Good Friday.
2: A říkají tomu Dobrý pátek.
1: It cannot be a Good Friday.
2: A nemůže to být Dobrý pátek.
1: It is a sad Friday.
2: Je to smutný pátek.
1: And it means that on the name of God.
2: A to znamená, že ve jménu Boha.
1: Jesus accepted.
2: Ježíš přijal.
1: Or was suffering on the cross.
2: A trpěl na kříži.
1: Like this, there were many great saints who, before the Jesus, many ages, the rishis have been, or great saints have been suffering on the cross or crucifying, torturing, burning, etc.
2: A podobně ještě před Ježíšem mnoho velkých světců bylo mučeno, křižováno a museli trpět a tak dále.
1: We heard yesterday about one great rishi.
2: Včera jsme slyšeli o rishim,
1: who donated his bones.
2: Který daroval, obětoval své kosti.
1: For the sake of dharmas and bhaktas.
2: Pro dobro dharmy a bhaktů.
1: That he donated the bones and spine while living, not after death.
2: A on daroval své kosti a páteř, zatímco ještě žil, ne po smrti.
1: This morning there I told about story.
2: Dnes ráno jsem říkal jeden příběh.
1: About Analhak.
2: O Analhakovi.
1: How he was also suffering.
2: Jak i on trpěl.
1: Likewise, it was many.
2: A podobně bylo mnoho takových.
1: Now we know that what we call yoga is a science.
2: My víme, že yoga je věda.
1: Science of body, mind and soul.
2: Věda těla, mysli a duše.
1: But which kind of yoga?
2: Ale jaký druh jogy?
1: When we practice this, what we call asanas and pranayams.
2: Když cvičíme to, čemu říkáme asány a pranayama.
1: Concentrations, relaxations.
2: Koncentraci, meditaci, relaxaci.
1: Is not yoga in that category.
2: Tak to není yoga v té kategorii.
1: This is for well-being of our body.
2: To je pro dobro našeho těla.
1: Or maximum you can say anti-stress.
2: A nebo maximálně můžete říct proti stresu.
1: And anti-stress is a technique given by mother and father.
2: A techniky proti stresu jsou dány matkou a otcem.
1: When the child is very upset.
2: Když je dítě velmi rozčílené.
1: Child is scared.
2: Když se dítě bojí.
1: And child is crying.
2: A dítě pláče.
1: Then mother or father, they know the technique.
2: A tak maminka a tatínek znají tu techniku.
1: How to make a child calm.
2: Jak uklidnit to dítě.
1: Okay, it will be okay.
2: Bude to v pořádku.
1: My child, don't worry.
2: Neboj se.
1: You can have again this or that.
2: Můžeš to mít, tohle a tamto.
1: So anti-stress technique is called mother technique.
2: A tak antistresová technika, tomu se říká mateřská technika.
1: And every mother and every father.
2: A každá matka a otec.
1: They need not to learn the technique.
2: Se nemusí učit tu techniku.
1: It comes from itself.
2: Přichází sama.
1: When child is grown.
2: A když dítě vyroste.
1: That they don't have many more understand or the follow the parents.
2: Tak už nerozumí a nenásledují rodiče.
1: But the time will come.
2: Ale přijde čas.
1: Grown child will again have that problem.
2: Že dospělé dítě bude znovu mít ten problém.
1: But will not listen to the parents.
2: Ale nebude poslouchat rodiče.
1: It's gone out of your parents.
2: Odešlo od rodičů.
1: But when the parents cannot content the children,
2: a když rodiče nemůžou uspokojit děti,
1: nowadays this is a situation.
2: A teď je taková situace.
1: They are young children.
2: Jsou mladé děti.
1: They take drugs.
2: Které berou drogy.
1: Alcohol.
2: Pí alkohol.
1: Many different things.
2: A mnoho různých věcí.
1: And they don't ask even the parents that I'm going somewhere.
2: A ani se neptají rodičů na to, kam jdou.
1: And whole night they don't know where it is.
2: A celou noc rodiče nevědí, kde jsou.
1: And if parents will tell something.
2: A když by rodiče něco řekli.
1: That parents will be the one of the greatest enemy for the child.
2: Tak rodiče by se stali největším nepřítelem toho dítěte.
1: You know many.
2: Mnozí z vás to znáte.
1: Say somebody yes or no.
2: Někdo řekněte ano nebo ne.
1: You said yes because I tell you to say yes.
2: A vy jste řekli ano, protože já jsem vám řekl, abyste řekli ano.
1: No, it is right.
2: Je to pravda.
1: Now is a situation.
2: Teď je taková situace.
1: But still there is a hope.
2: Ale stále je naděje.
1: And that hope, that remedy.
2: A tou nadějí a tím lékem.
1: Have with the grandparents.
2: To jsou prarodiče.
1: So they will go to the grandparents.
2: Půjdou za prarodiči.
1: And grandparents have that love.
2: A ti mají tu lásku.
1: And child will understand more the grandparents' love.
2: A to dítě porozumí víc lásce prarodičů.
1: So this kind of yoga.
2: A takový druh jógy.
1: Anti-stress.
2: Proti stresu.
1: Meditation is a kind of a child's contentment.
2: A protistresová meditace je určitým druhem uspokojení toho dítěte.
1: Further then we go to the higher technique of meditations.
2: A potom přecházíme k vyšším technikám meditace.
1: Then of course if you are lucky one.
2: Potom samozřejmě, pokud jste, pokud
1: your parents have educated you in that such a way, spiritual way.
2: Rodiče vás vychovali duchovním směrem, duchovním způsobem.
1: The ethic and spiritual education.
2: Měli jste etickou a duchovní výchovu.
1: Grandparents too.
2: A stejně tak prarodiče.
1: But there should be a mutual understanding.
2: Ale mělo by být vzájemné porozumění.
1: Tolerance.
2: Tolerance.
1: Between two beliefs, religions or system or etc.
2: Mezi dvěma vírami, náboženstvími a systémy.
1: Other side we become one-sided.
2: Jinak bychom se stali jednostrannými.
1: Then on the name of God, they will fight and kill the people.
2: A ve jménu Božím by zabíjeli lidi.
1: That is not in sense of the God.
2: A to není to, co chce Bůh.
1: God, Jesus never said that kill them all who don't believe in me.
2: Není to to, co říká Bůh. Ježíš nikdy neřekl, zabijte ty, kteří ve mě nevěří.
1: You see?
2: Vidíte?
1: So there is a way that's there are two ways.
2: Jsou dvě cesty, dva způsoby.
1: The one is called satsang.
2: Jedna se nazývá satsang.
1: Satsang inspires us.
2: Satsang nás inspiruje.
1: It changes our inner negative way of thinking.
2: Mění naše negativní způsoby myšlení.
1: It calms down our disappointments.
2: A dokáže utišit naše zklamání.
1: Because we hear that knowledge of great saints.
2: Protože slyšíme poznání velkých světců.
1: As bhajans.
2: A bhajany.
1: Good poems.
2: A dobré básně.
1: Etc.
2: A tak dále.
1: Those who innerly still not awaken.
2: A ti, kteří ještě nejsou vnitřně probuzení.
1: Then they feels content and happy. What we call this modern musics and the modern songs.
2: Tak se cítí spokojení a šťastní při těch moderních písničkách.
1: That nowadays such a kind of music. So whole week, it takes whole week to get rid of this sound in the ear.
2: A je to taková hudba, že trvá týden se zbavit toho zvuku v uších.
1: Then again Friday or Saturday night you again go there.
2: A potom v pátek nebo v sobotu tam znovu jdete.
1: That's called addiction.
2: A tomu se říká závislost.
1: And thanks to God.
2: A díky Bohu.
1: That here in some countries in Europeans.
2: Že v některých evropských zemích.
1: There's strict law.
2: Je přísný zákon.
1: That you cannot make the sound so to disturb the neighbors.
2: Že nemůžete dělat takový hluk, aby to rušilo sousedy.
1: So soundproof you have to do.
2: Že to musí být zvukotěsné.
1: In India we have a law too.
2: V Indii máme také zákon.
1: But it is only called a law.
2: Ale jenom se mu říká zákon.
1: Yeah? When they come, police come to stop you.
2: Když přijede policie, aby vás zastavila.
1: The generation, new generation said, okay.
2: Nová generace říká OK.
1: Talk to my father, he's a minister.
2: Promluvte si s mým otcem, on je minister.
1: What police can do?
2: A co může policie udělat?
1: And now they have this called this music, this called DJ. DJ or DJ, what it is?
2: A teď mají tu moderní hudbu a DJ.
1: Our peaceful village Kailash.
2: A naše míruplná klidná vesnice v Kailashi.
1: Sometimes becomes like a hell.
2: Tak se někdy stává jako pekle.
1: And the person who is owner of this all instruments.
2: A ten, který vlastní všechny ty nástroje.
1: When there is no program, just he put it on.
2: A i když není žádný program, tak to jenom pustí.
1: And people who have a heart problem.
2: A lidi, kteří mají problémy se
1: srdcem. They get a heart attack.
2: Tak můžou mít infarkt.
1: Or they go to 5-6 kilometers somewhere and sleep there.
2: A nebo jdou někam 5-6 kilometrů se vyspat.
1: But the young generation, they don't want to tell to stop.
2: Ale ta mladá generace nechce, aby s tím přestali.
1: So this is the brainwashing.
2: A tak to je jakoby vymývání mozku.
1: But soon they will also change.
2: Ale brzo to také změní.
1: You see? New couple.
2: A nová dvojce, nový pár.
1: They enjoy the honeymoon.
2: A si užili svatební cestu.
1: But after few months.
2: Ale po několika měsících.
1: The wife will say it.
2: Manželka řekne.
1: Morning, if you want to drink coffee, do it yourself.
2: Ráno, jestli chceš pít kávu, tak si udělej sám.
1: Otherwise, after the marriage.
2: Jinak po svatbě.
1: How she bring the tray, nice coffee and this and biscuit.
2: Přinese kávu, sušenky.
1: And husband comes home and brings flowers. And
2: A manžel přijde domů s květinami.
1: Čár din ki chandni akhir andheri raat. Four nights are the moonlight.
2: A 4 noci je měsíční světlo.
1: 2 days before full moon.
2: A 2 dny před úplňkem.
1: And 2 days after full moon.
2: A 2 dny po úplňku.
1: Then is again the black night.
2: A potom už přijde znovu tmavá noc.
1: Dark night. So this is 4 days is your honeymoon.
2: A tak ty 4 dny to jsou vaše líbánky.
1: Then you know what's happening.
2: A potom víte, co se děje.
1: So I don't know even I took long time me to what means a honeymoon.
2: A trvalo mi dlouho, než jsem zjistil, co to
1: we
2: je.
1: We don't have that in our culture.
2: Protože v naší kultuře nemáme něco jako svatební cesta.
1: But it's Western culture.
2: Je to ze západní kultury.
1: So anyhow. So there are two, it's called Kusanga and Satsanga.
2: A to je jedno, jsou dva, jedno je Kusang a druhé je Satsang.
1: So Kusanga is a sound pollution.
2: A Kusang to je takové znečištění zvukem.
1: And the drug pollution.
2: A drogami.
1: And gambling.
2: A hazardem.
1: Etc.
2: A tak dále.
1: In satsang, you know all.
2: A co je na satsangu, to všichni víte.
1: This is the one. Second.
2: To je jedno. A druhé.
1: To read. About all the sense of the world.
2: Číst o všech světcích světa.
1: All ancient literatures. We have to read.
2: Měli bychom číst všechnu tu původní starověkou literaturu.
1: Nobody knew. Very few people knew.
2: A jenom málo lidí znalo.
1: The Dichi Rishi.
2: Nebo vědělo, že Rishi Dadichi.
1: He donated his body while living.
2: Že daroval své tělo, když ještě žil.
1: And where he should not cry and don't show any emotion that I have a pain.
2: A že nesměl ukázat žádnou emoci, která by vyjádřila, že měl bolest.
1: That's it.
2: Tak to je.
1: So all those holy saints in the world, wherever they are.
2: A tak všichni ti svatí světci, kdekoliv jsou na světě.
1: Whatever they are doing.
2: Cokoliv dělají.
1: They are doing for all.
2: Tak to dělají pro všechny.
1: Not for one person.
2: Nedělají to kvůli jedné osobě.
1: Not for one village.
2: Ne kvůli jedné vesnici.
1: And not one religion.
2: Ani kvůli jednomu náboženství.
1: Religions they are now last few thousand years.
2: Náboženství ty jsou posledních několik tisíc let.
1: Otherwise there was only called one religion.
2: Jinak dříve bylo něco, čemu se říká jedno náboženství.
1: This religion what we call is the modern religions.
2: A to, čemu říkáme, jsou moderní náboženství.
1: Otherwise is called dharma.
2: Jinak se tomu říká dharma.
1: Dharma means righteousness.
2: A dharma to znamená spravedlnost.
1: And that is a dharma of human. Dharma of the animals, dharma of the nature.
2: Dharma lidí, dharma zvířat, dharma přírody.
1: Dharma of the season.
2: A dharma ročních období.
1: Dharma of the husband, dharma of the wife.
2: Dharma manžela, dharma manželky.
1: Dharma of the children.
2: Dharma dětí.
1: Dharma of the friends.
2: Dharma přátel.
1: Dharma of the neighbors.
2: Dharma sousedů.
1: So that is a religion.
2: To je náboženství.
1: They are not this religion what we are worshiping. This is my God and this is your God and that God.
2: Není toto náboženství, kdy říkáme, to je můj Bůh, to je tvůj Bůh nebo ten Bůh.
1: So in the dharma, there is a word used, dharma as a God or a Parameshwar.
2: A tak dharma se může použít jako Bůh nebo Parameshwar.
1: So Sanatan or in Hindu, actually there is only one God.
2: A tak v Sanatan nebo v hinduismu tam je vlastně jenom jeden Bůh.
1: That's called Brahman.
2: Tomu se říká Brahman.
1: But after that Brahman who is coming, going, coming, working, that is, they are also like a God.
2: Ale ti, kteří potom přicházejí, odcházejí, tak jsou také jako Bůh.
1: Christianity, there is only one God.
2: Křesťanství je také jenom jeden Bůh.
1: The Holy Father.
2: Svatý Otec.
1: The others prophets.
2: A ti ostatní mají benefit.
1: So when the prophet comes, they bring some profit for us.
2: A když přijde užitek, tak to znamená užitek pro nás. Ne, prorok. Aha, oni mají proroky.
1: And in Islam also.
2: A stejně tak v islámu.
1: They don't believe any God.
2: A nevěří v Boha.
1: Only Allah.
2: Jenom v Aláha.
1: So maybe you said Allah, you may say the Holy Father or the Brahman.
2: Můžete říct svatý otec nebo Brahman.
1: It's the same.
2: Je to to samé.
1: But we make the dualities, we make it.
2: Ale my děláme tu dvojnost, and that's rozdíly.
1: That's we are suffering.
2: A proto trpíme.
1: So the first sadhana for a yogi who want to achieve siddhi or this or that and this.
2: A tak první sádhanou pro jogína, který chce dosáhnout siddhi a tak dál.
1: Is a satsang.
2: Tak to je satsang.
1: May one day you can't attend your yoga class.
2: Když jeden den nemůžete navštívit svou hodinu jogy.
1: But don't miss your satsang.
2: Tak hlavně ale nezmeškejte satsang.
1: That's called niyam, namesake, disciplined.
2: Tomu se říká disciplína.
1: And the second.
2: A za druhé.
1: To know and read about those great saints.
2: Poznat a vědět a číst o těch velcích světcích.
1: And not the how great he or she is.
2: A ne o tom, jak velký on nebo ona je.
1: But what was the process, the procession, the life, the situation, how this person have achieved that level of the consciousness.
2: Ale jaký byl proces, jakou měl životní situaci ten člověk, než dosáhnul to nejvyšší vědomí?
1: Being a great rishi who gave his bones.
2: A velký rishi, který dal své kosti.
1: It is not easy.
2: Být takovým rishiem to není.
1: But how did he came to that level of the consciousness?
2: Ale jak se dostal na tu úroveň vědomí?
1: And for the sake of us.
2: A pro naše dobro.
1: He gave all the bones of his body.
2: Dal všechny kosti v těle.
1: And it was that he should not die till they don't take out the bones.
2: A podmínkou bylo, že nesmí zemřít, dokud nevezmou ty kosti.
1: And the spine is the most sensitive.
2: A páteř je nejcitlivější.
1: So they took the whole spine from up till down.
2: A tak vzali celou páteř od zhora až dolů.
1: But that rishi was still alive.
2: Ale ten rishi byl stále živý.
1: And what about us?
2: A co my?
1: When doctor pulls only one teeth.
2: Když doktor trhá jenom jeden zub.
1: How difficult it is to just feel that your wise tooth, wisdom tooth.
2: Jak je to jakoby těžký pocit, když vám tahají zub moudrosti.
1: And that's why the doctor takes the tooth and his your tooth, the roots are very deep.
2: A ty kořeny jsou velmi hluboko.
1: Thanks to God, this modern medicine.
2: Díky Bohu za tu moderní medicínu.
1: That injection is existing.
2: Že existují injekce.
1: That we have the anesthesis.
2: Že tam jsou anestetika.
1: But still, the sound is so unpleasant.
2: Ale i ten zvuk je tak nepříjemný.
1: We are sweating.
2: Potíme se.
1: And doctors there, all there. So mostly it's called. The dentist have problem with the right shoulder.
2: A většina zubařů mají problémy s pravým ramenem.
1: All doctors mostly they are working with the right hand.
2: A většina lékařů také pracují pravou rukou.
1: And they knows what means the pain in the shoulders.
2: A ví, co znamená bolest v ramenu.
1: So that rishi.
2: A tak ten rishi.
1: Who was ready to die.
2: Byl připravený zemřít.
1: And there are some willpower.
2: a je síla vůle.
1: Who understand what is that?
2: A ten, kdo rozumí, co to je.
1: So when the Mughals came to India,
2: a když přišli Mughalové do Indie,
1: and they were killing the Hindus,
2: a zabíjeli hinduisty,
1: said either you die,
2: tak řekli buď zemřeš,
1: or become the Muslim,
2: a nebo se staneš muslimem.
1: And in Punjab,
2: a v Punjabu,
1: so one of the guru of the Sikh religion,
2: jeden guru se sikhismu,
1: jeden guru Gobind Singh,
2: jmenuje se guru Gobind Singh,
1: and the Muslims killed them,
2: a muslimové je zabili,
1: but he had two sons,
2: ale on měl dva syny,
1: and they didn't accept to die,
2: a oni nepřijali to,
1: and
2: že
1: didn't want to accept Islam,
2: a nechtěli přijmout islám.
1: So one of the child,
2: a jedno z těch dětí,
1: they tortured him with the moving of the two wheels, that his body was going between, like you put a carrot to take the juice out.
2: Tak ho dali mezi dvě kola, jako když v podstatě chcete odšťavnit mrkev.
1: But did not accept.
2: Ale stále to nepřijal.
1: To give up dharma.
2: Aby se vzdal dharmy.
1: He said, I will not give up dharma.
2: A on řekl, já se nevzdám dharmy.
1: To change, take a religion or change a religion.
2: Abych změnil náboženství.
1: For me, all is dharma.
2: Pro mě existuje jenom dharma.
1: And the second boy, second child.
2: A ten druhý chlapec, druhé dítě.
1: It was 12-15 years only.
2: Bylo mu asi 12-15 let.
1: But you know, the tiger's baby is also tiger.
2: Ale víte, mládě tygra je také tygr.
1: So one, that second child.
2: Tak to druhé dítě.
1: They put him in the walls.
2: Tak ho zazdili.
1: And they were building the brick walls.
2: A stavěli zeď z cihel.
1: And put this child living in the wall.
2: A to dítě zažívá dali do těch zdí.
1: But did not accept.
2: Ale stále nepřijalo.
1: The changing of the dharma.
2: Změnu dharmy.
1: That's it.
2: Tak to je.
1: And once you promised,
2: a když jednou slíbíte,
1: then you should follow the dharma.
2: Tak byste měli dharmu následovat.
1: You know your marriage, what is your marriage?
2: A co je vaše svatba?
1: Your marriage is a dharma relation.
2: Tak to je vztah dharmy.
1: What was your dharma?
2: Jaká byla vaše dharma?
1: And now how many times you change your dharma?
2: A kolikrát tu vaši dharmu měníte?
1: Now you don't have any dharma.
2: Teď už nemáte žádnou dharmu.
1: Only the karma.
2: Jenom karmu.
1: And now this karma is torturing you.
2: A ta karma vás mučí.
1: So it doesn't matter to whom you give a word to your friend.
2: I když dáte slovo příteli.
1: Then your friend is a friend.
2: Tak váš přítel je váš přítel.
1: You give your dharma.
2: A dáte svou dharmu.
1: But of course when your friend goes to the adharma.
2: Ale samozřejmě, když váš přítel jde směrem k adharmě.
1: Then you will just keep distance.
2: Tak si budete udržovat odstup.
1: But you will not do bad to your even to that friend.
2: Ale i takovému příteli byste neměli udělat nic špatného.
1: So dharma is lost.
2: A tak dharma se ztrácí, ztratila.
1: As far as I can say.
2: A tak jak můžu říct.
1: Every god.
2: Každý bůh.
1: Have dharma to protect.
2: Má dharmu ochraňovat.
1: The dharma of the mother.
2: Dharmou matky.
1: That she have in her body the child.
2: Je to, že má v těle dítě.
1: The embryos.
2: Embryo.
1: And it is her dharma 9 months to protect.
2: A je její dharmou 9 měsíců ho ochraňovat a porodit.
1: So in this life.
2: Tak v tomto životě.
1: You are in the womb of this dharma.
2: Jste v lůně té dharmy.
1: In this spiritual dharma.
2: V té duchovní dharmě.
1: And that you have to follow.
2: A to musíte následovat.
1: Then you will be born as a perfect one.
2: A potom se narodíte jako dokonalý.
1: Or you are lost.
2: A nebo jste ztraceni.
1: So you know more, I need not to tell.
2: A vy sami víte víc, nemusíte říkat.
1: Matri devo bhava, therefore say the first god is a mother, Upanishad said.
2: Proto se v Upanishádách říká, první bůh je matka.
1: Mother will suffer a lot.
2: Matka bude trpět hodně.
1: Husband will go away.
2: Manžel odejde.
1: He don't want.
2: Nechce.
1: He doesn't come at home time.
2: A nepřichází domů.
1: The mother of that embryo.
2: A matka takového embrya.
1: She knows.
2: Ví.
1: Her struggle.
2: Ví, jaký je to boj.
1: Like this, we all have a dharma in our mind, in our consciousness.
2: A podobně my všichni máme dharmu ve své mysli a ve svém vědomí.
1: And we are struggling.
2: A bojujeme.
1: But we will achieve.
2: Ale dosáhneme.
1: We will give a beautiful baby.
2: A porodíme krásné dítě.
1: And the father will also so happy.
2: A i otec bude tak šťastný.
1: Father is twice happy.
2: A otec je dvakrát tak šťastný.
1: First time when he's married.
2: Poprvé, když
1: se then he said, now I am a man.
2: Tak si říká, teď už jsem muž.
1: Now I have a woman.
2: A teď mám ženu.
1: And the second?
2: A po druhé?
1: When he get a child.
2: Když má dítě.
1: Wow, I am father.
2: Wow, já jsem otec.
1: How proud is the father?
2: Jak pyšný je otec.
1: Father is more proud than mother.
2: A otec je ještě pyšnější než matka.
1: So mother have a love.
2: Matka má lásku.
1: And father has a proudness.
2: A otec má tu píchu.
1: This is this.
2: Tak to je.
1: So what is the difference between proud and my love?
2: Jaký je rozdíl mezi píchou a láskou?
1: That's it.
2: Tak to je.
1: The both has positive.
2: A obojí je pozitivní.
1: The proudness is with the touch of the ego.
2: A pícha je trošku s takovým dotekem ega.
1: You know, something what they call you have this little some aroma.
2: Něco, čemu říkáte, že to má takovou příchuť, takové aroma.
1: So, it has a good aroma in this eating.
2: To jídlo má dobré aroma.
1: So the proudness have a negative, or from the negative you are proud, but still there is a positive proudness.
2: A tak pícha to je něco negativního, anebo z toho negativního je tam nějaké aroma a je to i pozitivní.
1: So when one became great in the world.
2: A tak když se někdo stane velkým nebo slavným ve světě.
1: As you grow.
2: Tím jak rostete.
1: We are in their views.
2: Tak
1: in their eyes.
2: Tak jsme v jejich pohledu, v jejich očích.
1: I don't know, still I don't understand why in Europe they say.
2: A stále jsem nepochopil, proč se v Evropě říká.
1: That big brother is watching.
2: Že velký bratr se dívá.
1: So I'm here how many years? For 55 years.
2: Jsem tady 55 let.
1: But still I don't understand who is the big brother.
2: Ale ještě jsem nepochopil, kdo je velký bratr.
1: I understand big brother like Vasishta, you know my.
2: Já to chápu jako Vasishtu.
1: And Hanuman Puri.
2: Nebo Hanuman Puri.
1: And these boys, they are watching.
2: A ti chlapci, že se dívají.
1: But what is the big brother is watching?
2: Ale co to znamená, že velký bratr se dívá?
1: So my dear,
2: tak mý drazí,
1: Ishvar, Paramatma, God,
2: Ishvara,
1: Supreme, the highest, is watching our karmas.
2: Paramatma, Bůh ten nejvyšší, se dívá na naše dharmy.
1: So, when we read different books,
2: a když čteme různé knihy,
1: then how to read the book?
2: A tak jak číst tu knihu?
1: Otherwise, you will say.
2: Jinak řeknete.
1: Read the article of the Parvati.
2: Přečtete si článek od Parvati?
1: Yeah, is Parvati right? Very good and this.
2: Ano, Parvati píše velmi dobře, tak?
1: And then appears the article from Gajananda.
2: A potom přijde článek od Gajananji.
1: And he speaks something different.
2: A mluví o něčem jiném.
1: They said, oh, yes, this is right.
2: Ano, tohle je pravda.
1: Parvati was too emotional.
2: Parvati byla příliš emocionální.
1: Yeah, and then read from Umapuri.
2: A potom si přečtete něco od Umapury.
1: And then they said, oh, these principles are good.
2: Řeknete si, o, tyto principy jsou dobré.
1: And then comes Bhajan Devi.
2: A potom přijde Bhajan Devi.
1: So we change every time.
2: A pokaždé to měníme.
1: That means we are nowhere.
2: To znamená, že jsme nikde.
1: We are the, a worm of the library.
2: Jsme takový knihomou v té knihovně.
1: And then they said, Vivekanand was reading this.
2: A řekneme, Vivekanand říkal toto.
1: And other nand told like this.
2: A jiný říkal něco.

0: divorce your wife.
1: A že všechny ženy jsou krásné, ale to neznamená, že se rozvedete se svou ženou.
0: Of course I will divorce.
1: Samozřejmě, že se rozvedete.
0: It means that you are stupid.
1: A pokud si to myslíte, že se rozvedete, že to je dobré, tak to znamená, že jste hloupí.
0: Or your husband.
1: Nebo váš manžel.
0: Every woman is the same.
1: Každá žena je stejná.
0: And every man is also the same.
1: Stejně tak je stejný každý
0: man. I want to say something, but I will not tell in front of the camera.
1: Chtěl bych něco říct, ale nebudu to říkat
0: no,
1: před

0: की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय। सो व्हेन वी आर थर्स्टी,
1: když máme žízeň,
0: वी कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम एनी रिवर और वाटर वेल वाटर टैप,
1: můžeme se napít z jakékoliv řeky, z jakékoliv studny, z jakéhokoliv kohoutku.
0: But we should know that if that water is polluted, we should filter it.
1: Ale měli bychom vědět, že pokud ta voda je znečištěná, je třeba ji přefiltrovat.
0: So we are filtering.
1: A tak my filtrujeme.
0: So when we read about this, about rishis and saints,
1: a tak když čteme o světcích, o ryších,
0: biographies,
1: jejich životopisy,
0: it is for our information that yes, like that I will develop also myself.
1: Je to pro naši informaci, ano, stejným způsobem se také rozvinu.
0: If one achieve that goal like that,
1: když někdo dosáhne ten cíl jako takový,
0: I am sure also I have my goal and I will achieve.
1: Já jsem si jistý, že mám také svůj cíl a že ho dosáhnu.
0: So those great rishis, what they were saying in, that's why we have 108 Puranas.
1: A proto máme 108 Purán.
0: And out of 108 there are 18 Puranas.
1: A z nich je 18 Purán.
0: The 6 philosophies.
1: 6 filozofií.
0: And 4 Vedas.
1: A 4 Védy.
0: And within that Holy Guruji said.
1: A z toho Holy Guruji říká.
0: 4 Véd. 8 Purán, 4 Véd, 6 Sastra. The 4 Vedas.
1: 4 Védy.
0: 18 Puranas,
1: 18 Purán,
0: and 6 philosophies.
1: A 6 filozofií.
0: Essence of this all.
1: Esence toho všeho.
0: There is written only 2 words.
1: Jsou dvě slova.
0: Guruji said.
1: Guruji řekl.
0: Only 2 words.
1: Jenom dvě slova.
0: So many Vedas.
1: Tolik Véd.
0: It takes lives and lives to read and understand Vedas.
1: Trvá to životy a životy je přečíst a porozumět.
0: And Puranas.
1: A Purány.
0: And philosophy.
1: A filozofie.
0: And Guruji said only 2 words.
1: A Guruji řekl jenom dvě slova.
0: That's it. So Guruji said, "Char Ved, Chah Shastra." बात लिखी दोए, सुख दिया सुख होते हैं और दुख

0: Guruji řekl, že jsou to jenom dvě slova.
1: Essence of all the grantha, holy granthas.
0: Esence všech svatých grant.
1: Only two words.
0: Jsou jenom dvě slova.
1: Sukh diya sukh hot hai. If you give good things, pleasure to others.
0: Když děláte nebo dáváte dobré věci ostatním, potěšení.
1: You will get also pleasure sukh.
0: Tak dostanete také štěstí.
1: Dukh diya dukh hot hai. And if you give the troubles to others.
0: A pokud jiným způsobujete problémy,
1: you will get also trouble.
0: Tak také budete mít problémy.
1: Doesn't matter is animals.
0: Nezáleží na tom, jestli to je zvíře nebo člověk.
1: Čár věd se sástr में बात लिखी है दोय सुख दिया सुख होते दुख दिया दुख होय. In all the books, everywhere say, do good.
0: Ve všech knihách všude se říká, dělej dobro,
1: good.
0: Buď dobrý.
1: Don't cause pain.
0: Nespůsobuj bolest.
1: Don't steal.
0: Nekrať.
1: Every book will say.
0: Každá kniha to řekne.
1: No book will say, torture.
0: Žádná kniha neřekne.
1: Steal it.
0: Musíš mučit, krást.
1: No one will say.
0: Nikdo to neřekne.
1: So, that Vedas that is within us.
0: A ty Védy jsou v nás.
1: That holy books is within us.
0: Ty svaté knihy jsou v nás.
1: That gives inspiration to us.
0: To je pro nás inspirací.
1: And that means that is a svadhyaya.
0: A to je svadhyaya.
1: Svadhyaya rajyoga.
0: Svadhyaya rajyoga.
1: Means study.
0: To znamená studovat.
1: Learn, learn, learn.
0: Učit se, učit se, učit se.
1: So one is that study.
0: A jedno je studovat.
1: Read the books.
0: Číst knihy.
1: Also whatever you can want to receive or read, achieve.
0: A cokoliv můžete číst, dosáhnout.
1: But the real meaning of svadhyaya.
0: Ale skutečným významem svadhyayi.
1: Sva means the self.
0: Sva znamená já.
1: Adhyaya means the chapter.
0: Adhyaya znamená kapitola.
1: Read the chapter of thy life.
0: Přečtěte si kapitoly svého života.
1: How many chapters did you begin?
0: Kolik kapitol jste začali?
1: And how many chapters are empty?
0: Kolik kapitol je prázdných?
1: Uncompleted chapter of your life.
0: Nedokončené kapitoly vašeho života.
1: So look within thyself.
0: Podívejte se sami do sebe.
1: Where is your story?
0: Kde je váš příběh?
1: What chapters are within thyself?
0: Jaké příběhy jsou u vás?
1: Your own shva adhyaya. Shva means the svayam.
0: Sva znamená svayam.
1: Adhyaya means the chapter.
0: A adhyaya znamená kapitolu.
1: So don't look to others.
0: Tak nedívejte se na ostatní.
1: Don't blame others.
0: Neobvinujte ostatní.
1: Don't say he or she is bad.
0: Neříkejte, on nebo ona je špatný.
1: How are you?
0: Jaký jste vy?
1: That's right. How strong is your will and your feelings?
0: Jak silná je vaše vůle a vaše pocity?
1: And so, you know the story of that one person was searching God.
0: A znáte ten příběh, že jeden člověk hledal Boha.
1: And he knew that he will see the God.
0: A věděl, že uvidí Boha.
1: And that we will tomorrow see. Tomorrow we speak.
0: A o tom budeme mluvit zítra.
1: Tomorrow is tomorrow.
0: Zítra je zítra.
1: And today is today.
0: A dneska je dneska.
1: So we have today.
0: A tak dneska.
1: Today means tomorrow also.
0: Dneska, aha, v angličtině je to slovní hříčka, že today je jako dva dny a že to znamená, že máme i zítra.
1: Today, one was yesterday.
0: A nebo že jeden z těch dní bylo včera.
1: And that's why today.
0: A proto jsou, je proto dnes.
1: Yesterday and today is today.
0: Protože včera a dnes to jsou dva dny, což je v angličtině today, jako by dva dny. Today.
1: Like this. That's why so we shall more look in this.
0: A tak bychom se do toho měli víc podívat.
1: Then don't make an argument.
0: A nevytvářet argumenty.
1: No argument.
0: Žádný argument.
1: There was one man.
0: Byl jeden muž.
1: And he had a oil mill.
0: A on měl
1: oil mill. Where you take the oil out.
0: Aha, měl jakoby list na olej.
1: And what you call cold pressed oil.
0: A byl to ten zastudena lisovaný olej.
1: Croatians and Slovenians and Italians, they say cold pressed olive oil.
0: A v Chorvatsku a na Slovensku, ve Slovensku se říká zastudena lisovaný olivový olej.
1: It means not with the electric machine.
0: A že to není elektrickým strojem.
1: It's between the wood or stones.
0: Je to slowly, mezi dřevem nebo kameny.
1: So there is one big trunk of the big tree.
0: A je kmen velkého stromu.
1: A good solid wood.
0: Je to dobré pevné dřevo.
1: Then they make the hole in it.
0: Dovnitř udělají díru.
1: And then second wood is on the inside.
0: A je tam druhý kus dřeva.
1: Whole mechanism is different.
0: Ten mechanismus je různý.
1: And then they put a heavy weight.
0: A pak tam dají nějakou těžkou váhu.
1: So that it's moving inside.
0: Takže se to pohybuje uvnitř.
1: Pressing the fruits.
0: A tlačí to ty to ovoce.
1: That oil comes out.
0: A jakoby vymačká to z nich ten olej, aby mohl téct ven.
1: So it is when someone is not a very naughty.
0: A když někdo velmi zlobí,
1: then you cannot take out the butter with the finger.
0: Tak to máslo nezískáte prstem.
1: You have to turn the finger like this.
0: Musíte ho ohnout takto.
1: A hook.
0: Takový hák.
1: You have to pull the hook with the hook out.
0: Musíte ho vytáhnout hákem.
1: A fish which you take a hook out.
0: Podobně jako rybu, když vytáhnete na háček.
1: So that time there was a ox.
0: A tak v té době byl vůl.
1: An ox is moving there round and round mill.
0: Chodil okolo toho lisu na olej.
1: But that ox can become very dizzy and will fall down.
0: Ale mohlo se stát, že se mu zatočí hlava a že spadne.
1: So they train them with putting cloth, close their eyes.
0: A tak je trénovali tak, že je nechali zavřít oči, že jim dali něco přes oči.
1: So one day, one master and disciple.
0: A tak jednoho dne mistr a žák.
1: Was passing.
0: Šli.
1: So master and the poč. Dobro. So in the neck of the ox.
0: A tak na krku toho vola.
1: There was one bell hanging.
0: Tam byl zvonek.
1: And this when ox was moving.
0: A když se ten volek pohyboval.
1: Then so master and disciple went.
0: A tak mistr a žák šli.
1: The disciple who was studying 25 years in Banaras in Kashi.
0: A ten žák 25 let studoval ve Varanasi v Kashi.
1: All Vedas, Upanishads, these 25 years.
0: Všechny Védy, Upanishády 25 let.
1: 25 years.
0: 25 let.
1: Aham brahmasmi. Eko brahma dvitya nasti brahma ho. Brahma satya jagat mitya. 22 years or 4 years, my dear.
0: 24 let, oh Bože.
1: That is like a siddhi.
0: To je jako siddhi.
1: Siddhi.
0: Jako CDčko.
1: Everything is record in.
0: Všechno se to nahraje dovnitř.
1: So everything you have to record in the brain.
0: Všechno se to musí nahrát do mozku.
1: But now.
0: Ale teď.
1: Master said.
0: Mister řekl.
1: Master say to disciple, what is in your hand?
0: Mistr říkal žákovi, co to máš v ruce?
1: He said, Master.
0: On řekl, mistře.
1: Which is not in my brain, hand, head.
0: Mistře, to, co není v mé hlavě.
1: Is in my hand.
0: To mám v ruce.
1: In the telephone.
0: V telefonu.
1: But that time that was not there.
0: Ale v té době to tam ještě nebylo.
1: Therefore 25 years.
0: A proto 25 let.
1: 3:30 till 10 o'clock.
0: Od půl čtvrté ráno do 10 hodin.
1: Then one glass milk, that's all.
0: Potom sklenice mléka.
1: Again learning and then lunch.
0: A potom znova se učit a
1: again,
0: oběd.
1: Again evening only one fruit.
0: A večer jenom jeden kus ovoce.
1: Time of sleeping one glass milk, that's all.
0: A než šel spát, tak jednu sklenici mléka.
1: Study.
0: Studium.
1: There was no computers for mathematics.
0: Nebyly počítače na matematiku.
1: Every only one computer.
0: Byl jenom jeden počítač.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the computer.
0: To byl počítač.
1: 9 and 9, 18 and so.
0: 9 a 9, 18 to tak.
1: So the disciple asked the master.
0: A tak žák se zeptal mistra.
1: Master, why these eyes are tied by from this animal?
0: A mistře, proč ten volek má zakryté oči?
1: So master explained him.
0: A tak mistr mu to vysvětlil.
1: He said, aha, okay.
0: On říkal, aha, okay.
1: He said, you don't know this?
0: A on říkal, ty to nevíš?
1: Yes, sir, master.
0: Ano, mistře.
1: In 25 years I didn't have this chapter.
0: V těch 25 letech jsem neměl tuto kapitolu.
1: To tie the eyes.
0: O tom, jak mu zavážou, zakrý oči.
1: Then it said,
0: a
1: master,
0: potom řekl mistře,
1: why this ox have a bell in the neck?
0: Mistře, proč ten volek má zvonek na krku?
1: He said, because when the master he's going in his room and bringing eating or something or he's eating.
0: Když mistr jde do pokoje a má tam jídlo,
1: then the ox should not stop moving.
0: Aha, nebo když ten pán jde do pokoje nebo má jídlo, tak by se neměl přestat pohybovat.
1: So when the master is sitting in his room and eating,
0: a když sedí v pokoji a jí,
1: and if he don't hear the bell,
0: a když neslyší ten jeho pán ten zvonek,
1: then it means that he stopped.
0: Tak to znamená, že přestal.
1: So he will come and he will have one stick on the buttock.
0: A on přijde a dá mu holí.
1: Okay.
0: Aha, dobře.
1: Master.
0: Mistře.
1: If this ox will stay there.
0: Kdyby ten volek tam stál.
1: And moving head like this.
0: A hýbal hlavou takto.
1: Master said.
0: Mistr řekl.
1: This ox is not clever like you did not study in the Banaras.
0: A ten volek není tak chytrý jako ty, protože nestudoval ve Varanasi.
1: And that's why the master have a stick danda in the hand.
0: A proto ten jeho pán má tu hůl dandu ve své ruce.
1: So no argument.
0: A tak žádný argument.
1: So when you read the books,
0: tak když čtete knihy,
1: or you listen to some master's lectures,
0: nebo posloucháte přednášky,
1: don't
0: mistrů,
1: make argument.
0: Tak s tím nedělejte argumenty.
1: If you don't understand,
0: pokud tomu nerozumíte,
1: try again.
0: Tak to zkuste ještě jednou.
1: Or ask your master.
0: Nebo se zeptejte svého mistra.
1: Try.
0: Zkuste
1: to. Take positive.
0: Ale berte to pozitivně.
1: And if you like something from other book,
0: a pokud se vám něco líbí z
1: jiné master,
0: knihy, od jiného mistra,
1: then don't say, okay.
0: Tak si to můžete zapsat.
1: When I give lecture, then I will say, this is what I'm telling you, this is right.
0: A pak až budu mít přednášku, můžu vám říct, že toto je dobře.
1: But I did not mention the name of the author.
0: Ale nezmínil jsem jméno toho autora.
1: Bhagavad Gita.

0: You see, you cannot say I wrote a Bhagavad Gita.
1: Nemůžete říct, já jsem napsal Bhagavad Gitu.
0: Or you cannot say that I wrote a Bible.
1: Nemůžete říct, já jsem napsal Bibli.
0: So similarly, we have to purify our inner doubts.
1: A tak podobně musíme pročistit naše vnitřní pochyby.
0: Our weakness.
1: Naše slabosti.
0: Therefore, achievement.
1: A proto úspěch dosažení
0: is different.
1: Je něco jiného.
0: If you make a research work,
1: když budete dělat výzkum,
0: it's not easy.
1: Tak to není jednoduché.
0: That's why we don't have so many scientists.
1: Proto není tolik vědců.
0: Because what other have researched.
1: Protože to, co už jiní vyzkoumali.
0: And then you will make and this is my work, I researched this.
1: A potom řeknete, toto je moje práce, já jsem to vyzkoumal.
0: This is not good.
1: Tak to není dobré.
0: So that's why one person came to Holy Guru, Guruji.
1: A proto jeden člověk přišel k Holy Gurujimu.
0: And said, Guruji.
1: A řekl Guruji.
0: The best bhajans, all great saints have written already.
1: Ty nejlepší bhajany už všichni velcí svědci napsali.
0: And they wrote very good, nice literatures.
1: A napsali krásnou literaturu.
0: What should I write?
1: Co bych měl psát já?
0: All what has to be written, they have wrote already.
1: To, co mělo být napsáno, už napsali.
0: They took the cream.
1: Už sebrali tu smetanu.
0: We have only buttermilk.
1: A my máme už jenom podmáslí.
0: It means when we took out all butter.
1: To znamená, že to máslo jsme
0: then without pryč. Butter that remained.
1: A jenom to, co zbylo.
0: The sour water.
1: Taková kyselá voda, syrovátka.
0: So they all eat the cream they have eaten.
1: A oni snědli tu smetanu.
0: Holy Guruji said.
1: A Holy Guruji řekl.
0: Makhan khaya to kya hua? Dhenu hamare paas. Chara dalo prem ka. Do din aur raat. Guruji said.
1: Guruji řekl.
0: Yes, they ate all the butter.
1: Ano.
0: Cream.
1: Už sice sebrali smetanu.
0: But still they didn't eat the cow.
1: Ale stále ještě nesnědli tu krávu.
0: Milk again?
1: Tak jí podoj znova.
0: Feed the cow with the love.
1: Nakrmí láskou.
0: And milk day and night.
1: A můžeš jí dojít dnem i nocí.
0: You will have again new butter.
1: Budeš mít znovu nové máslo.
0: So that means dhenu. Dhenu means also our buddhi.
1: Dhenu znamená i náš intel, naše buddhi.
0: That called milky cow.
1: A to je ta
0: our intellect.
1: Kráva, náš intelekt.
0: So everything you can produce from here new.
1: A potom všechno odsud můžete produkovat nového.
0: So what is inside?
1: A to, co je uvnitř?
0: You will get it.
1: Tak to získáte.
0: Abhyasa, abhyasa, kontei, abhyasa. Practice, practice, practice.
1: Cvičte, cvičte, cvičte.
0: Therefore, there's one bhajan.
1: Je jeden bhajan.
0: Holy Guruji said.
1: Holy Guruji řekl.
0: That bhajan.
1: Tom bhajanu.
0: I will tell you tomorrow.
1: A to vám

0: Om Bole Sri Deep Narayan Bhagwan.
1: Ki Jai.

0: Bolena taki, če, Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramantri Swami Maheshwarananda Ji Guru Deva ki, če.
1: Hari Om, dear friends, here or on the webcast.
2: Hari Om, drazí přátelé, ať už tady nebo na webcastu.
1: You know what Swamiji usually said on the beginning of the satsang.
2: Víte, co obvykle Swamiji říkával na začátku satsangu?
1: Today is the best constellation.
2: Dneska je ta nejlepší konstelace.
1: Not only because it's Guru Purnima.
2: Nejen díky Guru Purnimě.
1: But always before any satsang lectures, Swamiji was always said, today is the best constellation.
2: Ale vždycky před každým satsangem, přednáškou, Swamiji říkával, že je to ta nejlepší konstelace.
1: But why is the best constellation?
2: Ale proč je to tak?
1: Not because of planet.
2: Není to kvůli planetám.
1: Who cares about planet? Yes? Komu
2: záleží na nějakých planetách, že?
1: We are yogi, we are not care about planets.
2: My jsme jogini, nám na planetách nezáleží.
1: Because Swami Vivekananda said, if little planets

0: time may change your life. What is your life?
1: Protože s vámi Vivekan říkal, pokud nějaká vzdálená planeta změní tvůj život, tak jaký ten tvůj život je?
0: And second thing,
1: a za druhé,
0: what we know from Vishwaguruji,
1: co známe od Vishwagurujiho,
0: that your atma is giving the light even to the sun.
1: Vaše atma dává světlo i samotnému slunci.
0: And we will not talk about constellation of the planets.
1: Nebudeme mluvit o konstelacích planet.
0: Because you know also what Swamiji said, if you have a friend astrologers.
1: Protože víte, jak Swamiji říkával, pokud máte kamaráda astrologa,
0: you are never free from the planets.
1: Tak se nikdy od planet neosvobodíte.
0: Always they will come, oh yes, today is not good constellation.
1: Vždycky to bude, a dneska není dobrá konstelace.
0: And if today is not good constellation, that is the blackmailing.
1: A takové to, že dnes není dobrá konstelace, to je jenom vydírání.
0: Today is the Mercury retrograde.
1: Dneska je retrográdní Merkur.
0: Problem with communication.
1: Je to problémy v komunikaci.
0: What means today I will tell to everybody everything.
1: To znamená, dneska můžu každému všechno říct.
0: That is just excuse, excuse, excuse.
1: To jsou jenom takové výmluvy, výmluvy a výmluvy.
0: And when we said in yoga that today is the best constellation.
1: A když v józe říkáme, že dneska je nejlepší konstelace.
0: That is the best constellation because we are all together here.
1: Je to nejlepší konstelace, protože jsme všichni dohromady.
0: Because we have a satsang.
1: Protože máme satsang.
0: And satsang is a good constellation in our life.
1: A satsang je dobrá konstelace v našem životě.
0: Because satsang will change our life.
1: Protože satsang změní náš život.
0: Change on that way that we will be in the contact with the truth, with the light.
1: Takovým způsobem, že se dostaneme do kontaktu se svými kořeny, se světlem.
0: And they said even one word if you hear from the satsang may save your life.
1: A říká se, že i jediné slovo, které uslyšíte na satsangu, může vám zachránit život.
0: And it's one story.
1: A je tady takový příběh.
0: About one caste.
1: O jedné kastě.
0: Of the bandits.
1: Byli to lupiči.
0: But not so nice bandits.
1: A nebyli to žádní milí lupiči, loupežníci.
0: Not just stealing, but also killing.
1: Nejen kradli, ale i zabíjeli.
0: And they kali for them was Ishtadevata.
1: A jejich Ishtadevou byla Kali.
0: And the old the head of that caste.
1: A hlava toho klanu.
0: Was already old man.
1: Byl už starý muž.
0: And he was in the bed dying.
1: A umíral v posteli umíral.
0: But you know, dying sometimes is not easy process.
1: A víte, někdy to umírání to není snadný proces.
0: You try to die, but you can't.
1: I byste chtěli umřít, ale nejde to.
0: And you are dying and dying and suffering and dying.
1: Takže umíráte v utrpení, umíráte.
0: And he had a three son.
1: A měl tři syny.
0: And sons went to father and said.
1: A ty tři přišli ty tři synové za tím otcem a říkají.
0: Father, you are suffering.
1: Otče, ty tak trpíš.
0: We saw that you can't leave this body.
1: Vidíme, že nedokážeš opustit tohle tělo.
0: What is the problem?
1: Co je problém?
0: And that old man said.
1: A ten stařík řekl.
0: Look.
1: Podívejte.
0: Old Maharaja was strict.
1: Ten starý Maharaja byl přísný.
0: But somehow we live together.
1: Ale nějak jsme tak jako žili vedle sebe.
0: But his son.
1: Ale jeho syn.
0: His son will be very dangerous.
1: Jeho syn bude velmi nebezpečný.
0: He is very strict.
1: Je velmi přísný.
0: Progressive thinking.
1: A má progresivní myšlení.
0: And he will not allow that we exist.
1: A nedovolí, aby jsme tady dál přežívali.
0: And I can't die till that young prince is alive.
1: A já nemůžu zemřít, dokud ten mladý princ bude naživu.
0: When you will bring me head of that new prince,
1: až mi donesete hlavu toho prince,
0: I will die.
1: Tak zemřu.
0: Yes, Father, your

0: Nikdy v životě vůbec nikdy nechoďte na satsang.
1: If you are near satsang,
0: pokud jste poblíž satsangu,
1: close your ears.
0: Zacpěte si uši.
1: And start to sing. Di, you know this. What children do sometimes.
0: A co děti dělají.
1: No, even one word from satsang.
0: Ani slovo ze satsangu.
1: And they said yes.
0: A oni řekli ano.
1: We will do this.
0: Uděláme to.
1: And they went to the palace.
0: A šli do paláce.
1: They found a room of the young prince.
0: Našli pokoj toho mladého prince.
1: Kill him.
0: Zabili ho.
1: And took a head.
0: A uřízli mu hlavu.
1: And on the way home.
0: A na cestou domů.
1: Of course, they are clever.
0: Byli chytří samozřejmě.
1: On the way. They put shoes, sandals out and taking sandals in the hand.
0: Tak si sundali sandály, sundali boty a vzali si je do rukou.
1: Because they know that king have also police.
0: Protože věděl, že král má taky policii.
1: And on the way they carrying the sandals.
0: A cestou si teda nesli ty boty a hlavu toho prince.
1: And weapons, everything.
0: Zbraně, všechno.
1: And there was satsang.
0: A byl tam satsang.
1: And one swami was giving a lecture.
0: A jeden swami tam přednášel.
1: And immediately they closed ears.
0: No, tak si samozřejmě hned zacpali uši.
1: And the youngest was also closed the ears.
0: Ten nejmladší si je chtěl taky zacpat.
1: But somehow sandals fall down.
0: Ale upustil ty sandály.
1: And he just went to take the sandal.
0: No a jak si zvedal ty sandály?
1: And he hear.
0: A slyší.
1: That devas.
0: Že dévové.
1: Goddess.
0: Bohové.
1: Don't have a shadow.
0: Že božstva nevrhají stín.
1: And immediately he closed the eyes.
0: Ale pak si zase hned ty uši zacpal.
1: And he went home.
0: A šel domů.
1: They gave to the father head of the prince.
0: Dali tomu otcovi tu hlavu prince.
1: And father was so happy.
0: A ten otec byl tak šťastný.
1: Just make deep exhalation.
0: Jenom zhluboka vydechl.
1: And he passed away.
0: A zemřel.
1: And of course they go to preparation for burning for funeral and etc.
0: No a tak začali chystat pohřeb, to všechno.
1: But in that time the king realized that his son is dead.
0: Ale v té chvíli král objevil, že jeho syn je zabit.
1: But not only dead.
0: Nejenže mrtev,
1: but without head.
0: Ale bez hlavy.
1: Even worse.
0: To je horší.
1: And he called police.
0: Zavolal policii.
1: And secret police, speciální tajnou
0: policii.
1: To find who made this and to bring head back.
0: Aby našli
1: and of course punish.
0: Aby našli kdo to udělal, aby ho potrestali, aby našli i tu hlavu.
1: And you know who is the secret police?
0: A víte, jaká je to, co je to tajná policie?
1: Swamiji nicely explained to us.
0: Swamiji to krásně vysvětloval.
1: Secret police is the women.
0: Tajná policie, to jsou ty ženy.
1: And in the old time, and I think modern time same.
0: Ale dneska je to myslím stejné.
1: The best secret police is the women.
0: Nejlepší tajné policistky jsou ženy.
1: Why?
0: Proč?
1: Because women is talking.
0: Protože ženy mluví.
1: And they know everything about everybody.
0: A všechno o každém všechno vědí.
1: We joke in Croatia, in Italy and in Dalmatia.
0: V Chorvatsku si děláme takovou legraci, že v Itálii a v Dalmácii.
1: That is a special camera for security.
0: Mají speciální bezpečnostní kameru.
1: Is grandma on the window.
0: Je to babička z okna.
1: She know everything.
0: A ta všechno ví.
1: They know I know.
0: Oni vědí, že to vědí.
1: They know everything about
0: you. Oni všechno vědí o vás.
1: Even what you ate for the lunch.
0: I to, co jste měli k obědu.
1: Really, I know this.
0: Já to vím, já to znám.
1: Because one part of

0: Of my family is from Dalmatia.
1: Protože část mé rodiny je z Dalmácie.
0: Disaster.
1: To je katastrofa.
0: Nothing secret, everything is.
1: Nic se neutají, všechno tam.
0: And lot of gossiping.
1: A hodně těch klevetin.
0: If you think that in yoga and daily life is lot of gossiping.
1: Myslíte si, že v józe v denní životě se hodně pomlouvá, nothing, to nic ještě není. To nic není proti tomu.
0: And king ask his secret police.
1: A tak král se zeptá té své tajné policie.
0: To found.
1: Aby našli.
0: And one lady from that secret police.
1: A jedna paní ta z té tajné policie.
0: Hear that is some problem with that cast of the thieves. Murderers.
1: Slyšela, že tam mají problémy v té kastě těch loupežníků.
0: That months and months is passed and this all the man is not dying problem and she called one and one is two.
1: A jaké, že po mnoho měsíců ten starý náčelník nedomohl zemřít a ona si to dala dohromady, jedna plus jedna jsou dvě.
0: And there is Ishtadevata is Kali.
1: A jejich Ishtadevata je Kali.
0: And she went a in that village.
1: Tam šla do té vesnice.
0: But dressed like a Kali.
1: A oblékla se jako Kali.
0: She put little color, more hands, etc.
1: Nabarvila se, přidělala si nějaké paže.
0: And like a Kali.
1: A jako Kali.
0: Come in front of the door and knock.
1: Přišla před dveře a zaklepala.
0: And in that moment they bow down.
1: A oni se všichni před ní sklonili.
0: And oh, how great luck.
1: O jaké velké štěstí.
0: Oh, Devi, you are visit us.
1: Oh, Devi, že jsi nás navštívila.
0: And she said, yes.
1: Ona říká, ano.
0: But you know when I visit you.
1: Ale víte, že když vás navštívím.
0: That is not true.
1: To není
0: pravda. That is just nonsense.
1: Je to jenom výmysl.
0: But she said, ale you know řekla, that you need to give me something.
1: Víte, že mi musíte něco dát.
0: Some present.
1: Nějaký dar.
0: You need to give me some sacrifice.
1: Musíte mi dát nějakou oběť.
0: Give me head.
1: Dejte mi hlavu.
0: One of you three.
1: Jedno z vás tří.
0: And they start to think.
1: A oni začali přemýšlet.
0: And head of the young prince was still in the house.
1: A měli tam v domě tu hlavu toho mladého prince pořád.
0: And immediately said, okay, if we give a head, but not of one of us, but we some other.
1: A what do you think about říkali, this? No a co, kdybychom ti dali jinou hlavu, ne někoho z nás tří?
0: And she said, okay.
1: A ona říká, dobrá.
0: But show me first.
1: Ale nejdřív mi ukažte.
0: And in that moment, when they are showing the head of the young prince, what no means they are saying we are guilty.
1: A v té chvíli, když jí ukazovali tu hlavu toho mladého prince, tak bylo jasné, že je to jejich vina.
0: Youngest just passed and saw how sun was make shadow of that Kali.
1: No a ten nejmladší, když vlastně tam šel kolem, tak uviděl slunce, jak dopadá slunce a vlastně ta Kali vrhá stín.
0: And in that moment he realized that is not Kali, that is the secret police.
1: V té chvíli mi došlo, že to není žádná Kali, ale že to tajná policie.
0: He took the sword.
1: Vzal meč.
0: And cut the head of that.
1: A usekl jí taky hlavu.
0: Secret police.
1: Té tajné policistce.
0: And brothers was completely, what are you doing?
1: Bratři to Kali. Co to děláš, že je to Kali?
0: And he explained.
1: A on to vysvětlil.
0: Explain what he hear because the sandal fall down.
1: Vysvětlil, co zaslechl díky tomu, že mu spadly ty sandály.
0: And one words sentence from satsang save lives.
1: A ty dvě slova, ta jedna věta ze satsangu jim zachránila životy.
0: And from that moment they change completely life.
1: A od té chvíle se úplně změnili život.
0: All this village changed the life.
1: celá ta vesnice změnila svůj život.
0: Because they realize that satsang can save your life.
1: Že satsang může zachránit váš život.
0: It is little brutal story.
1: Je to trošku brutální příběh.
0: But that is true.
1: Ale je tak, tohle je pravda.
0: What I said, Valmiki was not so pleasant person on the beginning.
1: Co jsem říkal na začátku, Valmiki nebyl žádný příjemný člověk.
0: But meeting Darshan of Rishi Narada completely changed his life.
1: Ale to, že se setkal, že měl Darshan Rishiho Narady, úplně změnilo jeho život.
0: And that is important to know.
1: A to je důležité vědět.
0: It is very important to have satsang.
1: Je důležité mít satsangy.
0: To be on the satsang.
1: Být na satsangu.
0: Even if we are not present on the satsang.
1: I když nejsme přítomni na satsangu.
0: What means we have closed ears.
1: To znamená, máme ty zacpané uši.
0: But maybe something will enter in.
1: Ale možná něco do nás přece jen vstoupí.
0: And that will save our life.
1: A to na to zachrání náš život.
0: Saving life means that we will change our behavior.
1: Zachránit život znamená, že změníme své chování.
0: We will recognize something.
1: Něco rozpoznáme.
0: And we will slowly start on the path of spirituality.
1: A pomalu začneme na cestě duchovnosti.
0: Because what is our aim here?
1: Protože co je naším cílem tady na zemi?
0: Drinking, sleeping, eating, making children, etc. is not.
1: Jíst,
0: everybody can do this.
1: Jíst, pít, spát, rozmnožovat se, to dokáže kdokoliv.
0: But make another thing, what they call Narsenarayan. Second evolution.
1: Ale dokázat to, čemu se říká Narsenarayan, ta druhá evoluce.
0: We said this morning, guru is your mother, your father.
1: Dneska ráno jsme mluvili o tom, že guru je tvůj otec, guru je tvá matka.
0: Because when you start with spirituality, when you got a mantra.
1: Když jste začali s duchovností, když jste dostali mantru,
0: it start your new life.
1: Začali jste nový život.
0: You are again born.
1: Jste znovu zrozeni.
0: And because it said twice born.
1: A proto se říká dvojzrozený.
0: When you hear twice born,
1: když slyšíte ten dvouzrozený,
0: initiation means who start with the spiritual life.
1: To znamená ten, kdo je zasvěcený, kdo začal duchovní život.
0: And in our first life,
1: v našem prvním životě,
0: we had evolution.
1: Jsme měli evoluci.
0: Evolution from beginning of life on the earth or in the universe, how you want.
1: Od evoluce od začátku života na zemi nebo ve vesmíru, jak to chcete.
0: Till human.
1: Až k člověku.
0: And now when we start with the spirituality, start second evolution.
1: A nyní, když začínáme s duchovností, tak začíná druhá evoluce.
0: From Nar, human, to Narayan, God.
1: Od Nar, člověka, k Narayan, Bohu.
0: And that is the Kundalini yoga.
1: A to je Kundalini yoga.
0: When we talk about Muladhara,
1: když mluvíme o Muladháře,
0: which is the highest animal chakra and lowest human chakra,
1: to je ta nejvyšší zvířecí čakra a nejnižší lidská čakra.
0: Till Sahasrara chakra.
1: Až k Sahasrara chakře.
0: But we talk almost how many days we talk about Guru Paduka.
1: Ale kolik dní mluvíme o Guru Paduka?
0: And what means that guru's feet?
1: A co znamenají ty guruovy nohy?
0: And we said that guru's feet, Guru Paduka, start from Sahasrara chakra up.
1: A říkáme, že ty Guru Paduka začínají od Sahasrara chakry nahoru.
0: And from Sahasrara chakra is also some chakra up.
1: A nad Sahasrarou je ještě další čakra nahoře.
0: And that is the guru chakra.
1: A to je guru chakra.
0: And that is coming in that complete what we will sell parabrahman.
1: A to je to dosažení té úplnosti, čemu říkáme parabrahman.
0: We talk about guru tattva.
1: Mluvíme o guru tattva.
0: that few that pure knowledge.
1: Tom čistém vědění.
0: And we need the satsang.
1: A potřebujeme satsang.
0: It's very important.
1: To je velice důležité.
0: And how you will recognize difference between satsang and kusang?
1: A jak poznáte rozdíl mezi satsangem a kusangem?
0: Not only because somebody advertising satsang.
1: Ne, někdo, že to jako ho propaguje, tady je satsang.
0: And said today we have satsang. Nobody will say today we have kusang.
1: Dneska máme, budeme mít satsang, nikdo neříká, dneska budeme mít kusang.
0: Nobody.
1: Nikdo to neřekne.
0: Even in the where is the gambling, they will not say that is the kusang.
1: Ani tam, kde jsou hazardní hry, neřeknou vám, že to je kusang.
0: They said that is humanitarian work. A lot of money we give to humanitarian organization.
1: Řeknou, že to humanitární výpomoc, protože hodně peněz dají nějakým humanitárním společnostem.
0: Nobody will say that is the kusang.
1: Nikdo neřekne, že to kusang.
0: But how we will recognize the kusang?
1: Ale jak teda poznáme kusang?
0: Very easy.
1: Velice jednoduše.
0: When you feel after gathering.
1: A jak se cítíte poté, co se s někým sejdete, potkáte?
0: People together.
1: Potkáte one
0: on one or more people.
1: Jednoho člověka, ale možná víc lidí.
0: When you are reading something,
1: když něco
0: čtete, alone,
1: jste sami.
0: Or you are watching something on the altar.
1: Nebo se díváte na něco na oltáři.
0: Because today this is the altar.
1: Dneska tohle je náš oltář.
0: And if you feel after that you are not good.
1: A pokud se potom cítíte, že na tom nejste dobře.
0: That you are in the fear.
1: Že jste ve strachu.
0: What will be tomorrow?
1: Co bude zítra?
0: You know this crisis.
1: Víte ty krize.
0: This AI. Who knows what?
1: Umělá inteligence, co kdo ví, co ještě?
0: Oh, Trump.
1: A ten Trump.
0: Any idea?
1: Jakýkoliv myšlenky.
0: What? Oh, this now is dead, but Queen is the lizard.
1: A že ta královna teď už je mrtvá, ale že je z nějaká ještěrka.
0: All that theory of this conspiracy theory and
1: etc. Všechny ty konspirační teorie a tak dále.
0: Everything that is kusang.
1: To všechno je kusang.
0: Oh, they are spraying us.
1: Nebo oni nás postřikují něčím.
0: You know this.
1: Znáte to?
0: How you feel after that?
1: Jak se potom cítíte?
0: Full of energy.
1: Plní energie.
0: Joy.
1: Radosti, ale ne.
0: You feel completely different.
1: Cítíte se úplně jinak, ustrašeně, uzavřený.
0: I must think what will be tomorrow.
1: Co si počnu
0: zítra?
1: Look,
0: this is not safe country. This is not safe future.
1: Bezpečná země, ta budoucnost není bezpečná.
0: They are controlling us.
1: Oni nás ovládají.
0: Who needs to control you?
1: Ale kdo by do vás potřebuje ovládat?
0: That is the stupid thing.
1: To je hloupost.
0: They don't need to control.
1: Nepotřebují nikoho ovládat.
0: I protect my freedom.
1: Já chráním svoji svobodu.
0: Which freedom?
1: Ale jakou svobodu?
0: We are not free from the senses.
1: Nejsme svobodní od smyslů.
0: And we talk about freedom. We don't know what is inside in our mind.
1: Když mluvíme o svobodě, ani nevíme, co vlastně máme ve vlastní mysli.
0: We identify ourselves with our thoughts.
1: Identifikujeme se, stotožňujeme se s vlastními myšlenkami.
0: And nobody need to control us.
1: A nikdo nás nepotřebuje pak už ovládat.
0: Already we are not free.
1: My už teď nejsme svobodní.
0: Only those who are self-realized.
1: Jen ti, kdo jsou seberealizovaní.
0: Such person is free.
1: Takový člověk je svobodný.
0: Because he is sitting on or she is sitting on the tiger skin.
1: Protože on nebo ona sedí na tygří kůži.
0: And we said that means that person that sent is above senses.
1: A to o tom jsme mluvili, že taková osoba, takový světec je nad smysly.
0: And that person is like when you practice yoga.
1: Taková osoba
0: Raja
1: je,
0: yoga.
1: Jako když cvičíte Raja jogu.
0: Why Raja Yoga is called Raja Yoga?
1: Proč se Raja Yoga říká Raja Yoga?
0: Not because that is the for kings or not because that is the highest yoga.
1: Ani proto, že by to bylo jen pro krále nebo že je to nejvyšší yoga.
0: No. Ne. But practicing

0: that yoga,
1: ale cvičit tuhle jogu,
0: we will become a king.
1: Se staneme králi.
0: Who are okay? Vladou. Of this kingdom.
1: Vládcem tohoto království.
0: Senses,
1: smyslu,
0: mind,
1: mysli.
0: And we will be king.
1: A budeme králi.
0: Till that moment we are slave.
1: Až do toho okamžiku jsme otroky.
0: And when you are in the society and with people and with books or movies which make you in the fear.
1: A pokud jste ve společnosti s lidmi nebo s knihami nebo s filmy, které ve vás pozbuzují strach.
0: That is the kusang.
1: To je kusang.
0: But when you feel after meeting with some people.
1: Ale když se setkáte s nějakými lidmi a cítíte.
0: After gathering together and singing the bhajans, kirtans, listen some lectures and after that you feel that you are with the energy, you feel with less fear.
1: Ale když sejdete s lidmi, posloucháte, zpíváte kirtany, bhajany a cítíte se, že máte méně strachu, cítíte více důvěry.
0: You have now is I know how is functioning this. You understanding the how is functioning.
1: A máte větší pochopení, pochopíte, říkáte, aha, takhle to funguje, více chápete, jak to funguje.
0: But without fears.
1: Ale beze strachu.
0: That is the satsang.
1: To je satsang.
0: Satsang give the strength.
1: Satsang dává sílu.
0: Give the light in our life.
1: Dává světlo do našeho života.
0: And kusang make that we are in the fear, that we are more in senses.
1: Kusang zapříčiní to, že máme více strachu, že jsme více závisí na smyslech.
0: That we are the slave of our senses.
1: Jsme otroky svých smyslů.
0: That means kusang.
1: A to znamená kusang.
0: And because of that, when we said that today is the best constellation.
1: A proto, když jsme říkali, že dneska je ta nejlepší konstelace.
0: Yes, because ano, we are on the satsang.
1: Protože jsme na satsangu.
0: We are all together.
1: Jsme všichni spolu.
0: And we try to do something good with our life.
1: A snažíme se udělat něco dobrého v našem životě.
0: And also what is very important on satsang, to not only do something good for our life.
1: A co je dobré na satsangu, nejen udělat něco dobrého pro náš život.
0: But to be support to each other.
1: Ale být si podporou navzájem.
0: Because it's not so easy to stay in this life.
1: Protože není tak snadné žít tento život.
0: And we have a lot of temptations.
1: Máme mnoho pokušení.
0: Not only when you said temptation, immediately you saw sex and drugs and rock and roll.
1: Ne, když mluvíme o pokušení, ne hned jenom sex, drogy a rock and roll, ne jen tohle.
0: But a lot of temptation. Today I'm tired.
1: A takové to pokušení, jako dneska už jsem unavený.
0: Tomorrow I will make kriya.
1: Tak kriju budu dělat až zítra.
0: Tomorrow I will practice double.
1: Cvičit zítra budu dvakrát tolik si zacvičím až zítra.
0: That is a stronger temptation.
1: To je velice silné pokušení.
0: Then what we think that is the temptation.
1: A tohle to myslíme, když myslíme na pokušení.
0: Because same thing like with the cigarette.
1: Je to stejné jako s cigaretami.
0: You quit with the cigarettes.
1: Přestanete kouřit.
0: They know those who was smoking.
1: A vy to víte, vy, kdo jste byli kuřáci.
0: And already 2 months you are not smoking.
1: A už 2 měsíce nekouříte.
0: But you went with the friends to coffee.
1: Ale pak jste šli na kafe s kamarády.
0: And you start to talk.
1: A začnete si povídat.
0: Some discussions.
1: Nějaké diskuze.
0: And box of cigarettes is on the table.
1: A na stole je krabička cigaret.
0: And you are discussing.
1: A vy něco vyprávíte, vykládáte.

0: And in one moment you are not anymore thinking.
1: A v jednou chvíli už ani ne, na to nemyslíte.
0: You again come in the automatic mode.
1: Autopilot. Do toho, na ten autopilot, do toho automatického módu.
0: And automatically you took a cigarette.
1: Automaticky vezmete tu cigaretu.
0: And you take one, two inhalation.
1: A jednou, dvakrát natáhnete.
0: And in that moment you're, oh, I'm not smoking.
1: A pak řekne, ale teď já vlastně nekouřím.
0: That's okay, one is no problem.
1: A řekne, tak jedna nic neznamená.
0: And very soon you are on the package.
1: A zase jste u celého balíčku za chvíli.
0: That know those people who was smoking.
1: Vy, tak, vy, kdo jste kouřili, tohle znáte.
0: Only little, one.
1: Jenom trošku jedna.
0: It make that you start again.
1: Znova zase začnete.
0: And it, because of that, it's not easy to stay on the spirituality.
1: A proto není snadné zůstat v duchovnosti.
0: To lead the spiritual life, to have a sadhana.
1: Vést duchovní život a dodržovat sadhanu.
0: And satsang is that support group.
1: A satsang je taková podpůrná skupina,
0: which will help us.
1: Která nám pomůže.
0: And we need our spiritual brothers and sisters.
1: Potřebujeme naše duchovní bratry a sestry.
0: Really we need brothers and sisters.
1: Opravdu potřebujeme bratry a sestry.
0: And what I learned and hear in India during one Kumbh Mela.
1: To, co jsem se naučil, slyšel jsem v Indii během jedné Kumbh Mely.
0: I was in the tent with one old Indian gentleman.
1: Byl jsem ve stanu s jedním starým indickým pánem.
0: And he talked me about Guru Bhai, brother, sister.
1: A on mi vyprávěl o jeho Guru Bhai, bratrech a sestrách.
0: Your blood connection.
1: Je to krevní pouto.
0: Is one connection very strong.
1: A ty krevní pouto je velice silné.
0: But connection through your second birth.
1: Ale to propojení, to pouto skrze ten, ten to druhé zrození.
0: That you are through spirituality, through same guru, you are connected by brothers and sisters.
1: Skrze duchovnost, skrze stejného gurua, jste spojeni se svými bratry a sestrami.
0: That is much, much stronger and important, and in Dharma is much more connection than with your blood connection.
1: Že to spojení daleko silnější, daleko důležitější a ta dharma je tam daleko silnější než s vašimi pokrevními příbuznými.
0: And always in the old religion.
1: A ve starých náboženstvích vždycky.
0: In all religion here on the west.
1: Tady na západě.
0: The greatest sin.
1: Největší hřích.
0: Was if you do something against your family.
1: Když uděláte něco proti své rodině.
0: But if you read behind,
1: ale když to čtete zatím,
0: more is when you do something against your spiritual family.
1: Je to horší, když uděláte něco proti své duchovní rodině.
0: And so many years Swamiji tried to implant in our mind.
1: A mnoho let se Swamiji snažil do naší mysli vložit.
0: That we are big family.
1: Že jsme velká rodina.
0: And we are still today talk all yoga family and etc.
1: A i dneska říkáme jogová rodina a tak dále.
0: But it's very important not just talk about family.
1: A je důležité nejen o té rodině mluvit.
0: But to behave like a family.
1: Ale chovat se jako rodina.
0: To be support to each other.
1: Být podporou si navzájem.
0: And what they said for Kali Yuga.
1: Co se říká o Kali Yuze?
0: The strength in the Kali Yuga is in unity.
1: Síla v Kali Yuze vychází z jednoty.
0: Always you see some pictures.
1: Vždycky vidíte nějaké obrazy.
0: How big fish is catching small fish.
1: Jak ta velká ryba chytá tu malou rybu.
0: But if lot of small fish come together.
1: A když se hodně těch malých rybek sejde dohromady,
0: that big fish can't do.
1: Tak ta velká ryba nic
0: they
1: nezmůže.
0: Will run.
1: Oni budou utíkat.
0: And that is true. The strength in the Kali Yuga is in the unity.
1: I ta velká ryba uteče, a to je pravda. Síla v Kali Yuze vychází z jednoty.
0: And satsang is that unity.
1: A satsang je taková jednota.
0: Satsang gave that knowledge,
1: satsang
0: which will change our life.
1: Dává takové vědění, které změní náš život.
0: And support of each other like a real family.
1: A když se podporujeme jako skutečná rodina,
0: we are able to do amazing stuff.
1: Tak jsme schopni udělat úžasné věci.
0: Not in the world.
1: Ne ve světě.
0: I will not talk about business.
1: Nemluvím o obchodě.
0: And cetera, or we are politically strong and cetera.
1: Nebo že by politickou nějakou moc a tak dále.
0: No, but this other way give support. I believe in you.
1: Ale dávat si tu podporu, já ti věřím.
0: You can do this.
1: Tohle dokážeš.
0: That on spiritual part. Just continue with this. I'm with you. I will be your support.
1: Na duchovní cestě jen pokračuj, já tě podpořím, já ti pomůžu.
0: I'm not talking about political power or something like this.
1: Není to nic o politické moci nebo něco takového.
0: And today is Guru Purnima.
1: A dneska je Guru Purnima.
0: And Guru Purnima is excellent moment that is the new year for new decisions.
1: A Guru Purnima je skvělý okamžik pro nové rozhodnutí.
0: And try to, it's not necessary to think about some new technique.
1: Není potřeba myslet na nějaké nové techniky.
0: What you will do with the new technique?
1: K čemu vám budou nové techniky?
0: Ego will remain same.
1: Ego zůstane stejné.
0: Even higher.
1: Možná vyšší.
0: But try to decide that you will keep and protect satsang.
1: Ale snažte se rozhodnout se, že budete ochraňovat a budete se držet na satsangu.
0: You will understand our friends like brothers and sisters, and we will give support each other.
1: Budete chápat své přátele jako, že jsou to vaši bratři a sestry a že si budeme navzájem podporovat.
0: And that is also, I will say, selfish.
1: A já bych řekl, že to je také sobecké.
0: Because you know what Swamiji said about dharma.
1: Víte, co říká Swamiji o dharmě?
0: If you protect the dharma, dharma will protect you.
1: Pokud ochraňujete dharmu, tak dharma vás ochrání.
0: If you will protect family,
1: pokud budete ochraňovat rodinu,
0: if you will protect ashram,
1: pokud budete ochraňovat ashram, pokud budete ochraňovat satsang,
0: you will have also behind you something.
1: Budete mít někoho v zádech.
0: And you will have more strength.
1: Budete mít více síly.
0: And maybe that will be good idea also to think on the Guru Purnima.
1: A možná, že tohle by bylo dobré se nad tím o Guru Purnimě zamyslet.
0: And also what is very important.
1: A co je také důležité?
0: Enjoy in your spiritual life.
1: Radujte se ve svém duchovním životě.
0: Your spiritual life is not suffering.
1: Váš duchovní život není utrpení.
0: Always I compare this with the playing instrument.
1: Já to vždycky přihlal na to, když hrajete na hudební nástroj.
0: My grandma was forcing me to play piano.
1: Moje babička mě nutila hrát na piano.
0: Play, play, play.
1: Hraj, hraj.
0: And I was hate.
1: A já jsem to nenáviděl.
0: And you see me, I'm not playing.
1: A vidíte mě, že tady nehraju.
0: Because you need to love something.
1: Protože potřebujete to milovat.
0: And when I talk with some people who are playing instrument.
1: A když mluvím s lidmi, kteří hrají na nějaký nástroj.
0: They said they practice 5-6 hours per day.
1: Říkají, že cvičí 5-6 hodin denně.
0: And I ask, it's hard?
1: A já říkám, je to těžké?
0: It's boring.
1: Nudné.
0: No, I am enjoying.
1: A oni říkají, ne, mě to baví.
0: That is the key.
1: To je ten klíč.
0: If you want to be good in something,
1: pokud chcete být v něčem dobří,
0: you need to enjoy in that what you are doing.
1: Potřebujete mít radost z toho, co děláte.
0: Don't suffer, oh my God, yoga is tapas, I am suffering, and think that on that way your value is going up.
1: Nemyslete si, jako, že yoga to je utrpení, to je tapasya, já to musím protrpět a potom jakoby získám nějakou hodnotu.
0: But enjoy in your sadhana.
1: Ale radujte se ve své sádhaně.
0: And they said also,
1: a říká se také,

0: you will love your sadhana,
1: když budete milovat svou sádhanu,
0: when you will love and adore your path,
1: když budete milovat a uctívat
0: on the
1: svou
0: same
1: cestu,
0: way on which you are want to come to the that aim and you are adoring and loving the aim,
1: stejným způsobem jako milujete ten cíl a uctíváte ten cíl, ke kterému jdete,
0: you will be successful,
1: budete úspěšní.
0: And maybe that will be good for our Guru Purnima.
1: A možná tohle by bylo dobré o naší Guru Purnimě.
0: And now because of I said joy.
1: A nyní protože jsem řekl.
0: That yoga is the joy.
1: Radost, že yoga je radost.
0: We need some nice bhajans.
1: Potřebujeme nějaký pěkný bhajan.
0: Full of the joy.
1: Plný
0: yes.
1: Radosti, ano.
0: Not sad bhajan.
1: Nic žádný smutný.
0: But with the joy.
1: Ale s radostí.
0: Please.
1: Prosím.
0: Siddhipnam Bhagavana ki jai. Sri Alakpoichi Siddha Pitpayam Paya ki jai.
2: Sridipnarayam Bhagavane ki jai. Om Sri Guru Padukabhyam Stotram. Today is the right day for this song. Maybe it will not be so high, but it will be. Sridipnarayam Bhagavane ki jai. Vishwaguru Mandaleshwar Sri Paranswamiji. Meshwarananda Chi Gurudeva ki jai. Satya Sanatan Dharma ki jai.

0: Then you will be less nervous.
1: A pak to zmenšíte.
0: If you are angry, nervous, then drink nice cold water.
1: A pokud se zlobíte a jste nervózní, tak se napijte studené
0: wash your face with the cold
1: vody, anebo si omýte obličí.
0: So nervousness has many, many causes,
1: mnoho příčin.
0: And without finding the cause, you cannot treat.
1: Bez toho, abyste zjistili příčinu, tak nemůžete s tím nic dělat.
2: And the last is in German language. I will read it. I hope correctly. Pranam, lieber Swamiji, gibt es bei uns im Yoga eine Zeremonie für Kinder, so wie es im Christentum die Konversation gibt. Das ist ein Fest wie eine Einweihung. Sarojvien.
1: Tak ta otázka v němčině. Rozumím první polovině, jestli je vyhozen nějaký obřad s dětmi. A tím to končí.
2: Konfirmacion.
0: Pranam, lieber Swamiji, gibt es bei uns im Yoga eine Zeremonie für Kinder, so wie es im Christentum die Konfirmation.
1: A asi nějaký obřad, jako je křest.
0: Yeah, it gives, but in yoga not.
1: Ano, ale vyhozené.
0: In yoga is only one.
1: Vyhozené jenom jeden obřad.
0: One in all, all in.
1: Vyhozené jenom jedno. One. Jeden ve všem a vše v jednom.
0: Blessing and mantra initiation.
1: Požehnání a obřad mantry.
0: But according to the Vedic, the
1: ale podle
0: religion, Hinduism,
1: náboženství, Hinduism,
0: there is 16 samskaras.
1: Je 16 samskar.
0: And these 16 samskaras are the 16 kind of ceremonies. First begins when child is born, then with the honey, with the gold or silver, mostly with the gold, kind of needle, but not a needle, stick, gold stick, right on the tongue of the child, om. Then comes the mundan samskara, cutting of first time. Ah, then comes the eating.
1: Ještě předtím je jídlo.
0: So it means
1: to znamená,
0: child is drinking milk from mother,
1: dítě pije mléko,
0: but after
1: mléko,
0: certain months of age or 1 year, child gets
1: the
0: anna, the other kind of food, first time.
1: Dostane poprvé
0: and
1: jídlo,
0: that is the second ceremony.
1: Jiné než mateřské mléko,
0: third,
1: to je druhý obřad.
0: First time you cut
1: třetí
0: your hair.
1: This is,
0: that is like in Christian, they call
1: jako
0: the baptizing.
1: Jako křest v křesťanství.
0: Yes, then comes for the man, male, this jeneu samskara upnayan. Upnayan means the third eyes, the wisdom, eyes of the wisdom.
1: To znamená vlastně
0: and then
1: moudrosti, třetí oko.
0: Goes to the school. That is not in the 16 samskara, but also when
1: není
0: first day you go to school,
1: samskara,
0: there's a beautiful ceremony
1: školu,
0: too.
1: Tak je tom krásný obřad.
0: Then comes yes. You see, everybody understand without translation.
1: I bez slov tomu každý rozuměl.
0: Yes, then comes the marriage ceremony.
1: Ano, takže svatba potom, svatební obřad.
0: And so on, there are 16
1: a tak dále, jich 16.
0: Yes, there is. But for practicing of yoga and for in this Brahma Jnana self-realization, you don't need any ceremonies, except the blessing of the good master, the spiritual lineage, and you follow the every word of the master, because it is a dhyan mulam guru.

0: Moje Miláda, jak se máš?
1: Výborně.
0: Oh, thank you. Miláda is my very, very faithful old disciple, not in years, but in practicing. Hariom, and one Agarbati also. Prosím. Hariom. Set ko nelepsi. Oh, dekuji. Paniza. Děkuji.
2: Miláda je jedna z mých nejstarších žáků a věrných a nejstarších mé věka.
0: Next one.
2: A další.
0: Alice Wood se dalkil. Dalek from Strelki Ashram.
2: Nice.

0: Mira je the first disciple in Czechoslovakia.
1: Mira je první žákyní v Československu.
0: In 1973, when I came first time, the first mantra got Mira and her husband Hari.
1: Tak v roce 1973, když jsem poprvé přijel do Československa, tak první mantru dostala Mira a její manžel Hari.

This is my favorite chocolate.

0: Adiós, mi jeos. Okay, her birthday will be on Tuesday, but she have Tuesday golden jubilee.
1: Tak má sice až v úterý narozeniny, ale za to kulaté.
0: And

0: he's getting also 90.
1: Bude mu také 90.
0: 19 February. 67 he was born. He is also by one of very old and very faithful disciple.
1: Je to jeden z mých
0: from Kopna. Yes.
1: Yes.
0: Žáků z Kopna. Yes, ano. Dobrý. Omkaran, počkej.
1: Omkar Puri 19. února.
0: Omkar Anand is a very good yoga life teacher.
1: Omkar Puri je
0: very faithful person.
1: Cvičitel, věrný člověk.
0: A person without anger.
1: A člověk bez zloby.
0: I never saw him with anger except his wife.
1: Nikdy jsem ho neviděl, že by se zlobil ke mně, když byl s manželkou.
0: So anyone more?
1: Tak ještě někdo?
0: You see, every creature
1: vidíte, že každý tvor
0: searching the family's warmness,
1: rodinné teplo.
0: Every bird,
1: každý pták,
0: evening flies back to the nest,
1: večer letí zpátky do hnízda.
0: So every human is longing,
1: člověk touží,
0: for a harmonious happy family, where they do
1: rodině,
0: care about you,
1: kde,
0: who loves you, who respects you,
1: rádi,
0: and whom you can trust,
1: a komu vy
0: you love them,
1: milovat,
0: you respect them,
1: koho můžete respektovat,
0: and you feel belonging.
1: A kam cítíte, že patří.
0: We know that we are alone.
1: Víme, že jsme sami.
0: We came alone in this world.
1: Přišli jsme na tento svět sami.
0: And we will go alone from this world.
1: A z tohoto světa zase
0: but still
1: sami
0: we have here the life.
1: Ale přesto tady máme
0: on this planet,
1: život na této planetě.
0: That we should live together.
1: A měli bychom žít společně.
0: And feel the oneness and belonging.
1: A cítit ten pocit náležitosti.
0: Here is someone has a very loud the loud speaker on the earphone. So tell that person to put slow or go to the translator. Thank you.
1: Tak je tady někdo, kdo má hodně nahlas sluchátka, tak buď si to dejte.
0: Who is this?
1: Na méně, anebo běžte za překladatelem.
0: Don't you hear people? I hear. Who is there?
1: Kdo to tady má tak nahlas?
0: So tell them to go near to the translator.
1: Tak běžte blíž k překladateli.
0: Please, or put the volume down.
1: A nebo si stáhněte hlasitost.
0: The people other sitting near them, can't you tell them, please?
1: Tak nemůžete mu to říct, kdo sedíte u něj?
0: It's not okay.
1: Není to v pořádku.
0: I hear.
1: Stále to slyším.
0: Go there and tell that person to put slow.
1: Běžte k tomu člověku a řekněte mu, aby si to stišil.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: So it's already 9 o'clock.
1: Tak je už 9 hodin.
0: I answered your questions. We
1: odpověděl
0: congratulated you for your birthday, for your
1: studies,
0: and for prayers and everything.
1: Modlitby.
0: Now we will have a nice meditation.
1: Takže teď budeme mít 15
0: minutes.
1: Čtvrthodinovou.
0: But before the 15 minutes meditation,
1: ale před
0: will be prayer.
1: Se budeme.
0: After the prayer, children will get prasad.
1: Modlitbu, po modlitbě,
0: and then children have to go.
1: A pak
0: and we will meditate.
1: A my si uděláme
0: okay?
1: Meditaci.
0: So we will have prayer.

0: दीप नारायण
1: भगवान की जय।
0: सतगुरुदेव की जय।
1: नेक्स्ट।

बैठी संतों के संग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग।

राग दरबारी जे ने चदरिया जे

Sí.

पगे गुगरे बांद मीरा नाची रे पगे गुगरे बांद मीरा नाची रे।

जी मोरे जीवन के आधार, सदगुरु जी मोरे।

और सुनो है ना, और कोशिश करता हूँ।

0: शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। Very nice good morning.
1: Velice příjemné dobré ráno.
0: Welcome all here please.
1: Všichni tady vítejte.
0: And open little windows please.
1: Otevřte trochu okna.
0: Done.
1: Hotovo.
0: So it means Jordan. Done means go to Jordan. Well, it is a great harmony and divine atmosphere.
1: Je tady skvělá harmonická a božská atmosféra.
0: And we are very blessed one that we have such a beautiful sadhana hall.
1: A jsme požehnaní, že máme takovouhle krásnou halu na sádhanu.
0: It's called with the natural air condition.
1: A říkáme, že má přirozenou klimatizaci.
0: Every tree, every leaves, every creatures, birds, bees, and butterflies, they speak to us.
1: Každý strom, každý lístek, každý ptáček, každý tvor, každý motýlek k nám, každá včelka k nám promlouvají.
0: Nada. Nada means sound, resonance, vibration.
1: Nada to znamená zvuk, rezonance, vibrace.
0: When the soul separates from its origin,
1: když se duše oddělí od svého původu,
0: like one seed produces many seeds,
1: jako jedno z jednoho semínka vzniká mnoho semen.
0: It means now multiply.
1: To znamená, že se rozdělí, rozmnoží.
0: But that seed does not lose the quality, the characters of origins.
1: Znásobí, ale to semínko nestrácí ty vlastnosti, tu charakteristiku toho původu.
0: The seed which is growing here, and you take it in far distance countries, you put it in the earth, it will grow and it will give the same taste, same form, same qualities.
1: Semínka, která pěstujete tady, i když ho převezete do daleké země a tam ho zasadíte, tak tam vyroste rosina stejných vlastností, stejné chuti, stejná.
0: So there is only one seed.
1: A tak je jenom jedno semeno.
0: That's called Brahman.
1: A tomu se říká Brahman.
0: And that is multiplying.
1: A to se násobí.
0: And each seed again multiplies.
1: A každé to semínko se opět roznásobí.
0: But it has that quality called the life.
1: Ale tu vlastnost, které se říká život, to pořád má.
0: That life, that quality is the light.
1: A ten život, ta vlastnost, to je světlo.
0: which represents the origin.
1: Které představuje onen původ.
0: Now this light, if it is filtered with the green color,
1: a když toto světlo prochází, je filtrováno přes zelenou barvu,
0: or the yellow,
1: nebo přes žlutou,
0: it takes the colors.
1: Tak se zabarví.
0: It comes on different environment.
1: Prochází různými prostředími.
0: So some form changes.
1: Takže ty tvary, podoby se mění.
0: But that origin doesn't change.
1: Ale onen původ se nemění.
0: The life of the seed.
1: To ten život semene.
0: And that life of that seed is that atma.
1: A oním životem v tom semínku je atma.
0: And what is carrying this light is the jiva, the soul.
1: To, co přenáší, v čem je to světlo přenášeno, to je jiva, to je duše.
0: And that soul enters into the different forms.
1: A ona duše vstupuje do různých podob.
0: But still has that tendency to multiply.
1: Ale pořád je tu ta tendence se násobit.
0: In this way, atma is one.
1: A takto atma je jedno.
0: Doesn't matter is a small creature.
1: Nezáleží na tom, jestli je to malý tvor.
0: Or big one.
1: A nebo veliký.
0: So one is now clear that all we are one.
1: Všechno je teď jasné, že všichni jsme jedno, jedním.
0: Atma.
1: Atma.
0: That atma doesn't change.
1: A toto atma se nemění.
0: That's why it is said everlasting.
1: Proto se říká, že trvá věčně, že je věčné.
0: Immortal.
1: Nesmrtelné.
0: Unbreakable.
1: Nerozbitné.
0: The bliss.
1: Blaženost.
0: What is changing?
1: To, co se mění,
0: is a form.
1: To jsou podoby.
0: The elements. Which is made out of different elements.
1: Které prvky, které jsou vznikají z různých prvků, to co je tvořeno z prvků.
0: So when we go individually, then there's a form.
1: Když se podíváme na individualitu, tam jsou podoby.
0: And that have different destinies.
1: A ty mají různé osudy.
0: Because what is moving?
1: To co se pohybuje,
0: that is individual.
1: To je individuální.
0: What not moving?
1: To, co je nehnuté,
0: is the universal.
1: To je univerzální.
0: That's why it's called achala.
1: Proto se říká achala.
0: Chal, achala. Chal means movable.
1: Chal znamená pohyblivé.
0: Mobile.
1: Pohybující se.
0: Achal is steady.
1: A to je stále nehybné achala.
0: So in this one bhajan, one prayer,
1: a proto v té jedné modlitbě
0: it is said,
1: se říká,
0: how do we imagine, or how should we see,
1: jak máme vidět, jak si máme představit,
0: that guru tattva,
1: ono guru tattvu.
0: Tattva means also element.
1: Tattva znamená taky prvek, element.
0: But not this like fire, water, air and so on.
1: Ale ne ve smyslu ohně, vody, země a tak dále.
0: Gyan tattva. Gyana is also tattva.
1: Gyan tattva i gyana je tattvou.
0: So it is said.
1: A proto se říká.
0: Sri Guru Atma. Paramatma. Homatma. Purushottama. Sakal jag ke antarjami. Čaráčar ki átma. You know this prayer.
1: Znáte tuhle modlitbu?

0: So, Sri Guru Atma, the Sri means happiness.
1: Sri znamená štěstí.
0: Sri means Lakshmi.
1: Znamená to Lakshmi.
0: Sri means prosperity.
1: Znamená to prosperitu.
0: Sri means good.
1: Znamená to dobré.
0: Sri means happiness.
1: Znamená to štěstí.
0: So in our Vedic culture, in Indian tradition,
1: v indické tradici, v naší védské kultuře,
0: every names have, before that we put some title.
1: Před každým jménem přidáváme určitý titul.
0: And now you see in this title,
1: a v tom titulu
0: that tells the difference.
1: Ten říká, ten naznačuje ten rozdíl.
0: Difference about modern system and the spiritual ancient systems.
1: V tom vidíte ten rozdíl v tom moderním systému a v tom starobylém duchovním systému.
0: The modern system is different title.
1: V moderním systému máme různé jiné tituly.
0: A driver.
1: Řidič.
0: A housekeeper.
1: Nebo domácí.
0: A farmer.
1: Sedlák.
0: A doctor.
1: Doktor.
0: A colleague.
1: Kolega.
0: A professor.
1: Profesor.
0: A engineer.
1: Engineer.
0: So these titles does not reflects on that reality of that person.
1: Ale takovýhle titul neodráží skutečnost toho kterého člověka.
0: Only the knowledge, learning, education.
1: Jenom to, jaké má vzdělání, to, co se naučil, jaké má znalosti.
0: But other one, what we call like Sri.
1: Ale ty jiné, které jsou například jako Sri.
0: Doesn't matter male or female.
1: A je jedno, jestli je to mužské nebo ženské.
0: So like this, we have those addressing.
1: A my máme taková to oslovení.
0: Then comes the name.
1: A pak teprve přijde jméno.
0: So in that name we see this quality.
1: A v tom takovém jméně pak vidíme on kvality, vlastnosti.
0: So Sri, Pujya, Adarniya, these are the words which have some great meanings.
1: A to jsou slova, která mají velký význam.
0: Pujaniya, this is a beautiful word.
1: Toto je krásné slovo.
0: Pujaniya means worshipped.
1: A znamená uctívaný. Ten, který je uctíván. Úctyhodný.
0: Universally worshipped.
1: V celém vesmíru uctívaný.
0: And Adarniya, adoring.
1: A toho, kterého si vážíme.
0: Glorious.
1: Slavný, přeslavný.
0: So when you say glorious,
1: když řeknete přeslavný,
0: or worshipped,
1: nebo uctívaný,
0: or a holy,
1: nebo svatý,
0: you cannot compare with any title of any educational institution.
1: To je nesrovnatelné, nemůžete to srovnávat s žádným titulem z nějaké školy, z nějakého výchovného zařízení.
0: So these are according to the Vedic dharma, Vedic sansa philosophy.
1: Podle védské filozofie, védské dharmy,
0: Vedic culture,
1: védské kultury,
0: is indicating towards the reality, the atma.
1: To směřuje, to nás nasměrovává ke skutečnosti, k atma.
0: And who is that?
1: A kdo to je?
0: Sri Guru. Guru Tattva.
1: Guru Tattva.
0: It is the mantra called Tamso Ma Jyotirgamaya.
1: Je mantra, je tato mantra.
0: This is the name of Gurudev.
1: A to je jméno Gurudeva.
0: But shortly we said Guru.
1: Ale my krátce říkáme Guru.
0: Lead us from darkness to the light.
1: Veď nás z temnoty ke světlu.
0: So go is darkness and
1: Gu je
0: who is
1: temnota
0: light.
1: A Ru je světlo.
0: One who leads us from the darkness of this worldly things
1: ten,
0: to the
1: který nás vede z
0: light
1: temnoty.
0: Of the self or wisdom.
1: Ten, který vás vede z temnoty těchto hmotných věcí ke světlu moudrosti.
0: So Sri Guru, who is that?
1: A kdo tedy je Sri Guru?
0: Atma.
1: Atma.
0: Not this body.
1: Není toto tělo.
0: So Sri Guru Atma. That Atma is Paramatma.
1: A toto Atma je Paramatma.
0: So your child and your father.
1: Tak vaše dítě a jeho otec.
0: Is the same.
1: To je stejné.
0: Different is the name.
1: Liší se jenom jméno.
0: So son and father.
1: Syn a otec.
0: Atma, Paramatma.
1: Atma a Paramatma.
0: So Sri Guru Atma, Paramatma, ho Mahatma. Mahan Atma. So there comes divide two.
1: A tak tady rozdělujeme dva.
0: To that Atma who have this self-realization, who's bestowing on us that knowledge of self-realization.
1: Takové átma, které má poznání seberealizace, které nám udílí, předává seberealizaci.
0: That's called Mahatma.
1: Tomu se říká Mahatma.
0: So, you know, the Gandhiji got also title Mahatma.
1: Víte, že i Gandhiji měl titul Mahatma?
0: So, nobody say Dr. Gandhi.
1: Nikdo neříkal pane doktore Gandhi.
0: Or the lawyer, he was a lawyer, justice.
1: On byl právník, on byl
0: advocate.
1: On byl advokát.
0: Nobody knows.
1: A nikdo mu neříkal.
0: But they call Mahatma Gandhi.
1: Ale říkali mu Mahatma Gandhi.
0: So that is Mahatma. So Mahatma is that who have equal visions.
1: Mahatma je ten, který na všechny nahlíží stejně.
0: See, the Atma love everyone.
1: Vidí Atma, vidí lásku v každém.
0: That doing good seva.
1: Který dělá dobrou sévu.
0: Protecting all creatures,
1: ochraňuje
0: the nature.
1: Všechny tvory a přírodu.
0: So this all that who is doing good things.
1: Ten, kdo dělá dobré věci.
0: That's called Mahatma.
1: Tomu se říká Mahatma.
0: So, but not that you will say that, can I please Swamiji give me title name Mahatma?
1: A není to tak, že přijete a Swamiji, prosím, vy mohl byste mi dát titul Mahatma?
0: So your asking doesn't mean that.
1: To, že si o to řeknete, to nic neznamená.
0: But it is other we who should decide. Oh, this is Mahatma.
1: Ale jsou to ti ostatní, kdo rozhodnou, ano, on nebo
0: so
1: ona
0: rare
1: Mahatma.
0: In who is in the grahastashram,
1: ten, kdo žije v grahastashramu,
0: in the family life,
1: v rodinným životem,
0: doesn't get Mahatma quality.
1: Ten nemá ty kvality Mahatma.
0: So, Mahatma, but as soon as you get that highest initiation of sannyasa,
1: jakmile získáte to nejvyšší iniciaci do sannyasa,
0: doesn't matter from which tradition,
1: a je to jedno z které tradice,
0: automatically we'll say Mahatma.
1: Automaticky říkáme Mahatma.
0: So this uniform of sannyasa,
1: tato uniforma sannyasy,
0: if you go somewhere,
1: pokud někam jdete,
0: in India,
1: v Indii, v Indii obecně.
0: If they don't know your name,
1: pokud neznají vaše jméno,
0: they will just call Mahatmaji.
1: Budou na vás volat jen Mahatmaji.
0: Mahatma, you forgotten your handbag.
1: Zapomněl jste si tu tašku, Mahatma.
0: Yes. He doesn't say, sir.
1: Nebudou vám říkat pane.
0: Mister.
1: Nebo.
0: And vážený. When they call the Mister, no, Mahatma will not look like that.
1: Když na někoho zavolají pane, tak Mahatma se nepodívá.
0: But as soon as said Mahatma,
1: ale jakmile řeknou Mahatma,
0: the Guru Mukhi, the real initiation,
1: Guru Mukhi, ten,
0: who
1: kdo má
0: understood this, will feel it.
1: Skutečné zasvěcení, ten, kdo to pochopil, ten to pocítí.
0: Opposite to Mahatma is called Papatma.
1: A o protikladem Mahatma, tomu se říká Papatma.
0: Gazaranji, good. So papa means sin.
1: Pápa znamená hřích.
0: In our language.
1: V našem jazyce.
0: Now there is a duality again.
1: A tady zase conflict. Je ta, ten konflikt, ta dvojnost.
0: That language papa is the sinner.
1: V tom jazyce pápa znamená hříšník.
0: And sinner have no access even into the hell.
1: A hříšníka nepustí dokonce ani do pekla.
0: It's a long waiting time.
1: Je tam dlouhá čekací listina. Čekací.
0: And that time is not given free.
1: A ten čas, ten ani ten není zadarmo.
0: That time passes in torturing.
1: Ten čas, který tam čeká, ten mu plyne v mukách.
0: Then transfers you into the hell.
1: No a teprve potom vás přesunou do pekla.
0: And torturing is different way of the torturing.
1: A to mučení, ty muka, to jsou různá.
0: There you don't die.
1: Tam neumíráte.
0: In physical form, if someone is torturing you badly, you will die.
1: Ve fyzickém světě, když vás někdo bude moc mučit, tak z toho zemřete.
0: This body dies.
1: Tohle tělo zemře.
0: But that astral doesn't die.
1: Ale to astrální neumírá.
0: You feel all the karma.
1: Všechny karmy cítíte.
0: There is no one who will listen to you.
1: Není nikdo, kdo by vás vyslechl.
0: No one is hearing.
1: Nikdo neslyší.
0: No one see.
1: Nikdo to nevidí.
0: No telephone,
1: žádný
0: no SMS.
1: Telefon, žádnou SMSku.
0: Nothing.
1: Nic.
0: But you see, you feel it, pain.
1: Ale vy to vidíte, vy cítíte tu bolest.
0: In different ways torture.
1: Různé druhy mučení.
0: That is most painful.
1: A to je to nejbolestivější.
0: From this life, easy to die.
1: Z tohoto života je lehké zemřít.
0: But how are you going to die there?
1: No, ale jak umřete tam?
0: Therefore sin.
1: A proto hřích.
0: Is there where there is a violence.
1: Je tam, kde je násilí.
0: Doesn't matter towards whom you are violent.
1: Nezáleží vůči komu jste násilní.
0: Animal.
1: Ke zvířatům.
0: Or the nature.
1: Přírodě,
0: or humans.
1: Nebo k lidem.
0: You also can torture emotionally.
1: Můžete také mučit emočně, citově.
0: Psychologically, mentally.
1: Psychologicky, mentálně.
0: Socially.
1: Společensky.
0: Economically.
1: Ekonomicky.
0: Many, many ways to torture someone.
1: Je mnoho, mnoho způsobů, jak někoho trápit, jak
0: violence.
1: Někoho mučit. Násilí.
0: Therefore, ahimsa. It's such a beautiful word.
1: A proto ahimsa je tak krásné slovo.
0: When you said ahimsa is a relief.
1: Když řeknete ahimsa, je to uvolnění.
0: So there in somewhere in astral world you will tell your yamas.
1: A tak někde v tom astrálu těm svým yamům řeknete.
0: You will say please ahimsa.
1: Prosím ahimsu, prosím ahimsa.
0: And he says, "What is that?"
1: A oni řeknou, a cože to je?
0: We don't know this word.
1: Tohle slovo neznáme.
0: Huh? If you tell the computer, sorry.
1: Když řeknete počítači, promiň.
0: Computer said, "We have no any sorry."
1: Počítač řekne, tady žádná promiň neplatí.
0: So, papatma, pap atma.
1: Takže pap atma.
0: So that's atma.
1: To je takové atma.
0: Is in that jivatma, in that soul.
1: Je v takovém jivatma, v takové duši.
0: And that soul's destiny. And because that becomes a slave of the senses.
1: A osudem takové duše pak je, že se stává otrokem smyslů.
0: Physical senses.
1: Fyzických smyslů.
0: Gyanindriyas and karmindriyas both.
1: Gyanindri i karmindri.
0: And then comes other qualities.
1: A pak přicházejí další vlastnosti.
0: Greed.
1: Chamtivost.
0: Anger.
1: Hněv.
0: Hate.
1: Nenávist.
0: Jealous.
1: Žárlivost.
0: criticizing,
1: kritizování,
0: backbitings,
1: chtít se oplácení,
0: many, many things.
1: Pomstychtivost a tak dále.
0: This is also a sin.
1: A to je také hřích.
0: And these all sins are entitled to be given consequences, suffering the torture.
1: No ale tyto hříchy ty sebou nesou následky. Následky v podobě onoho mučení, trápení.
0: Then the Yama said, we are tired.
1: A pak Yama řekne, už jsme unavení.
0: Then said, throw into the hill.
1: A řekne, no tak už ho hoďte do pekla.
0: And what is that?
1: A co to je?
0: In the hill.
1: Co to je v peklo?
0: Feel and suffer.
1: Cítíte to a trpte.
0: The pain of that torture.
1: Tam cítíte a trpíte bolestí toho mučení, toho trápení.
0: Without remedy.
1: Bez jakéhokoliv léku, bez jakékoliv pomoci.
0: That is called then suffering.
1: Tomu se říká utrpení.
0: Long, long.
1: Po dlouhou, dlouhou dobu.
0: And then again somehow you are transferred to the other creatures.
1: No a potom jste přejdete, jste přeneseni do jiných tvorů.
0: Out of the prison of the hell.
1: Z toho vězení pekla.
0: But then where?
1: Ale kam pak?
0: You go out, but where?
1: Jdete ven, ale kam?
0: In which form?
1: Do jaké podoby?
0: Jiv jiv bhakshatai. Life will eat life. Oh my God, again.
1: Život požírá život, oh pro Boha zase.
0: So sometime other creature catches this creature.
1: Někdy tehle ten tvor chytí, uloví jiného tvora.
0: And they are eating you.
1: A oni vás snědí.
0: You are even half not died.
1: A ještě ani nejste na půl.
0: For them doesn't matter.
1: Na půl mrtví, ale pro ně jim je to jedno.
0: You know the hyen?
1: Víte, znáte hyeny?
0: The hyen doesn't attack on the throat.
1: Hyeny neútočí, nechytají, neútočí na hrdlo.
0: Who is attacking? The tiger, lion.
1: Ty lvy nebo tygři, když útočí.
0: Sometimes the wolves.
1: Někdy i vlci.
0: But others, they don't know.
1: Ale ty ostatní, ty útočí
0: they
1: na hrdlo.
0: They just bite your buttocks.
1: Ty útočí na hrdlo, ale ty ostatní, to je jedno, ty vás kousnou i do zadku.
0: Can you imagine?
1: Dovedete se představit?
0: And this part is still living.
1: A tahle část horně ještě žije.
0: All feeling.
1: Ty pocity, jaké jsou to pocity?
0: Jiv jiv bhakshate. This world is cruel.
1: Tento svět je krutý.
0: This means that after the hell again come torturings.
1: A to zná i potom pekle opět přicházejí muka, přichází trápení.
0: Then God is merciful.
1: A Bůh je ale milostivý.
0: And we get human life.
1: A dostaneme lidské tělo.
0: Are we repeating the same thing?
1: No a opakujeme znova to samé?
0: You promised thousand million times.
1: Tisíckrát, milionkrát jste slíbili.
0: I will not do.
1: To, už tohle
0: I will
1: nebudu
0: never
1: dělat.
0: Do. I will never eat this.
1: Tohle nikdy už nebudu jíst, takhle
0: never,
1: se nebudu chovat
0: never.
1: Nikdy.
0: Promise you.
1: Slibuju.
0: And here you forgotten.
1: No a tady jste to zapomněli.
0: Your promise you forgot.
1: Zapomněli jste své sliby.
0: So papatma, that papi, in that language.
1: A v jejich tomto jazyce papi.
0: In your language not.
1: V vašem jazyce je to jinak.
0: So please, tell your father comfortably papa.
1: A proto říkejte svému tatínkovi papa.
0: But you know, the word papa.
1: Ale to slovo papa.
0: Originally, it's not in your dictionaries. Either Germany, or Croatians, or the Slovakians, or the Czechs, or the Hungarians, there's no word papa.
1: Ale když se podíváte do vašeho původního slovníku, do vašeho jazyka, do spisovného slovníku češtiny, do jakéhokoliv jazyka chorvačtiny, němčiny, tak tam tohle slovo nenajdete.
0: Father.
1: Otec.
0: Or something different.
1: Nebo něco jiného.
0: Or mother.
1: Nebo matka.
0: Mother come from ma, mata.
1: To slovo matka pochází od slova ma, což je
0: sanskritské
1: slovo matka. Ale v angličtině říká mami, mumy.
0: Is in the pyramids.
1: Ale to je mumie, že? To je mumie z pyramid.
0: So if you said your mother, mommy,
1: a když teda říkáte mamince, mami,
0: indirectly, psychologically,
1: nepřímo psychologicky,
0: you are putting blackmailing.
1: Tak jí už tam dáváte to vydírání.
0: Papa and mommy.
1: Papa a mami.
0: This is words created in this modern language.
1: To jsou slova vytvořená v tomhle moderním jazyce.
0: So it had effect.
1: A má to efekt, má to účinek.
0: That's why all Vedic names.
1: A proto všechna védská jména.
0: Spiritual, why we call spiritual names.
1: Mají duchovní, jsou duchovní.
0: Has effect on you.
1: Mají na vás vliv.
0: And on others.
1: In a vliv i na ostatní.
0: When you call someone.
1: Když někoho zavoláte.
0: Let's say Pushpa.
1: Když na někoho zavoláte například Pushpa.
0: Then you have beautiful vision of the Pushpa, the flowers.
1: A pak vy máte krásnou představu Pushpa, květiny.
0: Others has also visible nice feeling, oh, I'm flower.
1: A i ty ostatní slyší krásnou představu květin.
0: When you say Rampuri.
1: Když někomu řeknete Rampuri.
0: Oh, you are repeating name of God Rama.
1: Tak opakujete jméno Boží, Rámovo jméno.
0: And in other one is awaken Ram inside.
1: A i v ostatních se probouzí uvnitř Rám.
0: In the passport control.
1: Na pasové kontrole.
0: They said, Mr. Paramhans.
1: Říkají, pane Paramhansa.
0: I said, ano. Yeah? So when they call Paramhans is Paramhans.
1: A když říkají, když volají Paramhans, je to Paramhans.
0: And then go Mr. Wolfgang.
1: A pak přichází pan Wolfgang.
0: And a wolf.
1: A víte, wolf to je vlk. Wolfgang je vlčí smečka.
0: So, language, the name.
1: Takže ten jazyk, ta jména.
0: Influence, psychological.
1: Mají vliv.
0: So, in European language, there are beautiful names also.
1: I v evropských jazycích jsou krásná jména.
0: Divine names.
1: Božská jména.
0: I'm not saying they're not good.
1: Neříkám, že by nebyly
0: dobrá. But certain names are meaningless.
1: Ale určitá jména jsou, nemají význam.
0: I read once a name.
1: Já jsem jednou četl jméno.
0: One man called me.
1: Jeden mi volal někdo.
0: That was, I think, in 70, end of 72.
1: Myslím, že to byl koncem roku 72.
0: And said, I want to come practice yoga.
1: A říkal, já bych chtěl cvičit jogu.
0: And I said, what's your name, sir?
1: Já jsem si říkal, pane, jak se jmenujete?
0: He says, Löffler.
1: A on říkal, Löffler.
0: Yes, so I wrote it.
1: Já jsem si to napsal.
0: And then I asked other, what is the Löffler?
1: A já jsem potom psal, co to znamená Löffler?
0: The Löffel, the spoon.
1: A on říkal, to je lžíce.
0: Soup.
1: Na polívku.
0: Luplerit. So that means cow cow, hum hum.
1: To znamená hum hum jako jíst.
0: The spoon is also not a bad.
1: Na lžíci není nic špatného.
0: But it's not for a name.
1: Ale jaké věc, co je to za jméno?
0: Anyhow, there are many names I don't want to say.
1: A já nechci nikoho se dotknout.
0: So, atma Paramatma, dharmatma or papatma.
1: Tak je dharmatma, papatma.
0: So papatma is that who is without ahimsa.
1: Papatma je ten, kdo nemá ahimsu.
0: Becomes distractor.
1: Kdo se stává ničitelem.
0: Butchers.
1: Řezník.
0: And without ahimsa.
1: Bez ahimsy.
0: That is next life soul will suffer.
1: A v příštím životě ta duše bude trpět.
0: In Fiji I met one very old sadhu.
1: Na Fidži jsem se setkal s jedním velice starým sádhuem.
0: First visit.
1: Při mé první návštěvě.
0: And he was saying in the satsang there.
1: A on tam na satsangu říkal.
0: As many chickens you eat, meat you eat.
1: Maso kolika kuřat jste snědli.
0: That was times you had to be born as a chicken and let cut your throat.
1: Tolikrát se budete muset narodit jako kuře a nechat si podříznout krk.
0: As many cows and the goats you were eating.
1: Kolik krav a kost jste snědli.
0: That time there's no excuse.
1: Tam už nejsou žádné výmluvy.
0: You are in the system.
1: Jste v tom systému, tam nejsou výjimky.
0: Now in modern computer you are in system.
1: Teď jako v moderním počítači vás nahrajou do systému.
0: You want to check online, but the system doesn't accept.
1: Když se chcete někde nahlásit a ten systém vás
0: You
1: nepřijme.
0: are in the system.
1: Už jste v tom systému tam zavedení.
0: So he was saying that many times you have to be born to give your throat.
1: A tak on řekl, tolikrát se musíte narodit a nechat si podříznout krk.
0: So I was talking in India in satsang.
1: A tak já jsem v Indii na satsangu říkal.
0: And there was about 89 years old man was sitting.
1: A seděl tam nějaký 89letý pán.
0: And with folded hands he said.
1: A se sepjatýma rukama řekl.
0: Gurudev, I will never do anymore.
1: A říkal, Gurudev, já už to neudělám nikdy.
0: No, I will never do anymore.
1: Už to nebudu dělat nikdy.
0: But I said, but you ate many.
1: A já jsem říkal, ale už si tolik
0: yes,
1: toho
0: snědl.
1: Yes, but I
0: will never do anymore.
1: Ale on říkal, ne, už to nebudu dělat. Už
0: I said, how can I help you?
1: A on říkal, jak já ti můžu pomoct?
0: Now stop, at least some will be less.
1: Prosím, tak aspoň teď s tím přestaň už, ať máš aspoň něco míň.
0: So, atma, pramatma, papatma, dharmatma. So, you are all dharmatma.
1: A tak vy všichni jste dharmatma.
0: Dharmo rakshita dharma. Dharma. Protect the dharma.
1: Ochraňujte dharmu.

0: that one, that Mahatma, only you can be in human body.
1: A takový Mahatmu můžete být jen v lidském těle.
0: Purushottama, that is the highest quality in the humans.
1: To je nejvyšší lidská kvalita.
0: So not that you have a human body.
1: Nejen o to, že máte lidské tělo.
0: But what your inner spiritual work is.
1: Ale jaká je vaše vnitřní duchovní práce?
0: That calls you Mahatma.
1: To vám pak přinese ten titul
0: Purushottama. Mahatma. So Purushottama. Bhagavan. Purushottama. Maryada Purushottam. Bhagavan Ram. We call him. Maryada Purushottam.
1: Pánovi Rámovi, tak to říkáme, Maryada Purushottama.
0: The follower of the ethic and spiritual principles.
1: Ten, který následuje etické Social. A duchovní principy ve společnosti.
0: Maryada Purushottam, best in the humans.
1: Ten nejlepší z lidí.
0: Ale Krishna.
1: Nebo Krishna.
0: So, these great people called Purushottama.
1: A tyto velcí lidé, tyto velikáni jsou zváni
0: Purushottama. And therefore it is that there is no nothing wrong.
1: Proto se říká, není nic špatného.
0: To adore such a people.
1: Není nic špatného na tom uctívat.
0: Because the body is different, but inside is a god.
1: Vážit si takových lidí, protože jejich těla může být různá, ale uvnitř je zlato.
0: Inside the divine atma.
1: Uvnitř je ono božské atma.
0: So there are two bags you have.
1: A máte dvě tašky.
0: One bag is the garbage bag from your kitchen or anywhere.
1: Jedné tašce jsou odpadky z vaší kuchyně nebo kdekoliv vaše odpadky.
0: Drop into the dustbin.
1: No a tu odhodíte do odpadku do popelnice.
0: And in other hand you have the money from your the shop.
1: A v druhé tašce máte peníze na nákupy.
0: Few thousand liras.
1: Několik tisíc lir.
0: Or crowns or nebo whatever.
1: Korun nebo čeho?
0: To put into the bank.
1: Abyste si je dali do banky.
0: So, which bag will go in the garbage bin?
1: No a kterou z těch tašek teda odhodíte do popelnice?
0: So, the garbage will go there.
1: Tak odpadky půjdou tam.
0: And the money will go to the bank.
1: A peníze půjdou do banky.
0: You need not to explain you.
1: A to vám nikdo nemusí vysvětlovat.
0: But who stands above garbage and money?
1: Ale ten, kdo stojí nad odpadky i nad penězi,
0: that can drop anything anywhere.
1: Ten může odhodit cokoliv, kdekoliv.
0: And these are our little children.
1: A to jsou naše malé děti.
0: You throw the garbage, your little child will throw the money into garbage.
1: Vy byste tam vyhodili do popelnice odpadky a malé dítě tam klidně vyhodí ty peníze.
0: Because mother did it. Mother did it.
1: Protože maminka taky něco vyhodila.
0: Child does not know what it means money.
1: Protože dítě neví, co jsou to peníze.
0: So we have to reach that level.
1: Tak my musíme dosáhnout takové úrovně,
0: to become again innocent child.
1: Abychom se zase stali nevinnými dětmi.
0: But it doesn't let us become.
1: Ale on nám to nedovolí nám to
0: because
1: stát.
0: There's big distance.
1: Protože je tady veliká
0: and
1: vzdálenost.
0: So many karmas.
1: A tolik karem.
0: So you can't come back.
1: Už se nemůžete vrátit.
0: All you can go further.
1: Jenom můžete pokračovat.
0: Then will be recycled.
1: A potom přijde ta recyklace.
0: Purushottama. So you practice all this yoga in your life.
1: A tak vy cvičíte celou jogu v denním životě.
0: If you follow all the disciplines.
1: Pokud následujete všechnu disciplínu.
0: You will become Purushottama.
1: Stanete se Purushottama.
0: Many people.
1: Mnoho lidí.
0: They don't want this.
1: Oni tohle nechtějí.
0: And they don't want that you also achieve that highest path.
1: A ani nechtějí, aby vy jste dosáhli té nejvyššího.
0: So they try to pull many back into the garbage.
1: No a tak se snaží mnohé stáhnout do toho odpadu.
0: Many flowed into the flushing.
1: Mnohé je spláchnuto do kanalizace.
0: And many will follow.
1: A mnozí to nás mnozí
0: and many are saved and coming to the Purushottama.
1: Mnozí jsou spláchnuti do toho odpadu, ale zase na druhou stranu mnozí následují a dosáhnou toho Purushottama. A kdo jsou? Kdo to je?
0: Call them?
1: Jak jim říkáme?
0: They are not existing.
1: Neexistují.
0: Individually.
1: Neexistují individuálně.
0: They are characharki atma. They are atma of every creature.
1: Oni jsou atma každého tvora.
0: Every entity.
1: Každé entity.
0: So if you harm any creature.
1: A když ublížíte jakémukoliv tvoru,
0: you harmed, humiliated that atma.
1: Tak jste ponížili, poškodili ono atma.
0: Therefore.
1: A proto.
0: This tatva, guru tatva.
1: Tato tatva, guru tatva.
0: You can say master tatva.
1: Můžete říct mistrovská tatva.
0: If you like to know, if you don't can't pronounce guru.
1: Pokud nedokážete vyslovit, nedokážete říct slovo guru.
0: Once I was with one American person.
1: Jednou jsem byl s jedním člověkem z Ameriky.
0: He became sannyasi.
1: Který se stal sannyasinem.
0: And morning 4 o'clock.
1: A ráno ve 4.
0: 4 to 5:30 he was chanting kirtan.
1: Od 4 do 4:30 zpíval kirtany.
0: And this kirtan is favorite. Glory to Gurudev.
1: A jeho oblíbený kirtan byla sláva mistrovi, sláva Gurudevovi.

0: And early morning he couldn't pronounce Jai Guru.
1: A každý ráno on to nedoved vyslovit.
0: Chai Guru, Chai Guru. So chai, you know what is a chai.
1: A on to zpíval to chai, říkal jako chai, víte, co je to chai.
0: And gur is brown sugar.
1: A gur, to je hnědý cukr, to je cukr.
0: So I thought he was for the chai and gur.
1: A tak já jsem si myslel, že on prosí o čaj s cukrem.
0: So often people brought him chai and gur.
1: Tak mu lidé nosili čaj, oslazený čaj.
0: So you see how the words can be misunderstood.
1: A tak vidíte, jak ty slova někdy se špatně pochopí.
0: In his language and his pronunciation.
1: Ale v jeho jazyce, v jeho výslovnosti.
0: He was pure.
1: On byl čistý.
0: So it's okay.
1: Tak je to do v pořádku.
0: That's why I said.
1: A proto já jsem řekl.
0: The fighting is a language.
1: To ty boje. To je jenom o jazyce, o kultuře.
0: Not that essence.
1: Ale ne o té podstatě.
0: So if you said guru, or you said master.
1: Ať už říkáte guru, nebo říkáte mistr, učitel, nebo kněz, kazatel. Pokud je to, pokud někdo, kdo nesejde na jinou cestu.
0: So the gurus, sannyasis,
1: guru, sannyasi,
0: their position is all the times uplifting.
1: Jejich pozice, jejich místo je vždy neustále se pozvedat.
0: And the worldly titles is decreasing.
1: No a ty světské tituly ty jenom klesají.
0: That's it. This is a different in title.
1: A to je rozdíl v těch titulech.
0: But if you follow your path.
1: Ale pokud následujete, jdete po své cestě.
0: You follow dignity of your guru tattva, your spiritual lineage.
1: Zdržíte se vznešenosti své duchovní linie.
0: You see the Bhishma in Mahabharatas.
1: Znáte Bhishmu z Mahabharaty?
0: He was inside of the Pandavas.
1: On byl dítětem Pandovců.
0: And he will adore the Krishna.
1: A uctíval Krishnu.
0: But he was loyal to his chair.
1: Ale byl také věrný svému trůnu.
0: Of the Kauravas.
1: Tomu křeslu rodinné té rodiny Kauravů.
0: So anyhow,

0: देव नारायण भगवान की। सो दिस प्रेयर,
1: tato modlitba,
0: is not a prayer.
1: To není jen modlitba.
0: The glory, the introduction of what Guru Tattva is.
1: Je to sláva, je to představuje nám to, co je Guru Tattva.
0: So before was only here.
1: Předtím bylo
0: jen tady. Sri Guru Atma, Paramatma, Purushottama, Mahatma, Sakal Jag ki Antaryami, Charachar ki Atma. Here. Then, further expanding.
1: Předtím to bylo jenom tady všechno a potom se rozšiřuje dál.
0: Nabrup vyapí. Nabha. Nabha means the sky.
1: Nabha znamená oblohu.
0: Rupa is the form.
1: Rupa znamená podoba.
0: Nabrup vyapí. It's one with the entire sky.
1: Je zajedno s celou oblohou.
0: That's called equal vision.
1: A tomu se říká stejné nazírání.
0: And we are very narrow limited.
1: My jsme velice omezení v našem pohledu. Máme omezený pohled.
0: We are a frog from a small hole where water collect little.
1: My jsme jako ta žába v nějaké malé loužičce, kam se nazbírala trochu vody.
0: And this frog have to come into the endless ocean.
1: Ale tahle žába musí se dostat do nekonečného oceánu.
0: There's one bhajan in Rajasthani language, you know, we have video.
1: Je jeden bhajan v jazyce Rajasthani, máme ho na videu, možná ho znáte.
0: Didiriya sold Sileriya ki asa. A Sileriya ghadi palak ka kar samundriya vasa. In dialect language, beautifully, the same thing.
1: Je to v dialektu a je to krásná věc.
0: Didiriya means a frog.
1: A znamená to žába.
0: O frog.
1: O žábo.
0: Give up the hope of this little pond or little water.
1: Opust tu naději té malé louže vody.
0: Ye Sileriya ghadi palaka. This small pond is only temporary.
1: Tahle malá louže je jenom dočasná.
0: Some seconds or minutes or hours.
1: Jenom na několik okamžiků, minut, hodin.
0: So give up the hope of this.
1: Už v tohle už nedoufej.
0: Kar samandriya vasa, go and live in the ocean endless.
1: Jdi a přebývej v nekonečném oceánu.
0: So this frog, we are a frog.
1: A my jsme taková žába.
0: And living in this little body.
1: Žijeme v tomhle malém těle.
0: And jumping always here and there.
1: A poskakujeme vždycky tady a tady.
0: But how long will you enjoy, my dear, in this body?
1: No, ale jak dlouho si ještě budete užívat tohoto těla, mý drazí?
0: Then body is gone.
1: Pak tělo je pryč.
0: Again you are without nothing.
1: A už a vy zase nemáte nic.
0: There are the different animals.
1: Jsou různé.

0: Even
1: Ano,
0: birds.
1: různí ptáci, různá zvířata.
0: The kind of the ducks.
1: A ty kachny.
0: They are waiting.
1: Čekají.
0: How you will jump now? Have to come out of this loop.
1: Jak jenom si poskočíte?
0: This is the destiny.
1: To je osud.
0: This is the death.
1: To je smrt.
0: And looking. And you come little out, it goes out, you again go deep.
1: A jenom sotva vystrčíte hlavu, hnedka uvidíte toho,
0: my
1: toho
0: dear,
1: dravce a tak vy zase jdete pod vodu.
0: So come to the satsang.
1: A tak přijďte na satsang.
0: Endless ocean.
1: To je nekonečný oceán.
0: You will be there.
1: Tam už jste tam.
0: Take off.
1: Zvlétněte.
0: Stretch your wings.
1: Rozepněte křídla.
0: To that endless ocean of this Brahmaloka, Shivaloka.
1: Tomu nekonečnému oceánu Brahmloky, Šivaloky. Tak je to.
0: So we have a chance.
1: Máme šanci.
0: Take it advantage of this chance.
1: Využijte této šance.
0: More I cannot tell you.
1: A víc vám nemůžu říct
0: today.
1: Dneska.
0: Tomorrow.
1: Zase zítra.
0: We will continue.
1: Zítra se budeme pokračovat.